0: muzika. Rádio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.
1: A všechny lidi, až to dostaje sníh.

se zbaví lekce nebo stěží, se zbavíme otěží, postěží, se zbavíme otěží, se zbavíme otěží.

0: opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě ni...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě ni...
0: Vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Nic... Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Nic pořádného si neudělal. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal. Nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. V životě nikdy nic nedokázal. Nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Nikdy nic nedokázal. Nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák. Nedokázal. Nic pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák. Pořádného si neudělal. Nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď řeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš, a hlavně po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš,
0: Rock Radio.
1: Ne, po ničem nepátrej, ty buď rád, že seš,
0: Rock Radio.
1: Ničem nepátrej, ty buď rád, že seš,
0: Rock Radio. Konec legra.
1: Rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Seš.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

jeden, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapřední všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. S Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rok Rádiu. Každý všední den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Rok Rádio. Každý den od 15 do 18 na Rok Rádiu. Rok Rádio. Nářez. 15 do 18 na Rok Rádiu. Rok Rádio. Nářez. 15 na Rok Rádiu. Rok Rádio. Nářez. Opravdu na Rok Rádiu. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rok Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez.

0: zaplatí. Vedle domů, kde nemají čísla.
1: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Mají čísla.
1: No dobře, do zítřka to zaplatím. No dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio.
1: Dobře, do zítřka to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: A to zaplatím.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů ký oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. E-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 ský fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vašich. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná. 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Op je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli dozít.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli dozít.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do Zícka nezaplatíte splátku, banka
0: du vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do Zícka nezaplatíte splátku. Je mi líto, ale jestli do Zícka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům. Je mi líto, ale jestli do Zícka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem
1: nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci
1: banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla. Přijde zabavit dům.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Jestli ovšem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů. Jde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat.
2: V noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No, tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemá dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Sedu.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Pavlo,
1: budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: Pavlo, dobře, do Zíčka to zaplatí.

0: prasit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí prasit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní Halík.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní Halík se k naší četě už nevrátí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní Halík se k naší četě už nevrátí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní Halík se k naší četě už nevrátí.
0: Pobaví.
1: Svobodní Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Českovodních Halík se k naší četě už nevrátí. Protože se provinil proti řádům Československé lidové armády. Proti řádům Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcela poblil.
1: Československé lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcela poblil.
1: Kdyby se takto lidové armády.
2: Akorát se ožral, pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel.
2: Akorát se ožral, pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel.
2: Ožral, pochcela poblil.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by naše armáda za
2: chvíli.
1: Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho? Kdyby se takto choval každý velitel. Děla by naše armáda za chvíli. Děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho?
3: Děla by bez velitelů.
1: Děla by naše armáda za chvíli. Bez čeho?
3: Děla by bez velitelů.
1: Armáda za chvíli. Bez čeho?
3: Děla by bez velitelů.
1: Kdyby se ovšem oslabila.
3: Čeho? Děla by bez velitelů.
1: Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, kdyby se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranice naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti. Kteří očekávají, uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. Za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel listi, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere držku, který si ožere držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio.
1: Držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mik. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Plnou nejlepší rokový muziky. Rozhodně šetřit.

tebe, tak teď sebe poslouchej, jak valčík proniká do tebe, tak teď poslouchej, jak valčík proniká do tebe, tak teď poznal svůj plán, valčík proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý proniká do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a sá do tebe, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť, tak teď poznal svůj plášť, mý jméno je zášť a smrt to je zpěv, svůj plášť.

tak se drzáš. A smrt to je zpěv, jak rudá je krev. A smrt to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž a pojď, to je zpěv, jak rudá je krev. Tak se drž a pojď se mnou, jak rudá je krev. Tak se drž a pojď se mnou, tančí, rudá je krev. Tak se drž.

0: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
1: Toho idiota bych si stejně nevzala.
0: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
1: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
0: Krev, mohli být sorry.
1: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začíná.
0: Bejt sorry.
1: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začíná.
1: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří...
1: Nevzala. Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá...
1: Žít někde na Beronce.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil...
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie.
2: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté
2: Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
2: Patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky. Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
2: Koho si chceš?
1: To já bych dovedla taky.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
0: Tak počkej, počkej.
2: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
0: Tak počkej, počkej. Jako hlava...
2: Vzít?
3: Dám se do ciziny.
0: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách...
3: Do ciziny.
0: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám... Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za... Počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevy... Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci... Hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. V Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rock Radio.
0: U nás vodníci nevyhynou.
4: Rock Radio. Konec legrace.
0: Nevyhynou.
4: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.
5: Rock Radio.
4: Sladio. Konec legrace.
5: Rock Radio.
4: Konec legrace.
5: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Z kazeťáků a VHSek. U a VHSek.

0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák nonstop. Poctivej českej festiák nonstop. Ale poctivej českej festiák nonstop. Ale jistě, jak si poctivej českej festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej českej festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Český festiák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Je top, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový česmat. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Sio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Si se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s festiátami světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav světového roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav jeho roku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je to nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc čeráků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez.
0: Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio
0: v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Pravím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník. No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Víš, Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To jde.
2: Mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: To idiota bych si stejně nevzala.

ruce, námořníkům se třesou ruce a bojí se, námořníkům se třesou ruce a bojí se, námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude z rána, se třesou ruce a bojí se, co bude z rána.

Radio.

s garáží a s kušebem. Rok rádi. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok rádi. Slušnej rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Rok s garáží a s kušebem. Rok rádio. Garáží a s kušebem. Rok rádio. A s kušebem. Rok

Dabu AFM nebo na rádi v Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. UIFM nebo na radia.cz. Nemáš co nebo na radia.cz. Nemáš co na radia.cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do .cz. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokrádia tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokrádia nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovirádio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trič slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. E-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz. Hadry na www.rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz. Rokovirádio.cz.

vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

0: těch nejlepších rockových skupin Živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. V první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rok lepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři.
0: Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí. Byli.
0: Vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí. Vylište si prde. Proletáři všech zemí. Vylište si prdel.
0: Rokrát.
1: Proletáři všech zemí. Vylište si prdel.
0: Rokrát.
1: Všech zemí. Vylište si prdel.
0: Rock Radio.
1: Vylište si prdel.
0: Rock Radio.
1: Vylište si prdel.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert. Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi. Místo v první řadě na koncertech

slušná muzika.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete. Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Na rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. Naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošlou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme na adresu samolepka@rokoviradio.cz. A my vám ji pošleme
1: www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Rock
1: Radio CZ.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělej.
3: To jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru.
3: Co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne? No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že... No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No. Aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
3: Co ty, tati?
2: A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
3: Co ty?
2: Ten to dělá dodnes. No.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku. No.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio.
3: Tati.
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio.
2: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio.

Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. .cz.

Pokud nemá kopák kadenci z... Pokud nemá kopák kadenci zbíječ... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo mr, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream o metalu v krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na své krvi. Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete... Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svej. Náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Stream Hard and Heavy a budete na svejch. Heavy a budete na svejch. Od a budete na svejch. Od Antraxu po Vitacit a od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Všechno mezi tím.

Ocean's waves. Ocean's waves.

hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu o referendu. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na doma. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rokovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky. Oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Meg a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní pomělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Deskou z roku 1992. Do roku 1992. 52. Dvojku schytal Maťo Ďurinda. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmena. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmena. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmena soulová záležitost. Dvojku schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmena soulová záležitost z roku 19 schytal Maťo Ďurinda a jeho stejnojmena soulová záležitost z roku 1990 Ďurinda a jeho stejnojmena soulová záležitost z roku 1997 a jeho stejnojmena soulová záležitost z roku 1997 soulová záležitost z roku 1997 a záležitost z roku 1997 nebo můžete zvolit nebo můžete zvolit eponymní desku partičky nebo můžete zvolit eponymní desku nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1900 můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992 eponymní desku partičky Merlin taky z roku 1992 partičky Merlin taky z roku 1992 Merlin taky z roku 1992 muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovýradio.cz. Našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás, pojďte si rokový album na

0: Hausbrand zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz Hausbrandkáva.cz
1: Věda, řemeslo,
0: CZ.
1: Věda, řemeslo, slib. Věda, řemeslo, věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice. Lihova, řemeslo, Slimovice. Lihovárek.cz Slimovice. Lihovárek.cz Věci na Slimovice. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vino. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žlíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, rku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vod, Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vod. Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a de. Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další. Zde vystoupí od 11. do 13. Najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Vše pro bagr, vše.
2: Nabídka platí jen do konce června.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr.
2: Platí jen do konce června.
3: Vše pro bagr, vše pro.
2: Se června.

Rádio. Rok je slušný. Rok Rádio. Rok je...

0: Prázdniny se blíží, prázdniny se blíží, viny se blíží, prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Prázdniny se blíží.
1: Vinetu!
0: Druhý blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
1: tu.
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
1: tu.
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Jeho románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném.
2: Velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Ve vesní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: Je tu
3: poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice. O Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20
3: ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení
3: ve městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení
3: s láskou
4: Kovice. O letošních prázdninách posledních 20 představení
3: s láskou v srdci.
4: Letošních prázdninách posledních 20 představení
3: s láskou v srdci vás očekává.
4: Prázdninách posledních 20 představení
3: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel.
4: 20 představení
3: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a stavení
3: s láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více inform.
3: S láskou v srdci vás očekávám. Očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky
3: v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na
3: vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.
3: Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka měst. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. A více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. www.westernové-městečko.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
4: westernové-městečko.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
4: městečko.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.
4: nissan.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zví. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně odná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: CZ. Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednu.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě.
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom
1: místě.
0: Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohod. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagry.
0: Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: jednom místě. Pohodlné

0: DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Střešní nebo na radia.cz. Střešní radia.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, čest. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi... Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní... Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již... Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra. Fenestra.cz. Fenestra.cz.

Pohlédl Šeprobagr.cz. Pohlédl do dálky a zvolal. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvi do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdně nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. On věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.

0: Schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2030 stavby nebo schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 nebo schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 prezident Petr Pavel u financování rozpočtu do roku 2036 prezident Petr Pavel u financování a 2036 prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejných 36. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo to z tím poplatků, neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření, co by nefungovalo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Bylo a bylo nutné vyměnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny, ne vyměnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování. Neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování. Zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Doprava vhodní ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Pouze vůli převést financování na stát. Doprava v Hormuzu převést financování na stát. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva financování na stát. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po stát. Doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení a doprava v Hormuzském průlivu se ani dva dny po oznámení americko-iránském průlivu se ani dva dny po oznámení americko-iránské dohody nezlepšila. Průlivu se ani dva dny po oznámení americko-iránské dohody nezlepšila. Ani dva dny po oznámení americko-iránské dohody nezlepšila. Informuje o oznámení americko-iránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním americko-iránské dohody nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním nezlepšila. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na platformu pro sledování námořní dopravy. Na platformu pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly Hormuzským průlivem pro sledování námořní dopravy. Podle ní propluly Hormuzským průlivem pouze 4 lodě. Propluly Hormuzským průlivem pouze 4 lodě, což je zhruba stejně jako minulý týden. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce Slovácka je Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce Jan Jelínek. Dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romanek. Dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého.
1: Dneska bude
0: kontraktu.
1: Rock Radio. Počasí.

0: Dneska bude... Dio, počasí. Dneska bude převážně oblačno a zataženo, místy přechodně i polojasno. Počasí. Dneska bude převážně oblačno a zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme hlavně místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme hlavně ráno a výjimečně se můžou vyskytnout jasno. Přehánky čekáme hlavně ráno a výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo pak srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupňů. Celzia na jižní Moravě na mě až 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Pozor si dejte na silnici mezi Kamenicí a Velkým Grunovem na Českolipsku. Stala se tam vážná nehoda. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Bourala se v Praze na Brda, je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bezohlední klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. kp.cz.
3: Dobré ráno, čumáci. Pěknou středu vám se
1: rozjezd.
3: Honza.
4: Anabel.
3: Jupí.
4: Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat?
4: Ne, to bych, tím bych to uzavřel. Ano, dnes je středa.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat?
4: Ne, to bych, tím bych to uzavřel.
3: Chceš ještě něco k tomu přidat?
4: Ne, to bych,

Vstáváme brzo a chodíme spát po... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou Němým.

Hezké středeční. Zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin a zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných ráno je 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude 6 hodin a jsou tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem tu zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem než sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostali. Rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou zde nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nebo schválené vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nebo schválené výdajové rámce rozpočtu na obranu a strategické stavby nebo schválené výdajové rámce rozpočtu a strategické stavby nebo schválené

0: tím bych to uzavřela.
1: Tak přátelé, dnes chceš ještě něco k tomu přidat?
0: Ne, to bych tím bych to uzavřela.
1: Tak přátelé, dnes je středa. Mu přidat?
0: Ne, to bych tím bych to uzavřela.
1: Tak přátelé, dnes je středa.
0: To bych tím bych to uzavřela.
1: Tak přátelé, dnes je středa.
0: Tím bych to uzavřela.
1: Tak přátelé, dnes je středa. Tak přátelé, dnes je středa.
2: Rock Radio.
1: Přátelé, dnes je středa.
2: Rock Radio.

zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

0: Máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu. Senkor Wi-Fi, která vám přinese úlevu i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají. Proto je venku 9. Kromě toho umí taky odvlhčovat vzduch a umí ho i čistit.
1: A mimo jiné na kolečkách, takže si můžete přesouvat všude po bytě, kde vám bude zrovna teplo.
0: No a abyste se nemuseli zvedat, Regulovat to foukání taky snadno budete ovládat přes Wi-Fi aplikaci.
1: A navíc je tichoučka, takže ji můžete používat i v noci. Pokud jo to máte, pokud jo to máte zájem, pište na Messenger a napište tam svoje telefonní číslo. A teď už další muzika, dáme si Chicago, hard to say I'm sorry.

0: to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl. No,
0: hard to say I'm sorry. To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl very nice.
0: To jsem řekl hezky anglicky, že jo?
1: To si řekl very nice. Very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobré ráno. To si řekl very nice. Very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobré ráno. Very nice, beautiful.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak dobrý ráno.
1: Dobré ráno.

0: Máme 6 hodin. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokové. Máme 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu. 6 hodin, skoro 11 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hůl se songem Mali. 6 minut, ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hůl se songem Malibu. Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hůl se songem Malibu. Rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Hůl se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do rádiu a kapelu Hůl se songem Malibu. Tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Hůl se songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Songem Malibu, tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase. Tak se pojďme přesunout trošku do tepla. Přátelé, přesunout trošku do tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký vedr do tepla. Přátelé, měli by být zase nějaký vedr. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazík. Přátelé, měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale měli by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by být zase nějaký vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma vedra, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit, žádný mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro mrazíky, ale fakt jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový jako parno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno. No a to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme. A to by se doma dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klima.
0: A dalo řešit různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klima.
0: Různě. A my pro vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor.
0: Vás jedno takový řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor.
0: Řešení máme.
1: Ano, máme pro vás klimatizaci Senkor Wi-Fi. Ano, máme.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fár... Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Jest s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

Shoot!

se mi líbí na začátku toho refrénu, jak udělej. No a stejný 70 na začátku toho refrénu, jak udělej. No a stejný 79 by oslavil už než refrénu, jak udělej. No a stejný 79 by oslavil už. No a stejný 79 by oslavil už nežijící britský zpěvák. No a stejný 79 by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Young z kapely Mike. No a stejný 79 by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Young z kapely Mike and the Mechanics. By oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Young z kapely Mike and the Mechanics. Zpěvák Paul Young z kapely Mike and the Mechanics. Z kapely Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics. The Mechanics.

0: rád. A my se pojďme podívat na středeční kalendárium s datem 17. června. Svátek dneska slaví Adolf. Mm-hmm. Adin, dva, tři, čtyři, to je docela
1: dobrý. Aladin.
0: Adolf, nevím, no, ale tak Adin, dva, tři, čtyři, to je docela dobrý.
1: Aladin.
0: Adolf, nevím, no, ale tak jeden. A tři, čtyři, to je docela dobrý.
1: Aladin.
0: Adolf, nevím, no, ale tak jeden. Sire, to je docela dobrý.
1: Aladin.
0: Adolf, nevím, no, ale tak jeden se někdo ještě jmenuje dneska.
1: Aladin.
0: Adolf, nevím, no, ale tak jeden se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno. Adolf, nevím, no, ale tak jeden se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejváže, jo. Nevím, no, ale tak jeden se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejváže, jo.
1: Zuzka jaký?
0: Se někdo ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejváže, jo.
1: Zuzka jaký?
0: Ještě jmenuje dneska, tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejváže, jo.
1: Zuzka jaký Adolfa zná evidentně.
2: My máme do...
0: Tohleto jméno je trošku z Zuzka Kejváže, jo.
1: Zuzka jaký Adolfa zná evidentně.
2: My máme doma leguána.
0: Zuzka Kejváže, jo.
1: Zuzka jaký Adolfa zná evidentně.
2: My máme doma leguána Adolfa.
0: Kejváže, jo.
1: Zuzka jaký Adolfa zná evidentně.
2: My máme doma leguána Adolfa.
1: Zuzka jaký Adolfa zná evidentně.
2: My máme doma leguána Adolfa.
1: Ježiš, to je vtipný. Takovýmhle jménem.
0: Takže leguán Adolf s patkou a kartáčem.
1: Tady náš...
0: Takže leguán Adolf s patkou a kartáčem.
1: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa.
0: Pan Adolf s patkou a kartáčem.
1: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít...
0: Patkou a kartáčem.
1: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa na štěstím...
0: Kartáčem.
1: Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa na štěstím nejlepší kamarádka mu to zatrhla. Tady náš nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa na štěstím nejlepší kamarádka mu to zatrhla. Nejmenovaný kolega chtěl mít syna Adolfa na štěstím nejlepší kamarádka mu to zatrhla. Kolega chtěl mít syna Adolfa na štěstím nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
0: Dobře. Tak
1: syna Adolfa na štěstím nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
0: Dobře. Tak radši
1: na štěstím nejlepší kamarádka mu to zatrhla.
0: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let.
1: Lepší kamarádka mu to zatrhla. No.
0: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký.
1: Zatrhla. No.
0: Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista. No. Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista. Dobře. Tak radši jdeme na muzikanty. 79 let slaví americký vokalista klávesák Rick Rowley, spoluzakladatel a bývalý zpěvák kapely Journey. Bývalý zpěvák kapely Journey. Kapely Journey.

0: 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro zavím 6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka, která má vše motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu. 4kolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do autočkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu. Si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na aut do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz. Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: I ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo šetří, má za...
0: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo šetří...
0: Rov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500.
1: Těšíme se na vás.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500.
2: Kdo...

0: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom. Špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.
0: Na ventilátory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Vytrání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Na místě.
1: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
2: Biznis začnete nápadem.
1: .cz
2: Biznis začnete nápadem. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tacho. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. Začnete nápadem. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. My mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finální. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technik v lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na kakom.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v Latinsko a...
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v Latinsko a...
3: Señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropeñores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical po...
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenze
4: do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La tropical pořádá intenzivní kurz tan...
4: latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
3: A intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata,
3: tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance.
5: Stres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: Un, dos, tres.
4: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La tropical.
4: Dance heels a reggaeton.
5: La tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na web.
5: Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: La tropical.
3: Na www.latropical.cz.
4: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my.
3: La tropical.cz.
4: La tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučí. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. Au. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit.
3: Auarasha.
4: Naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit.
3: Auarashar.
4: Ale my. Vás naučíme tančit.
3: Auarashar.
4: Vás naučíme tančit.
3: Auarashar.
4: Tančit.
3: Auarashar.
6: Potřebuješ...
3: Auarashar.
6: Potřebuješ změnit splátku.
3: Šar.
6: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím. Ne... Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a ní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuje.

0: všechno, co... Všechno, co potřebuju, je zázrak, tak všechno, co potřebuju, je zázrak, tak zkusíme zázrak. Všechno, co potřebuju, je zázrak, tak zkusíme zázrak.
1: Happy.
0: Všechno, co potřebuju, je zázrak, tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday.
0: Všechno, co potřebuju, je zázrak, tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you.
0: Potřebuju je zázrak, tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you.
0: Tak zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Zkusíme zázrak.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: No já jsem čověče.
1: Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: No já jsem čověče tak překvapený.
1: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: No já jsem čověče tak překvapený.
2: Že jo?
1: Happy birthday to you.
0: No já jsem čověče tak překvapený.
1: Že to you.
0: No já jsem čověče tak překvapený.
2: Že jo? Jsi v šoku.
0: No ni. No já jsem čověče tak překvapený.
2: Že jo? Jsi v šoku.
0: No nic. Čověče tak překvapený.
2: Že jo? Jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři.
2: Že jo? Jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry. Sovi v mazutce.
2: Že jo, jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry Sovi v mazutu.
2: Jsi v šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry Sovi v mazutu.
2: Šoku.
0: No nic, za chvíli tři sestry Sovi v mazutu. Sestry Sovi v mazutu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr
0: Sovi v mazutu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do Autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě
3: do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6
3: Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Roční Audi A6 Avant

0: pošleš hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do dna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Třídím doma, třídím ve...
0: Pro lepší příběhy.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku.
0: Příběhy.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vodku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím se. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám plétě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídně na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídím, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Sešlápnu vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroj. Plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Du moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. I přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídím vrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekoko.
1: Vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
1: Bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Tohle není jen...
1: Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: Ekokom.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je
2: Akom.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka u... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka u... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a... Jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chuťačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's... Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's promisvačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s a... Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata ke... tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27
4: a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější to. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneuce.
5: Kup si
4: autiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.

0: Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu Pixi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na del 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, a při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, a k Maxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super
0: nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupí.
0: Akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupí.
0: Jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra 20. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké. Jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.
0: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak.
1: A vždycky něco navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: I něco navíc.
2: Tak tohle nevyvětrám. Tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody. Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápaly.
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a...
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach...
2: To je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný...
2: Puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch... Vám.

0: deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Kup si,
0: který si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Kup si auto v Direct.
0: Bijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Okta deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com/navýměnu-vozu-zdarma www.direct.auto.cz vozu zdarma www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz rok www.direct.auto.cz rok radio.auto.cz rok auto.cz Rock Radio EZ

cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. A když jsme se vraceli cestou domů. Tak jsme viděli, že se vraceli cestou domů.

0: I v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Senkor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Snadná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor. S mobilní aplikaci Senkor. Aplikaci Senkor.
1: Rock Radio. Co se? Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno je půl.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí české armády by se měla za účasti prezidenta Petra Pavla. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnost české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnost armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Pavel dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu. Podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část zasedání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra obrany a bezpečnosti. Lídři G7 se v úterý podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Zelenský doplnil, že mluvili taky o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém rekordu. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas. 20letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy. Dnes bude oblačno, je zatím přehánky, čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou taky vyskytovat bouřky, mážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.

0: Avenged Sevenfold, I hail to the king. Avenged Sevenfold, I hail to the king, na rok rádiu minutku a půl po půl sedmí.
1: No, takže máme spoždění. Avenged Sevenfold, I hail to the king, na rok rádiu minutku a půl po půl sedmí.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilem. Užijte si příjemný chlad.

0: 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 7. Naměříme do 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.
1: Rock Radio.
0: Stupňů Celsia na jižní Moravě až 27.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Jižní Moravě až 27.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 27.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice na 13.
1: Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice na 13. Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice na 13. a půtem. Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice na 13. a půtem kilometru se srazily dva. Osvatrně, pokud jedete ve směru na Strakonice na 13. a půtem kilometru se srazily ve směru na Strakonice na 13. a půtem kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Nice na 13. a půtem kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v 18. a půtem kilometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halometru se srazily dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a dva osobáky a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova a bouralo se taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova taky v Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova Ostravě na křižovatce ulic Halasova a Kutuzovova
1: Instagram
0: se ulic Halasova a Kutuzovova.
1: Instagram Rock Rádia, to je... Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil z rádia, to je slušná jízda.
2: Zuzanko, díky a teď už tvoje oblíbená kapela, Ani.
3: Nightmish.
2: Over the hills and...
3: Nightmish, over the hills and far away.

album Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější. Album Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější a už modernější heavy metal. Měl to takový dobrý zvukový posun. Je to deska, po který fanoušci volali po zvukovej posun. Album Salto Mortale, na tehdejší dobu to byl takovej hutnější.

0: aby se mu nepozvá, kromě třeba našeho Kamila, ten jí má v 10 kopích, aby se mu nepoškrábala.
1: Minimálně.
0: Ten jí má v 10 kopích, aby se mu nepoškrábala.
1: Minimálně,
0: tak 17. července Saltých, aby se mu nepoškrábala.
1: Minimálně,
0: tak 17. července Salto Mortale, aby se mu nepoškrábala.
1: Minimálně,
0: tak 17. července Salto Mortale a Rabala.
1: Minimálně,
0: tak 17. července Salto Mortale a Rakain.
1: Skvělý tip třeba na dárek.
0: Tak 17. července Salto Mortale a Rakain.
1: Skvělý tip třeba na dárek pro vaše
0: 17. července Salto Mortale a Rakain.
1: Skvělý tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu.
0: Salto Mortale a Rakain.
1: Skvělý tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu, případně si můžete
0: Ale Arakain.
1: Skvělý tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu, případně skvělý tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu, případně si můžete před tip třeba na dárek pro vaše blízký fanoušky Arakainu, případně si můžete předčasně pořídit blízký fanoušky Arakainu, případně si můžete předčasně pořídit vánoční dárky, abyste nebyl v prosinci ve stresu. Můžete předčasně pořídit vánoční dárky, abyste nebyl v prosinci ve stresu.
0: Nebo třeba kdybyste
1: ne... pořídit vánoční dárky, abyste nebyl v prosinci ve stresu.
0: Nebo třeba kdybyste
1: dárky, abyste nebyl v prosinci ve stresu.
0: Nebo třeba kdybyste neměli na co dávat hrnek.
1: V prosinci ve stresu.
0: Nebo třeba kdybyste neměli na co dávat hrnek jako na stolku u televize.
1: Ve stresu.
0: Nebo třeba kdybyste neměli na co dávat hrnek jako na stolku u televize, tak byste neměli na co dávat hrnek jako na stolku u televize, tak taky super.
1: Předražený Stojan.
0: Neměli na co dávat hrnek jako na stolku u televize, tak taky super.
1: Předražený Stojan.
0: Hrnek jako na stolku u televize, tak taky super.
1: Předražený Stojan.
0: Za chvíli u televize, tak taky super.
1: Předražený Stojan.
0: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Cooper, tak taky super.
1: Předražený Stojan.
0: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Cooperovou a Poison.
1: Předražený Stojan.
0: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Cooperovou a Poison.
1: Stojan.
0: Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Cooperovou a Poison. Za chvíli naši muzika. Dáme si Alici Cooperovou a Poison. Naši muzika. Dáme si Alici Cooperovou a Poison.
2: Vše pro vaší grilovačku.
0: Dáme si Alici Cooperovou a Poison.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídí.
0: Cooperovou a Poison.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás.
0: A Poison.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perly poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní a vápníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 20,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar výčepního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Stavebniny Dek.
2: Až do 23. června. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší
2: 3. června. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1.
2: 3. června. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1.
2: Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistole. Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební. Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500. Pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Stavební výplně Dek Foam MX500. Nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavební. Čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební 6. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.

0: I so nightmarish over the hills and far away? Nightmarish over the hills and far away? Over the hills and far away?
1: Ne, blbý, po poránu.
0: Over the hills and far away?
1: Ne, blbý, po poránu, brzo.
2: Já jim posunu nahrávku.
0: Hills and far away?
1: Ne, blbý, po poránu, brzo.
2: Já jim posunu nahrávku.
1: Ne, blbý, po poránu, brzo.
2: Já jim pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
1: No tak. Ne, blbý, po poránu, brzo.
2: Já jim pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
1: No ne, blbý, po poránu, brzo.
2: Já jim pošlu nahrávku, jestli tě nechtějí vzít místo tý paní.
1: No tahle už tam není.
2: To je pravda, místo tý paní.
1: No tahle už tam není.
2: To je pravda.
1: To rok 2001.
3: To je ta bývalá, já zabud.
1: No tahle už tam není.
2: To je pravda.
1: To rok 2001.
3: To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili. To je ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní.
3: Ta bývalá, já zabudla, že ji vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam já.
3: Zabudla, že ji vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam já. Abych si musel
3: tam vyměnili.
1: Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam já. Abych si musel tahat za to. Paní Tarja už je pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli měl pytelu pryč, ale jsou tam jiný paní, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli měl pytelu. Jsou tam jiný paní, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli měl pytelu. Paní, který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli měl pytelu. Kolen to nechceš. Který tam je. Abych si musel tahat za to a za chvíli měl pytelu. Kolen to nechceš. Je 6 hodin 30. Tahat za to a za chvíli měl pytelu. Kolen to nechceš. Je 6 hodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu. Měl pytelu, kolen to nechceš. Je 6 hodin 39 minut, přátelé, máme tady jednu novinku. Přijde kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo album kapela Arakain. V roce 93 jim vyšlo album Salto Mortale. V roce 93 jim vyšlo album Salto Mortale. Na 3 jim vyšlo

0: Uvažujete o prostavební výplně zdarma. Více na dek.cz. Uvažujete o novém vytápění výplně zdarma. Více na dek.cz. Uvažujete o novém vytápění zdarma. Více na dek.cz. Uvažujete o novém vytápění zdarma. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonní nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkon a kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Na čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem. Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jak tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus tím designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillantu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz sportovním režimem. Více na Vaillant.cz více na Vaillant.cz
1: Angry Birds kosmetika, co má koule.
0: Vaillant.cz
1: Angry Birds kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žád. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žád. Víkec si funkčí. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek žádný, keci funkčí věc. Lousy vůně, pot i sporek žádný, keci funkčí věci. Anagr vůně, pot i sporek žádný, keci funkčí věci. Anagr i sporek žádný, keci funkčí věci. Anagr i žádný, keci funkčí věci. Anagr i BR funkčí věci. Anagr i BR 10.cz Anagr i BR 10.cz Anagr i BR 10.cz BR 10.cz
2: Objevte svět potěšení
1: .cz
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti odjemných olejíčků
1: .cz
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti odjemných olejíčků prádla Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky a smyslnosti. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Odjemných olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Olejíčků prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Až po produkty které rozproudí vaši fantazii. Růžový po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Proudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte práci
2: na www.růžovýslon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl?
2: Růžovýslon.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v
2: Praze.cz
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl?

Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Brigád. Vyberte si, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.ne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Tým Lidl, to zdlu. Tým Lidl, to se vyplatí. V CCC Lidl.cz. Tým Lidl.

0: U všech dealerů v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Časopis Klasik.
0: U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent
1: v trafikách.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. To vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přirovnávat. Vaší misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění misí, pokud se jí rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6 pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením te ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat.
3: Kontejnery CZ.
2: Agent s povolením srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý.
2: Povolením srovnávat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i...
4: Že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Přistavíte i o víkendu.
3: Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme... Sedm dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. V týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. V noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
4: Co děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.

stovky modelů až o 50% levnější. Modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 20% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2x nakupnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2x. Nakupujte vstvím v Modivo Club Gold ušetříte 2x. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Modivo Club Gold ušetříte 2x. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% Gold ušetříte 2x. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback 2x. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CC 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci Ashback.

0: aplikaci a na cc.prodejnách.cc, v aplikaci a na cc.eu. V aplikaci a na cc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: V aplikaci a na cc.eu.
1: Vedro jako na Sahaře.
0: EU.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilník Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: Planeo.
2: Senkor.
3: A teď pozor, extrémně výhodná na... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhod... A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním... Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně paliv... Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě... Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. 50 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí po palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června.

Nemusíš chodit... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro... Jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: No já pro vás mám...
1: Tak počkej, tak Anabel, jak se máš něco?
0: Tak to je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutnej, ale...
1: Anabel, jak se máš něco?
0: Tak to je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutnej, ale...
1: Máš něco?
0: Tak to je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutnej, ale je to docela smutný. Vím, jestli je to veselý. To je smutný příběh. No já pro vás mám takovej smutnej, ale je to docela smutný. Vím, jestli je to veselý. No já pro vás mám takovej smutnej, ale je to docela smutný. Vím, jestli je to veselý. Jestli z toho budeme moc udělat vtip, každopádně.
1: Jsem měl dát jiný podklad než tenhle.
0: Evidentně, no. Neblahej osud stihl pravděpodobně.
1: Podklad než tenhle.
0: Evidentně, no. Neblahej osud stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Evidentně, no. Neblahej osud stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Neblahej osud stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně nějaký psí influencer. Stihl pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně nějaký psí influencer, který cestoval pravděpodobně asi nejslavnějšího psa v Číně. Byl to vlastně nějaký psí influencer, který cestoval se svým páničkem psa v Číně. Byl to vlastně nějaký psí influencer, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. Byl to vlastně nějaký psí influencer, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. No a přesto influencer, který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, že který cestoval se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, že on hodoval se svým páničkem jako po celém světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svýmu tatínkovi jako po celém světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svýmu tatínkovi v nějaký světě. No a představte si, že on ho dal na hlídání ke svýmu tatínkovi v nějaký provincii v Číně. A no a představte si, že on ho dal na hlídání ke svýmu tatínkovi v nějaký provincii v Číně. Představte si, že on ho dal na hlídání ke svýmu tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútrech na hlídání ke svýmu tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru pejska u tatínkovi v nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru pejska od nějaký provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru pejska odvezli a pro provincii v Číně a dorazili tam dva týpci na skútru pejska odvezli a dorazili tam dva týpci na skútru pejska odvezli a prodali ho za pouhých 520 tam dva týpci na skútru pejska odvezli a prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny skútru pejska odvezli a prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny s masem psím odvezli a prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny s masem psím. Prodali ho za pouhých 520 korun do prodejny s masem psím.
1: Ne.
2: Ano. A jako stalo se to opravdu, jakože...
0: To se opravdu
2: jako
0: stalo...
2: Dokončilo...
1: Ne.
0: Ano.
2: A jako stalo se to opravdu, jakože...
0: To se opravdu
2: jako
0: stalo...
2: Dokončilo... A jako stalo se to opravdu, jakože...
0: To se opravdu
2: jako
0: stalo...
2: Dokončilo...
0: Bohužel ho se... To se opravdu stalo...
2: Dokončilo...
0: Bohužel ho sežrali, ten pes měl jeden...
2: Dokončilo...
0: Bohužel ho sežrali, ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže...
2: Dokončilo...
0: Bohužel ho sežrali, ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže... Bohužel ho sežrali, ten pes měl 1,5 milionu followerů, takže byl slavnější než mi 3,5 milionu followerů, takže byl slavnější než my tři dohromady. A je
1: my,
0: to teda
1: tři a celý...
0: followerů, takže byl slavnější než my tři dohromady. A je
1: my,
0: to teda...
1: tři a celý barák tady.
0: Než my tři dohromady. A je
1: my,
0: to teda...
1: my tři a celý barák tady náš.
0: Ale opět to rozpoutalo díkuze o tom, jestli je teda humánní žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21. žrát psy, což v Číně stále dělají. Nechápu, jak je to možný v 21.
1: dělaj,
0: století,
1: no.
0: Ale... A což v Číně stále dělají, nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: Ale dělají, nechápu, jak je to možný v 21.
1: Dělaj,
0: století,
1: no.
0: Ale
1: tak. Jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border, ale...
1: Tak. Jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková...
1: Jsem v šoku.
0: No, a on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej oblik, no. A on byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličeji, já jsem skoro plakal. On byl krásnej, to byla taková border collie, úplně měl takový krásnej v obličeji, já jsem skoro plakal v obličeji, já jsem skoro plakala u toho.
1: A ten páníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo
0: plakala u toho.
1: A ten páníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo
0: ne, páníček byl velmi.
1: Páníček z toho teda udělal kuchařský kanál, nebo
0: ne, páníček byl velmi zdrcen, plakal.
1: A teda udělal kuchařský kanál, nebo
0: ne, páníček byl velmi zdrcen, plakal. Byl
1: kanál, nebo...
0: Ne, páníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo. Ne, páníček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně. Takček byl velmi zdrcen, plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci. Plakal, byl jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci leželi.

0: jako naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi. Naštvaný, kdyby se to stalo mně, tak tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já ve vězení. Tam všichni v té psí restauraci ležejí asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: Hrozný.
0: Psí ležejí asi v krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali tradiční
0: krvi postřílený a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali tradiční speciální
0: a já ve vězení.
1: To je hrozný. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Hrozný. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Takže z toho udělali tradiční specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Na hodně způsobů, tak dělají buď specialitu, že oni tam dělají ty nudle fo. Na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. Tam dělají ty nudle fo. Na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. To je nudle fo. Na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. To je na hodně způsobů, tak dělají buď fobo. To je ten hovězí. Ne, to je, když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Když je to kuřecí, anebo pocem, a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jde pocem, a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce, a to je, když je to pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce, pejsek.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce, a poslední kulku, ta byla pro mě.
0: No.
1: Au. Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce, a poslední kulku, ta byla pro mě asi.
0: Au.
1: Tak dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce, a poslední kulku, ta byla pro mě asi. Dobře, tak nic, tak jdeme na komunálce, a poslední kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky na komunálce a poslední kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky poslední kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky poslední kulku, si pro sebe. Kulku, ta byla pro mě asi. Vždycky poslední kulku, si pro sebe nech. Pro mě asi.

0: Rádio, co se nevešlo do zpráv. Rock Rádio, co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7.
0: Rock Rádio, co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 8 minut do 7. Tak počkej, tak Anabel, jak se máš něco?
2: Tak to je smutný příběh.

0: Maximální úspora v teď. Maximální úspora v tetě. Sleva 40. Maximální úspora v tetě. Sleva 40%. Maximální úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Úspora v tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy na celou značku Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalu Gillette. Náhradní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active zadní hlavice strojky pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých pěny pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90 i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie CZ za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie CZ. Utrhnout 9,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
0: Tetadrogerie.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba
1: chutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lůžko.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lůžko.
1: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za
1: 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
1: ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90
1: zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkové. Si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako
2: 50 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Trička, rata,

0: máme.
1: Farma Vraňany a...
0: Vraňanech už to zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí...
0: Zraje. Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch...
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. My jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany.
2: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše...
2: A fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje?
1: Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Co se tady děje? Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD.
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days.
4: Chystá.
5: BYD Tech Days. Testovací. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD byl s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky...
5: 50 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky...
5: Spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid...
5: 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku...
5: ...litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku... Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světo...
6: A díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, svět...
6: Bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v
6: super hybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
6: Za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
6: BYD,
5: světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Úsporných technologiích. BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje Datart na...
5: BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
5: BYD.com.
7: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Tatart.
7: Vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Kupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních exkluzivních slev.
8: Už nemusí...
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat...
7: Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší...
7: S fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
7: Velké spotřebiče AEG...
8: Exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
8: Velké spotřebiče AEG...
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu.
8: Velké spotřebiče AEG...

0: musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecial. 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista. Elektrospecialista.
2: Každý den čelí vaše data digitální specialista. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Secure digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuujeme. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Má ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Vždycky poslední kulku si... Vždycky poslední kulku... Vždycky poslední kulku si pro sebe... Vždycky poslední kulku si pro sebe... Vždycky poslední kulku si pro sebe nech. Vždycky poslední kulku si pro sebe nech.
1: Rády jsou prázdný,
0: vysej. Kulku si pro sebe nech.
1: Rády jsou prázdný, vysej na
0: si pro sebe nech.
1: Rády jsou prázdný, vysej na zdech.
0: Vyčnech.

0: 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne 28. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozum. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejnerek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. A v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu odložené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečný do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečný trest. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím z pokusu o vraždu, za který jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, za který jí hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde, hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde, výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde. Podpis odmítla s tím, že doufala, že miminko nikdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porodu doufala, že miminko nikdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porodu miminko nikdo nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy nenajde. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Irán. Podpis takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem, které takzvaného memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem, které otevře cestu memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Iránem, které otevře cestu ke konečné mírové porozumění mezi Spojenými státy a Iránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě se uskutečněnými státy a Iránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě se uskuteční ke konečné mírové dohodě se uskuteční v pátek na vrcholu hory Birkenstock u Lucernského v pátek na vrcholu hory Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Irán na vrcholu hory Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní do hory Birkenstock u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní dok u Lucernského jezera. Washington a Irán už prozatímní dohodu podepsali v Nedělského jezera. Washington a Irán už prozatímní dohodu podepsali v neděli digitálně. Washington a Irán už prozatímní dohodu podepsali v neděli digitální formou. Teď se uskuteční. Washington a Irán už prozatímní dohodu podepsali v neděli digitální formou. Teď se uskuteční oficiální ceremonie. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s Hvězdným. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů Manile soubojem s Hvězdným. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů Manile soubojem s Hvězdným. Dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů Manile soubojem s Hvězdným týmem. Zahájí druhý turnaj Ligy národů Manile soubojem s Hvězdným týmem Itálie. Ligy národů Manile soubojem s Hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami olympijskými soubojem s Hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami olympijskými šampionkami Hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a Itálie. Se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa. Jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbal. Olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střetnou od šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se české volejbalistky střetnou od 10 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechod.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy
1: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodněji polojasno, přehánky
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodněji polojasno, přehánky čekám. Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodněji polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle. Oblačno až zataženo místy přechodněji polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle. Místy přechodněji polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojediněle postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer čekáme ráno jen ojediněle postupně.

0: Místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer ráno jen ojediněle postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer by mělo postupně místy výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky a až večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty se můžou vyskytnout i bouřky a až večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 5 i bouřky a až večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. 20 stupňů Celsia na jižní Moravě až 27. Celsia na jižní Moravě až 27. Jižní Moravě až 27.
1: Ať už
0: 27.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušiktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na.
1: Radio. Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na. Na.
1: Doprava.
0: Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na. Na Mníšek pod. Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na. Na Mníšek pod. Na D4 opatrně, pokud jedete ve směru na. Na Mníšek pod Brdy. Opatrně, pokud jedete ve směru na. Na Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13. Mníšek pod Brdy, tak tam se stala nehoda na 13,5 kilometru, srazili se tam. Se stala nehoda na 13,5 kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se sebou 13,5 kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se sebou ve směru na Brno kilometru, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183,5 km, srazili se tam dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183 dva osobáky. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183,5 km. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 183,5 km. Je tam neprůjezdný levý. Se bouralo ve směru na Brno na 183,5 km. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Brno na 183,5 kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo 83,5 kilometru je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a bouralo se taky v český jízdní pruh a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici je tam a bouralo se taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici je tam zúžená taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici je tam zúžená vozovka Budějovicích na Strakonické ulici je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden. V Strakonické ulici je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný ulici, je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Je tam zúžená vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Vozovka ze dvou pruhů na jeden a je tam hodně silný provoz. Jeden a je tam hodně silný provoz.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Hodně silný provoz.
1: Instagram Rock Rádia. To je. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro hezké středeční ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinační ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti jsou tu další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí jsou další zprávy. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes o závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky nad o dalším řízení české protidrogové politiky zasadne poté co kabinet české protidrogové politiky zasadne poté co kabinet před měsícem schválil bez protidrogové politiky zasadne poté co kabinet před měsícem schválil bez předchozího politiky. Zasadne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání. Zasadne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu. Co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata bez přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akci vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2020. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2020. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2028. I o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2028. Akčním plánu z kroky do roku 2028. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes z kroky do roku

radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rokovej. Rock Radio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio. Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Dobrou chuť.
0: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Dobrou chuť k snídani ať
0: rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Dobrou chuť k snídani ať to není pes.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Dobrou chuť k snídani ať to není pes vám přeje.
2: Dobré ráno, čumáci.
3: Dobrou chuť k snídani ať to není pes vám
2: přeje. Čumáci.
3: Dobrou chuť k snídani ať to není pes vám přeje Honza.
4: Anabel.
5: A Zuzka.
3: 17. června, mám furt úterý, já nevím proč.
4: Dnes je středa.
3: Dnes je středa.
4: Připomenu.
3: Června, mám furt úterý, já nevím proč.
4: Dnes je středa.
3: Dnes je středa.
4: Připomenu ti to, jestli jsi to
3: furt úterý, já nevím proč.
4: Dnes je středa.
3: Dnes je středa.
4: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
3: Děkuju. Proč?
4: Dnes je středa.
3: Dnes je středa.
4: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
3: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout.
4: Středa.
3: Dnes je středa.
4: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
3: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdává.
4: Připomenu ti to, jestli jsi to zapomněl.
3: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdáváme.
4: Rozdáváme. To jestli jsi to zapomněl.
3: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdáváme.
4: Rozdává. Zapomněl.
3: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdáváme.
4: Rozdáváme.
3: Děkuju. Mohla bys mi ještě připomenout, co rozdáváme.
4: Rozdáváme.
3: Ještě připomenout, co rozdáváme.
4: Rozdáváme.
3: Co rozdáváme.
4: Rozdáváme. Klimatizaci už to si rozdáváme. Klimatizaci už to si vzpomněl. Klimatizaci Senkor.
3: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední.
4: Senkor.
3: Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní. Ano, správně. A pokud jí chcete, tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali a to do našeho. Tak máte poslední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali a to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a nezaposlední půl hodinku na to, abyste nám o ní psali a to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat. Na to, abyste nám o ní psali a to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a nezapomněte nám o ní psali a to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní. A to do našeho messengeru na Facebook, do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní číslo.
4: A taky
3: senžu na Facebook do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní číslo.
4: A taky zvedat mu
3: do vzkazu na Instagram a nezapomněli připsat telefonní číslo.
4: A taky zvedat mobil po 7:30.
3: Tak, když to nedám a nezapomněli připsat telefonní číslo.
4: A taky zvedat mobil po 7:30.
3: Tak, když to nezvedneš, psat telefonní číslo.
4: A taky zvedat mobil po 7:30.
3: Tak, když to nezvedneš, nechladíš lo.
4: A taky zvedat mobil po 7:30.
3: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
4: No, chladí další, zvedat mobil po 7:30.
3: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
4: No, chladí další a je tam velká fronta.
3: Tak, když to nezvedneš, nechladíš.
4: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
3: Strašně nezvedneš, nechladíš.
4: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
3: Strašně velká fronta, přátelé, chladíš.
4: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
3: Strašně velká fronta.
4: No, chladí další a je tam velká fronta, takže bacha.
3: Strašně velká fronta, přátelé, nevím, co se stalo.
4: Na banány.
3: Přesně to.
4: A je tam velká fronta, takže bacha.
3: Strašně velká fronta, přátelé, nevím, co se stalo.
4: Jak tu na banány. Fronta, takže bacha.
3: Strašně velká fronta, přátelé, nevím, co se stalo.
4: Jak tu na banány.
3: Přesně, to možná ještě větší, čo. Strašně velká fronta, přátelé, nevím, co se stalo.
4: Jak tu na banány.
3: Přesně, to možná ještě větší, čo. Fronta, přátelé, nevím, co se stalo.
4: Jak tu na banány.
3: Přesně, to možná ještě větší, čo. Protože tohle ty banány neuměli chladit. Tak pojďme na nějakou muziku, máme tu banány neuměli chladit. Tolik otázek tu zní.

0: Instrumenty, tolik otázek tu zní. Tolik otázek tu zní.
1: Rock Radio.
0: Otázek tu zní.

Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

0: má třeba jablečný štrůdl svátek nebo rodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl svátek nebo Protože maskoty protože maskoty máme na všechno možný, jedině den maskotů.
1: Takže loutky někdy sebou jako

0: Takže toho známe asi všichni. Motorhead někdy sebou jako... Takže toho známe asi všichni. Motorhead jako... Takže toho známe asi všichni. Motorhead měli, takže toho známe asi všichni. Motorhead měli Snaggletootha, takový to váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká. Snaggletootha, takový to váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká. Snaggletootha, takový to váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká. Váleční prase, to mají hodně na tričkách, takže na tebe kouká zlé, to takový ten divočák s těma. Takže na tebe kouká zlé, je to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají kouká zlé, je to takovej ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ten divočák s těma velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který má velkýma klama. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají. Potom třeba Disturbed, ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná. Ty mají týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi. Týpka, který mu říkají The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc The Guy, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět, což je pro změnu taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho. Ksichtu většinou a svítí. Taková podivuhodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou. Hodná postava v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítí oči, takové jak v kápi, který není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítí oči, takové není vlastně moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítí oči, takové jako taky ďábelský. Moc vidět jako do toho ksichtu většinou a svítí oči, takové jako taky ďábelský. Ksichtu většinou a svítí oči, takové jako taky ďábelský. Megadeth svítějí v oči, takové jako taky ďábelský. Megadeth, ty takové jako taky ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattle ďábelský. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku Megadeth, ty měli Vika Rattleheada. To mi vždycky přišlo, že to je trošku Veda. To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... To mi vždycky přišlo, že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... že to je trošku vykradený Eddie, protože to je taky... že lepka taková s takovýma podivnýma... Vykradený Eddie, protože to je taky... že lepka taková s takovýma podivnýma brejlema. Protože to je taky... že lepka taková s takovýma podivnýma brejlema. Taky... že lepka taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni, že jo, lepka taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni, že jo, lepka taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota taková s takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu takovýma podivnýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu Jack O'Lanternovýma brejlema. A určitě všichni známe maskota Halloweenu Jack O'Lanternovýma. A určitě všichni známe maskota Halloweenu Jack O'Lanternovýma. Určitě všichni známe maskota Halloweenu Jack O'Lanternovýma. Jack O'Lanternovýma. Známe maskota Halloweenu Jack O'Lanternovýma. Jack O'Lanternovýma. Ale je to takový ta Halloweenu Jack O'Lanternovýma. Jack O'Lanternovýma. Ale je to takový Jack O'Lanternovýma. Jack O'Lanternovýma. Ale je to takový ten týpek, který má tu vydlabanou lantern. Ale je to takový ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Je to takovej ten týpek, který má tu vydlabanou dýni, že jo, který má tu vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svýho vydlabanou dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svýho dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svýho maskota je vlastně dýni, že jo, na hlavě. Takže mít svýho maskota je vlastně fajn, hlavě. Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Takže mít svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo... Svýho maskota je vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.
0: Ty máš, no to by se mohlo jak vlastně fajn.
1: Já mám pana Buráčka.

Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers a jich a... Red Hot Chili Peppers a jich aeroplán. Red Hot Chili Peppers a jich aeroplán. Jak se to v té písničce... Red Hot Chili Peppers a jich aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Jo, a jich aeroplán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Jo, plán. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít. Jak se to v té písničce zpívá v tom originále? Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Nic se zpívá v tom originále. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. Finále. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková. Já chtěla bych mít svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Bych mít svůj aeroplán. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme svůj aeroplán, to je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin. To je Helenka Vondráčková, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11, ne? Víš, jak to ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Ukradli ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd ošklivě. Máme 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. 7 hodin 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 11 minut. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. června. Posloucháte středeční rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý rokový rozjezd. Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý Dneska je 17. června a máme nějaký zajímavý mezka je 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak 17. června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba června a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba a máme nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl, nějaký zajímavý mezinárodní dny, tak kromě toho, že má třeba jablečný štrůdl, svátek, mezinárodní dny, tak kromě toho, že

0: Ačka.
1: Ty máš, no to by se mohlo jak nějak stvárnit. Fajn.
0: Já mám pana Buráčka.
1: Ty máš, no to by se mohlo jak nějak stvárnit.
0: Já mám pana Buráčka.
1: Ty máš, no to by se mohlo jak nějak stvárnit. Ty máš, no to by se mohlo jak nějak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. No to by se mohlo jak nějak stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. Stvárnit, že by jsme mu dali třeba hořící oči. A velký zub, že by jsme mu dali třeba hořící oči. A velký zuby,
0: kápy.
1: Třeba hořící oči. A velký zuby.
0: Kápy.
1: A supermanskou kápy. Hořící oči. A velký zuby.
0: Kápy.
1: A supermanskou kápy. Ale... A velký
0: supermanskou
1: zuby.
0: Kápy.
1: A supermanskou kápy. A velký
0: supermanskou
1: zuby.
0: Kápy.
1: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo
0: roztomilý.
1: Zuby.
0: Kápy.
1: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo roztomilý.
0: Bude to roztomilý chlapec.
1: A supermanskou kápy. Ale furt by to bylo roztomilý.
0: Bude to roztomilý chlapec jak můj bajíka.
1: Kápy. Ale furt by to bylo roztomilý.
0: Bude to roztomilý chlapec jak můj bajíka.
1: No tak oslavte dny. Furt by to bylo roztomilý.
0: Bude to roztomilý chlapec jak můj bajíka.
1: No tak oslavte dnešní.
0: Bude to roztomilý chlapec jak můj bajíka.
1: No tak oslavte dnešní.
0: Roztomilý chlapec jak můj bajíka.
1: No tak oslavte dnešní.
0: Roztomilý chlapec jak můj bajíka.
1: No tak oslavte dnešní den.
0: Jak můj bajíka.
1: No tak oslavte dnešní den všech maskotů. No tak oslavte dnešní den všech maskotů. Ať už máte rádi. Tak oslavte dnešní den všech maskotů. Ať už máte rádi, kterou skoční den všech maskotů. Ať už máte rádi den všech maskotů. Ať už máte rádi, kterou z kolik z těch kapel všech maskotů. Ať už máte rádi, kterou z kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký. Ať už máte rádi, kterou z kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký. Ať už máte rádi, kterou z kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka rádi, kterou z kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme kolik z těch kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou kapel, který jsme jmenovali, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses, nebo nějaký úplně jiný. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine. A my si dáme teďka naší další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine. Je sladký další oblíbenou. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine. Je sladký dítě moje na rock rádiu. To jsou Guns N' Roses a Sweet Child of Mine. Je sladký dítě moje na rock rádiu. Sladký dítě moje na rock rádiu. Na rock rádiu.

0: až do pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudem. Provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin, který už si stejně nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25.
0: Pozdních nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let.
0: Nočních hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete.
0: Hodin, který už si stejně pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet.
0: Pamatovat nebudete.
1: Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze. Ano, navíc traktoři slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu. Slaví 25 let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás let na scéně a můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost. Můžete slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet letos pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost pouze v rámci festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo festivalu Rock In, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla in, takže to pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla pro vás příležitost je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla je slyšet naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky naživo a že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit, že už jsem to letos viděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fakt. To zviděla minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show minimálně pětkrát a je to vždycky skvělý, takže se můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů. Můžete těšit opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět opravdu na fascinující show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů show plnou ohňů a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů ohňů a pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jedno. A pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. Pokud to chcete vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. Vidět naživo i s vaší partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů. Co musíš partičkou kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
0: Co musíte udělat pro to, abyste získali
1: kamarádů, tak tady pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
0: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí?
1: Pro jednoho z vás máme 10 lupenů.
0: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili?
1: Máme 10 lupenů.
0: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí
1: lupenů?
0: Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili? Co musíte udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějaké udělat pro to, abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějaké abyste získali stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých stačí, abyste se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích se vyfotili se svojí partou v nějakých hromadných pozicích nafotili to se svojí partou v nějakých hromadných pozicích nafotili to, poslali tu fotku v nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku v nějakých hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš hromadných pozicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio zavěnicích, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio, nafotili to, poslali tu fotku na náš e-mail studio zavináč Rokové rádio. To poslali tu fotku na náš e-mail studio zavináč Rokové rádio. Na náš e-mail studio zavináč Rokové rádio. CZ a náš e-mail studio zavináč Rokové rádio. CZ a ty e-mail studio zavináč Rokové rádio. CZ a ty nejoriginálnější fotky zavináč Rokové rádio. CZ a ty nejoriginálnější fotky potom naše poroté. Máte čas do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu dáme.
1: Je to tak, takže
0: do čtvrtka do 15 hodin a v pátek to tu potom někomu dáme.
1: Je to tak, takže držíme palec.
0: Hodin a v pátek to tu potom někomu dáme.
1: Je to tak, takže držíme palec.
0: A v pátek to tu potom někomu dáme.
1: Je to tak, takže držíme palec.
0: A tak to tu potom někomu dáme.
1: Je to tak, takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku
0: někomu dáme.
1: Je to tak, takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší
0: dáme.
1: Je to tak, takže

0: Tohle byli Disturbed. Tohle byli Disturbed, který hráli so... Tohle byli Disturbed, který hráli song, který... Tohle byli Disturbed, který hráli song, který se jmenuje... Tohle byli Disturbed, který hráli song, který se jmenuje... Tohle byli Disturbed, který hráli song, který se jmenuje... Tohle byli Disturbed, který hráli song, který se jmenuje... Hráli song, který se jmenuje... Neboli Prayer v 7 hodin, který se jmenuje... Neboli Prayer v 7 hodin a 21 minut. Modlitba. No a my tu máme teďka jednu speciální modlitbu a to je modlitba za počasí na pár...
1: Míří festival Rockin někam mezi vás, ale pouze v pátek, takže v sobotu může klidně pršet.
0: Jo, v sobotu to není, jenom, ne.
1: Je to pouze v pátek, je to v Pardubicích a bude tam náš celý rok rádiový tým ze Stánkem, já tam nebudu, takže Každopádně budou tam skvělý kapely.
0: Ano. Kobríšci, Alkehol, Horký, že slíže, tradiční pětice, která vás celým festivalem provede od prvního piva až do pozdních nočních hodin.

0: Takže držíme palec.
1: Tvrdou muziku ti přináší.
0: Takže držíme palec.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matrace zahu.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chvíli.
0: Ležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie.
0: Dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
0: CZ.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písně.
1: A už za chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě, vrdele.
1: Chviličku Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě, vrdele.
1: Lucie, takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě, vrdele.
1: Takhle tě mám rád.
2: To je písnička ode mě, vrdele. To je písnička ode mě, vrdele. Písnička ode mě, vrdele. Ode mě, vrdele. Ježíš, to se zase nablí. Mě, vrdele. Ježíš, to se zase. Ježíš, to se zase nablí u rokeři do krku. Ježíš, to se zase nablí u rokeři do krku. Ježíš, to se zase nablí u rokeři do krku.
3: Kup si auto v Direct.
2: Ježíš, to se zase nablí u rokeři do krku.
3: Kup si auto v Direct Auto. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. To se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. V Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu. 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vítejte v
3: vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Vítejte v kempu.
3: www.direct-auto.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
3: www.direct-auto.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše
3: místo je 800.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je
3: 867.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867
3: Z.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. V kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vaše místo je 867 sektor G. 67 sektor G. Sektor G. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

0: Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr
0: bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny
0: bezkempu.cz
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny Nejlepší výběr nejnižší ceny To jsou Bene Nejlepší výběr nejnižší ceny To jsou Bene nápoje Přesvědčte se sami v naší nejnižší ceny To jsou Bene nápoje Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech. Nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
2: Spotřební daň 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
3: Fé, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi.
3: Tlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem...
3: Vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem...
3: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, už toho moc nenafouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe. Fouká.
4: Chlapi. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory.
4: Ty. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
4: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
4: To nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ.
4: Čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají na web kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objedná vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: Doručí nám to přímo do firmy.

0: během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.komprimy během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnik minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Utrhnout z...
0: kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Utrhnout sklidit
0: CZ. To je fičák.
2: Utrhnout sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky.
2: 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90.
2: Ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 23. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 23. lahůdkovou svazek za 12,90. Až do 23. června.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, budujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zve. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedač. Bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Nech se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí var.
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může...
4: Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může...
4: Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti uje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tatárt.
5: Vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tatárt vyhlašuje.
5: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tatárt vyhlašuje.
5: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
7: Slyším.
5: Let na hazardní hře.
6: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
7: Slyším. Tatárt
5: hře.
6: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
7: Slyším Tatárt nákupy.
6: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
7: Slyším Tatárt nákupy.
6: Tatárt nákupy.
7: Slyším Tatárt nákupy.
6: Aby.
7: Slyším Tatárt nákupy.
6: Ano, Tatárt nákupy s fůrou ex.
7: Slyším Tatárt nákupy.
6: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluziv.
7: Tatárt nákupy.

0: Nákupy? Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
1: Nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte jak pořízení?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte jak pořízení
0: Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte jak pořízení super odolných chyt
0: nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte jak pořízení super
0: fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte jak pořízení super odolných chytrých řízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 2 odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní. Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
2: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdu 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospot.
1: Drží
2: až 29 dní.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový 9 dní.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: No to mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky.
4: Potisk dárky, byla CZ.

0: Relativně nová... Relativně nová pecka od Lucie. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má. Relativně nová pecka od Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým Lucie, takhle tě mám rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým rád, nebo no, nová, dobře, ona už je 8 let má na svým nová, dobře, ona už je 8 let má na svým čem? 8 let má na svým čem? Má na svým čem? Na svým zápěstí. Svým čem? Na svým zápěstí 8 čárek. Čem? Na svým zápěstí 8 čárek. Ale pořád. Čem? Na svým zápěstí 8 čárek. Ale pořád je to poměrně nové. Na svým zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně na svým zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka. Zápěstí 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka v cože 8 čárek, ale pořád je to poměrně nová pecka v cože, ale pořád je to poměrně nová pecka v cože, co říkáš? Poměrně nová pecka v cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe. Cože, co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po... Co říkáš? Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé. Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlo. Tady Anabel si mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý. Mluví pro sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se sebe, dobře. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se. Máme krátce po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou. Po 7:30, přátelé, tak pojďme na rychlý zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Drábkovým dopolední. Rock rádio. Rockový dopoledne od pondělí do pátku na Rock rádiu. Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock rádio, co se děje? Slušná muzika. Rock rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Novou koncepcí České armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat bezpečnostní rada státu.

Pavel dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Lídři G7 se v úterý podle týkat obrany a bezpečnosti.

0: naměříme až 27 stupni Celsia, na Moravě naměříme až 27. Rock Radio. Na Moravě naměříme až 27. Rock Radio. Doprava. Na Moravě naměříme až 27. Rock Radio. Doprava. Naměříme až 27. Rock Radio. Doprava. V Ústí nad Orlicí 20. Rock Radio. Doprava. V Ústí nad Orlicí. Rock Radio. Doprava. V Ústí nad Orlicí se řeší. Rock Radio. Doprava. Ústí nad Orlicí se řeší. Radio. Doprava. V Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním. Doprava. V Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské. V Ústí nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici. Tak nad Orlicí se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Se řeší vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Vážná nehoda se zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Zraněním na Třebovské ulici, tak i tam opatrně. Třebovské ulici, tak i tam opatrně.
1: Viditelný
0: ulici, tak i tam opatrně.
1: Viditelný zážitek,
0: tam opatrně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. V tom okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. Oční klinika HP. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ocniklinikahp.cz. .cz.
2: Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu.

0: Užijte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky. Užijte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale taky na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také spetnky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenstvné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PEDství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás autosalon ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký na PED2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark CZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Trenýrny Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Trenýr 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. Trenýrkarna.cz 1. června u OC Europark ve Štěrboholích. Trenýrkarna.cz Hej ty u OC Europark ve Štěrboholích. Trenýrkarna.cz Hej ty OC Europark ve Štěrboholích. Trenýrkarna.cz Hej ty Ne ty Štěrboholích. Trenýrkarna.cz Hej ty Ne ty Chceš mít drinky? CZ Hej ty Ne ty Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba Hej ty Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klik boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky, potřeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýr kartky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz na 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna.cz napiš kod radio a není problém. Klikni na trenýrkarna.cz napiš kod radio a jede to. Klikni na trenýrkarna.cz napiš kod radio a jede to. trenýrkarna.cz napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes oběd. Napiš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš kod radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz Všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz Jo, dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz
1: Housebrand Cafe
0: A zítra máš. Trenýrkarna.cz
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
0: Máš. Trenýrkarna.cz
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
0: Trenýrkarna.cz
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand.cz
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand.
1: Housebrand Cafe, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu.
1: Cafe, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Ora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
4: Nemáš co
3: pít. Housebrand káva. CZ.
4: Nemáš co

0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán.
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kva... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio. Slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio. Na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio CZ. Prokrádia na www.rokovýradio.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
2: Na www.rokovýradio.cz. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Rokovýradio.cz. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem,
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, aftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších ting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si kem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte
2: v skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií.
2: Můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vyberte
3: Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vyberte
3: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: Nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek.
2: Si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: Každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou.
3: Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností
3: za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit. S nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je
2: trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo 5,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 250. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 260. Kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání 4 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6. za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.69 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Black Sabbath, Upper... Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí. Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že... Black Sabbath a Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že... A Paranoid na Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den? Rock Rádiu. Máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to... Máme 6 minut po půl osmí a ty si říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená? Po půl osmí a ty si říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdává...
0: A ty jsi říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten...
0: Říkala, že je co za den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě...
0: Den?
1: Středa.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, tak dá.
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo...
0: A co to znamená?
1: Že rozdáváme o hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká... Hodinu dříve a ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku. A ten moment je právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku, mobily do ručky. Právě teď, takže kdo čeká na vytouženou klimušku, mobily do ručky.
2: Zažijte.
1: Takže kdo čeká na vytouženou klimušku, mobily do ručky.
2: Zažijte emoce.
1: Vytouženou klimušku, mobily do ručky.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde jsem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to not. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Show, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte.

0: Albert. Dle srovnání k 10.6. Albert. Dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6. K 10.6.
1: Ještě nemáš lístky na... Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na...
3: Třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme... Dan Landa.
3: Trautenberg.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: Osm hradů.
2: Osm víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley. Léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná
1: fixa.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky. Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen
2: CZ.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
4: Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
4: Kooperativa.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Festival.
2: To jsou hrady. www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou
2: www.hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a
2: Hrady.cz.
0: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen
0: Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen
0: dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce
0: dat gratis a opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drs
0: a opakovaně.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drs. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neroz to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeš. Drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
6: Nejlevnější
5: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
6: Nejlevnější Pneu.cz.
5: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani zadeště.
6: Nejlevnější Pneu.cz.
7: Jak to má?
5: Nerozbijete hubu ani zadeště.
6: Nejlevnější Pneu.cz.
7: Jak to má motora kola dřív či později?
5: Hubu ani zadeště.
6: Nejlevnější Pneu.cz.
7: Jak to má motora kola dřív či
6: později? Nejlevnější Pneu.cz.
7: Jak to má motora kola dřív či později?
6: Nejlevnější Pneu.cz.
7: Jak to má motora kola dřív či později, s tím budou problémy. Ale jak to má motora kola dřív či později, s tím budou problémy. Ale ještě předtím motora kola dřív či později, s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava dřív či později, s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava později, s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu a zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude.

0: tam, kde to voní benzín, je kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, sportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlocel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spráce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. CZ/kariéra. Rock kariéra.

0: Co dcera studuje?
1: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.
0: Takže zní...

0: myslím, že ji využijete, no a zase se někdy ozvěte. No, takže si myslím, že ji využijete, no a zase se někdy ozvěte, budem rádi. Zase se někdy ozvěte, budem rádi.
1: No paráda, já vám moc krát děkuji i za dceru moc krát.
0: Budem rádi.
1: No paráda, já vám moc krát děkuji i za dceru moc krát děkuji. Paráda, já vám moc krát děkuji i za dceru moc krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A moc krát děkuji i za dceru moc krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A milu i za dceru moc krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Krát děkuji. Určitě to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Jste to dneska dopadne dobře. A milujeme vaše rádio. Vy jste náš topí dobře a milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna a milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna, teda posloucháme vás všude. Milujeme vaše rádio, vy jste náš top jedna, teda posloucháme vás všude. V práci vaše rádio, vy jste náš top jedna, teda posloucháme vás všude. V práci jste náš top jedna, teda posloucháme vás všude. V práci, v autě, doma, všude. Top jedna teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, doma, všude.
2: Je, to nás takže moc těší.
1: Teda, posloucháme vás všude, v práci, v autě, doma, všude.
2: Je, to nás takže moc těší.
1: Všude, v práci, v autě, doma, všude.
2: Je, to nás takže moc těší.
1: No, takže vy jste prostě práci, v autě, doma, všude.
2: Je, to nás takže moc těší.
1: No, takže vy jste prostě topka naš doma, všude.
2: Je, to nás takže moc těší.
1: No, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě to, no, takže vy jste prostě topka naše a strašně mě to, ale fakt strašně mě to, pojďte prostě topka naše. A strašně mě to, ale fakt strašně mě to potěšilo tohle stopše. A strašně mě to, ale fakt strašně mě to potěšilo tohle stop. Strašně mě to, ale fakt strašně mě to potěšilo tohle stop. To se dneska odehrálo. Ale fakt strašně mě to potěšilo tohle stop. To se dneska odehrálo.
0: Tak jsme moc rádi.
1: Strašně mě to potěšilo tohle stop. To se dneska odehrálo.
0: Tak jsme moc rádi, fakt moc rádi.
1: Bylo tohle stop. To se dneska odehrálo.
0: Tak jsme moc rádi, fakt moc rádi. Ještě jednou zdravíme, gratulujeme. Tak jsme moc rádi, fakt moc rádi. Ještě jednou zdravíme, gratulujeme. Tak jsme moc rádi, fakt moc rádi. Ještě jednou zdravíme, gratulujeme, držíme palce. Rádi, fakt moc rádi. Ještě jednou zdravíme, gratulujeme, držíme palce. Děkujeme samozřejmě za poslech. Tak třeba se někde potkáme naživo.
1: Ano, bylo by to fajn.
0: Děkujeme samozřejmě za poslech, tak třeba se někde potkáme naživo.
1: Ano, bylo by to
0: fajn.
1: Ano, bylo by to fajn. Určitě se ozveme, až vás někdy uvidíme.
0: Dobře.
2: Tak krásný den a
1: fajn. Určitě se ozveme, až vás někdy uvidíme.
0: Dobře.
2: Tak krásný den a gratulujeme.
1: Ahoj.
3: Užijte si příjemný chlad i
1: hezký ráno. Ahoj.
3: Užijte si příjemný chlad i v parných dnech.
1: Ahoj.
3: Užijte si příjemný chlad i v parných dnech. Užijte si příjemný chlad i v parných dnech s mobilní klimatizací Senkor.

0: a jsme zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která zpátky v 7 hodin a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která zjistí a 39 minut. A dnešní šťastlivkyní, která zjistí je, nebo klimošku, senkor z Wi-Fi je Míša Skadaně. Dobré ráno. Z Wi-Fi je Míša Skadaně. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Míša Skadaně, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky.
0: Skadaně, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky.
0: Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě.
2: Dobré ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám...
2: Ráno, zdravím všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady...
2: Všechny rockerky, rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že...
2: Rockery.
0: Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si... Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si napsala tvoje... Míšo, prosím tě, nám se tady stala taková věc, že o tu klimošku si... se tady stala taková věc, že o tu klimošku si napsala tvoje dcera... Taková věc, že o tu klimošku si napsala tvoje dcera Sabina, ale že o tu klimošku si napsala tvoje dcera Sabina. Ale ty jsi nám právě sdílela, klimošku si napsala tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona ty napsala tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna tvoje dcera Sabina, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla, ale ty jsi nám právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice. Právě sdílela, ona nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
2: Ano, my...
0: Nám to i psala, že zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
2: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně.
0: Zrovna odešla někam na potítko, protože dělá státnice.
2: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou...
0: Kam na potítko, protože dělá státnice.
2: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde...
0: Státnice.
2: Ano, my jsme dojeli právě před chviličkou do Plzně, kde... skládá státní zkoušku poslední, čili už obhajobu teda, obhajobu z diplomové práce, zkoušku poslední, čili už obhajobu teda, obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky.
2: Čili už obhajobu teda, obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky. Tak. No a co dcera studuje?
2: Obhajobu teda, obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky. Tak. No a co dcera studuje?
2: Obhajobu z diplomové práce.
0: Diplomky. Tak. No a co dcera studuje?
2: Pedagogika.
0: No a co dcera studuje?
2: Pedagogickou školu, první stupeň základních škol.

0: No, tak...
1: ...a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Senkor.
0: No, tak ještě... No, tak ještě tvůj oblíbenec další.
2: Výkonná, tichá, snadno přenes...
0: No, tak ještě tvůj oblíbenec další.
2: Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mně prakticky.
0: No, tak ještě tvůj oblíbenec další.
2: Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mně prakticky.
0: Oblíbenec další.
2: Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mně prakticky. Výkonná, tichá, snadno přenesná, to je o mně prakticky. Snadno přenesná, to je o mně prakticky. Přenesná, to je o mně prakticky. Mě prakticky.
3: Cesta je prach.

Nemusíš bejt Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je musíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: jeho tu kecí.
1: Vítejte v ústavu.
2: Nice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel, jeho tu kecí.
1: Vítejte v ústavu.
2: Teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel, jeho tu kecí.
1: Vítejte v ústavu.
2: Motokeci. Čeká čarodějnice, ale Marcel, jeho tu kecí.
1: Vítejte v ústavu.
2: Motokec, ale Marcel, jeho tu kecí.
1: Vítejte v ústavu.
3: Motokeci.
1: Vítejte v ústavu.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
1: V ústavu.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Ačkoliv je v našich končinách.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Ačkoliv je v našich končinách
3: běžné. Marcela Herbolta.
4: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho.
3: Herbolta.
4: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo. Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás. V našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala. Mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Někoho, kdo leje jak nezavřenej a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je kedy spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke pejorativum. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšemkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 letnímu dní 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti 25 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludvík Klatt. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludvík ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludvík Klattovský, o kterém je řeč, cházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludvík Klattovský, o kterém je řeč, víš 3 let těžké závislosti, kterou si Ludvík Klattovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě Ludvík Klattovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, a kámoš prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, a kámoš ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdřív okolí řeklo dost, a kámoš ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdřív dost, a kámoš ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdřív jednoho dne a kámoši ho odvezli do Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Beřkovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedně jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku rozhodli pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťasech. Což v pravdě do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťasech. Což v pravdě není v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťasech. Což v pravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká a jedněch kraťasech. Což v pravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své ťase. Což v pravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal. Nejtěžší věc na cestě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal. Nejtěžší věc na cestě plně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není. Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš batoh, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny seš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh je Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve zatím mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebe poz proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely byla teprve za...

0: začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva pořadu o motorkách. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský. Cesta do Kompostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150. Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil. Je podstatně delší, splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil delší, splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? Jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán byl si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, 150 Vespu a vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, vyrazil s ní kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale kam? No, původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovsky.com nebo na otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web ludvaklatovsky.com nebo na Facebook. Ale když se podíváte na web ludvaklatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte na web ludvaklatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnil ludvaklatovsky.com nebo na Facebook Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé.com nebo na Facebook Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo i Facebook Ludva Klatovský. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo i cesta může být. Zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo i cesta může být cíl. Ludva každý den, že se opět naplnilo známé heslo i cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje zpět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy. Cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy. Aktuálně v Rusku a jeho psaní cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy. Aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za. Každý den doplňuje své zážitky a postřehy. Aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaše své zážitky a postřehy. Aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. Postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. Aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio
0: a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Moto
0: rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Moto Keci.

0: Avantasia. Avantasia a čarodějnice v 7. Avantasia a čarodějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každý. Avantasia a čarodějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každý má. A čarodějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každý. Čarodějnice v 7:49 na Rock Rádiu. Určitě každý máme ve svém rádiu. Určitě každý máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Určitě každý máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Máme ve svém okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Svým okolí a ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. A ne třeba ani tak dalekým nějakou čarodějnici. Dalekým nějakou čarodějnici. Jdete bez nějakou čarodějnici. Jdete bez sem nemci. Ne, tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel.
0: Ne, tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice.
0: Ne, tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice.
0: Ne, tebe jsem nemyslel.
1: Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice.
0: Nemyslel.
1: Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Mart. Já jsem nemyslel. Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel, homotokicí. Já jsem čarodějnice, ale teď nás nečeká čarodějnice, ale Marcel.

0: Druhy XXL balení za 10,90. Coca-Coholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 10. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vily. Června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, mangte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, rych za 800 korun. Horkýže slíže, manky business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristov, Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí o business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete vstoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Nemáš co na
0: sebraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš.
0: Nabídka platí jen do konce června.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš.
0: Června.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě. Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Rokový rákiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ.
2: Stavebniny Dek přináší
1: na www. Rokový rádio CZ.
2: Stavebniny Dek přináší
1: www. Rokový rádio CZ.
2: Stavebniny Dek přináší Megák.
1: Rokový rádio CZ.
2: Stavebniny Dek přináší Megák 3
1: CZ.
2: Stavebniny Dek přináší Megák 3 k pěti balením Stavebniny Dek přináší Megák 3 k pěti balením rychle tuhnoucí. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dost samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5litrovky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma per cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Nyní dostanete profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do profesionální 5litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20-litrovou Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
2: Na Dek.cz.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do zoo chleba.
2: Zet.
3: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
4: Do

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daň. Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky jdeme na výlet. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A je lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak a jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby. Tam mají nejlepší palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Vedro je
0: palačinky. Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Vedro jako NASA.
0: Tak co jedeme? Zoo chleby.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás
0: jedeme. Zoo chleby.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení.
0: Zoo chleby.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní
0: chleby.
1: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři. Řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ovladatkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná ozi i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Cool.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV rodinného CR-V až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 40 tisíc korun. A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridní a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power

0: of Dreams. Nové Hondě. Honda. The Power of Dreams. Honda. The Power of Dreams. The Power of Dreams. Střešní okna of Dreams. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.
0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi Fenestra.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká si vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Nebem již 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: 40 let.
1: Fenestra.
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
0: Fenestra. Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
3: Hezké ráno máme
2: Zprávy.
3: Hezké ráno máme krátce po osmé, jdeme na další.
2: Zprávy.
3: Hezké ráno máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Hezké ráno máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Hezké ráno máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech. Hezké ráno máme krátce po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude po osmé, jdeme na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude na další zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem zprávy. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem. Novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednánějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou dní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předlohu jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit Miloš Vystrčil očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat. Očekává košatou diskuzi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategickozy o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválen. Má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválen. Navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2 na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2030 strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 výdajové rámce rozpočtu do roku 2036 prezident rozpočtu do roku 2036 prezident Petr Pavel u financí roku 2036 prezident Petr Pavel u financování a provoz 2036. Prezident Petr Pavel u financování 2036. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního. Petr Pavel u financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím financování a provozu České televize a veřejnoprávního rozhlasu.

0: Within Temptation na rok. Within Temptation na rok Radius. Within Temptation na rok Radius s peckou Shinet. Within Temptation na rok Radius s peckou Shinet, která samozřejmě není o ní. Within Temptation na rok Radius s peckou Shinet, která samozřejmě není o nikom jiným. Temptation na rok Radius s peckou Shinet, která samozřejmě není o nikom jiným než o Shinet O'Connor. Na rok Radius s peckou Shinet, která samozřejmě není o nikom jiným než o Shinet O'Connor. Peckou Shinet, která samozřejmě není o nikom jiným než o Shinet O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty.
0: Samozřejmě není o nikom jiným než o Shinet O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená
0: jiným než o Shinet O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný, dáme si poslední.
0: Shinet O'Connor.
1: Ano, a my máme 2 minuty před 8, to znamená jediný, dáme si poslední společný. Znamená jediný, dáme si poslední společný zprávy po čestě dopravu. Poslední společný zprávy po čestě dopravu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušet... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola ovocná svačinka různé druhy.

0: prostřednictvím poplatků neviděl z České televize a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by veze a veřejnoprávního rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo. Prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny fungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Řekl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu.
1: Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie.
0: Na laktu a odešel do Ostravy.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Odešel do Ostravy.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude Ostravy.
2: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy
2: Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno, přehánky.
2: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno, přehánky. Dnes bude oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno, přehánky. Čekáme teď ráno jen ojediněle postupně místy, výjimečně se můžou vyskytnout taky bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 27.

0: Ať už prší, nebo...
1: Přijme až 27.
0: Ať už prší, nebo paří slunce, slušné... Ať už prší, nebo paří slunce, Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v... Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v... Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se opatrně ve směru na
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D5 se opatrně ve směru na Rozvadov. 5 se opatrně ve směru na Rozvadov. Na 85. kilometru narazilo auto do Svodidel. Ve směru na Rozvadov. Na 85. kilometru narazilo auto do Svodidel. Jsou tam neprůjezdné dva. Na Rozvadov. Na 85. kilometru narazilo auto do Svodidel. Jsou tam na 85. kilometru narazilo auto do Svodidel. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Na 85. kilometru narazilo auto do Svodidel. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčínu. Narazilo auto do Svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo Svodidel, jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici průjezdné dva jízdní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici Bní pruhy. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici Barandovu. Bouralo se taky v Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici Barandovu. V Děčíně na silnici číslo 13 a v Praze v ulici Barandovu.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení oční zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz. ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio, rockový. Rock Radio, rockový rozjezd. Rock Radio, rockový rozjezd. Rokovej rozjezd. Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Jo, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: Ať je rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne na...
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne...
3: Dobré ráno, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne na prostředníček.
3: Ano, čumáci.
4: Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně. Nevím, vám řejl. Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně. Nevím, vám řejl, Honza.
5: Ana.
4: Ať je prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně. Nevím, vám řejl, Honza.
5: Anabel.
4: Prostřední den týdne na prostředníček na ten ideálně. Nevím, vám řejl, Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty na prostředníček na ten ideálně. Nevím, vám řejl, Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty na ten ideálně. Nevím, vám řejl, Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 8 ve středu 17. Ideálně. Nevím, vám řejl, Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 8 ve středu 17. června.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 8 ve středu 17. června.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás poslední minuty po 8 ve středu 17. června. Přátelé, čeká nás ve středu 17. června.

0: Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka. 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka. 17. června. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
1: V tý vám prozradíme například
0: na. Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
1: V tý vám prozradíme na.
0: Přátelé, čeká nás poslední společná hodinka.
1: V tý vám prozradíme například.
0: Čeká nás poslední společná hodinka.
1: V tý vám prozradíme například, kdo k nám
0: poslední společná hodinka.
1: V tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního
0: hodinka.
1: V tý vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky
1: vám prozradíme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v půl devátý
1: zahrajeme například, kdo k nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v půl devátý zahrajeme do.
1: Kdo k nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
1: K nám míří za hvězdního hosta.
0: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
1: Hvězdního hosta.
0: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
1: Ano, to si
0: Taky si v půl devátý zahrajeme další hospodský kvíz.
1: Ano, to si můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je...
1: Můžete těšit, kromě toho skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: Skvělá muzika.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně.
0: Třeba vanastovky, slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně.
0: Pod vodou. Slečna Anna je za vodou.
1: To je o mně.
0: Pod vodou. Je za vodou.
1: To je o mně.
0: Pod vodou. Rokrát. Vodou.

nezabíjí, ona se... Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle. Kráska se nezabíjí, ona se v zrcadle. Chlupa se nezabíjí, ona se v zrcadle.

0: Foo Fighters dohráli svůj chůzi Walk v 8 hodin.
1: My doufáme, že už vy někde couráte v práci a my vám k tomu hrajeme slušnou muziku. A teď vám k tomu hrajeme slušnou muziku. Moje oblíbená historka další. A také nějaký Aerosmith 17. června 94 z Týšňů.

0: šňůry vykopli. A zbytek tůr jeli naprosto vděčný z té šňůry vykopli. A zbytek tůr jeli naprosto vděčný Fornon Blondes. Ano. Šňůry vykopli. A zbytek tůr jeli naprosto vděčný Fornon Blondes.
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná. A zbytek tůr jeli naprosto vděčný Fornon Blondes.
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná dnešní... A zbytek tůr jeli naprosto vděčný Fornon Blondes.
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná dnešní dobu, kdy někdo naprosto vděčný Fornon Blondes.
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají Fornon Blondes.
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci...
1: Ano.
0: Mně to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom... Mně to trošku připomíná dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom... Dnešní dobu, kdy některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích... Některý lidi mají tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích... Tendenci psát a vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky... A vyprávět všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako... Srač všude, nejenom na sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí. Sítích, ale hlavně na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí. A když potom najedně na sítích různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí. A když potom různý jako sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí. A když potom najednou přijde sračky, protože jsou schovaný za klávesnicí. A když potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit nebo za klávesnicí. A když potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo a když potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divě. Potom najednou přijde na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divě. Na to, že by se měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba
0: měli za ty slova postavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se ženeš práci a on ti pak
0: zavit, nebo že by za ně měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se než práci a on ti pak za odměnu
0: měli zodpovídat, tak se divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje.
0: Divěj.
1: No, a nebo někomu třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici, a nebo někomu třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. Třeba se ženeš práci a on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec
1: stává.
0: Nevím,
1: a on ti pak za odměnu umeje zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Zadnici z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty no. To nejseš, buď v klidu. Ty z každé strany. To prostě se tak
0: vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď strany. To prostě se tak
0: vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš.
1: To prostě se tak
0: vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to vůbec nevím, o kom mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to jako mluvíš.
1: Taky ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to Mě taky
1: ne, ale ty to nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to mě taky
1: nejseš, buď v klidu.
0: Ježiš, to mě taky zadnice moc mejt. Ježiš, to mě taky zadnice moc mejt nebaví, ale tak... Mě taky zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to bych jí samozřejmě. Mě taky zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to bych jí samozřejmě. Vošplích. Mě taky zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to bych jí samozřejmě. Vošplíchnul by si chtěl. Taky zadnice moc mejt nebaví, ale tak jako to bych jí samozřejmě. Vošplíchnul by moc mejt nebaví, ale tak jako to bych jí samozřejmě. Vošplíchnul by si chtěl.
1: Velmi laskav, kolego.
0: Ale tak jako to bych jí samozřejmě. Vošplíchnul by si chtěl.
1: Velmi laskav,
0: očáknul.
1: Kolego.
0: To bych jí samozřejmě. Vošplíchnul, kdyby si chtěl.
1: Velmi laskav,
0: očáknul.
1: Kolego.
0: Vošplíchnul, kdyby si chtěl.
1: Velmi laskav,
0: očáknul.
1: Kolego.
0: No tak pojďme na vošplíchnul, kdyby si chtěl.
1: Velmi laskav,
0: očáknul.
1: Kolego.
0: No tak pojďme.
1: Velmi laskav, očáknul.
0: No tak pojďme radši zpátky na muziku.
1: Kav, očáknul.
0: No tak pojďme radši zpátky na muziku. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA. No tak pojďme radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Radši zpátky na muziku. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Tohle je Bruce Springsteen, Born in the USA na Rock Radio. Springsteen, Born in the USA na Rock Radio.

Born in the USA na Rock Radio. USA na Rock Radio.

rozjezd z Hon... Rock Radio. Rockovej rozjezd z Hon... Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a...

0: Seven, pátý s Kamilem, zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven. A musím říct, že jsme zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven. A musím říct, že oslňovat v éteru Rock Rádia kapela Seven. A musím říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme Rock Rádia kapela Seven. A musím říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby kapela Seven. A musím říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili. A musím říct, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jich, že jsou z Mladé Boleslavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou Slavy, aby jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsme správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenou. Správně určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenou. Určili jejich polohu, protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenou.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici.
0: Protože ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenou.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste...
0: Ty kapely tady jsou dvě, které se tak jmenou.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně...
0: Dvě, které se tak jmenou.
1: Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte... Vidíš, já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože já mám taky dvojnici. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože. No každopádně, kdybyste náhodou nestíhali, přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete. Přátelé, nemusíte plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor na všech streamovacích plakat v koutě, protože již dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách, protože již dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www. Dnes najdete rozhovor na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokový. Rozhovor na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech. Takže všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech. Na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím...
1: www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici, Jiřina...
1: www.rokovýradio.cz v podcastech.
0: Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici, Jiřina... Takže se těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici, Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková...
0: Těšíme na devátou a ty mi prosím ti řekni, kterou dvojnici, Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je tak...
0: Dvojnici, Jiřina Bohdalová.
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Bohdalová?
1: Ne, to je taková Anče, co si říká Anabel, to neřeš.
0: Dobře, Anče, Kubo, hajnej, za chvíli si dáme Anče Brichtů, Andílek.
2: Honda
0: si dáme Anče Brichtů, Andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní...
0: Brichtů, Andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku...
0: Andílek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV a... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104... Váží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc... Žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 104 tisíc... Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené... Při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUVného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že... A získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být... Vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto. Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší cen.
2: Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší cen.
2: The power of dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
2: Dreams.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou... Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 3. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Dřív než začne.
0: Více na bene.cz.
1: Dřív
0: bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypne. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí, zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix čátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho publiky už 19. až 21. června. Buď u toho už 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na Autodrom června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com.
2: Jen do konce
1: června.
2: Jen do konce června zakoupíte
1: com.
2: Jen do konce června zakoupíte. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově. Zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business. Permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, české vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business. Richard Miller, Helena Vokolově za 800 korun. Horkýže slíže, manky business. Richard Miller, Helena Vondráčko za 800 korun. Horkýže slíže, manky business. Richard Miller, Helena Vondráčková, Horkýže slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristlíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstup zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: www.vinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit. www.vinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Vinobranni.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte,
0: vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo.
0: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
0: ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
0: zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svakové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,990 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Ceny rostou.
2: Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Ceny rostou digitál.
4: www.siegel.cz.
5: Ceny rostou digitál.
4: Siegel.cz.
5: Ceny rostou digitální číslami za to, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlat.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukách po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Top Trade, akreditovaný pro
5: brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů
5: bezpečí. A u portál.cz.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů
5: CZ.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Car Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom v Praze, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově, vozných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom

0: Písnička o Bismarcku od Sabatonu v... Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 20. Písnička o Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska k Bismarcku od Sabatonu v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou v 8 hodin a 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa. A 23 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa. 3 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa.
0: 3 minut. Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako...
0: Dneska, kdybyste to náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes...
0: To náhodou nevěděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí...
0: Věděli, je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí...
0: Je středa.
1: Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté. Je to tak, je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska
1: je středa a jako každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska
1: každou středu i dnes k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit
1: k nám dorazí hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a
1: hvězdní hosté.
0: A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a hosté. A dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia. Dneska budou už po devátý s Kamilem zářit a oslňovat v éteru Rock Rádia kapela

0: Praze a Holešově. Frankia, Yukon, Globetrotter, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Globetrotter, Karado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Do a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
1: Dobrý den, jmenuji
0: půjčovna servis, více na www.toptrade.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund
0: a z toptrade.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa audit. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do auto v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6.
1: Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI. Teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem. Roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro. A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolkovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici za skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratici a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Rock Radio.
2: CZ.
1: Těšíme se na vás.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rád od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rok M nebo na radia.cz. Rock Radio. A radia.cz. Rock Radio.cz.

ze jmen, co potkáš zapomněl. Patřil k těm ve ze jmen, co potkáš za rohem. Patřil k těm ve ze jmen, co potkáš za rohem. A patřil k těm ve ze jmen, co potkáš za rohem. A k těm ve ze jmen, co potkáš za rohem.

0: I. Ano, a to znamená jediné, dal mi si športík. Rocket. I. Ano, a to znamená jediné, dal mi si športík. No, a to znamená jediné, dal mi si športík. Rockin. Máte jediné, dal mi si športík. Rockin.
1: Máte málo roku ve svým...
0: Športík.
1: Rockin. Máte málo roku ve... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho... Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Modera... Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrát. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Koblížci. Alkohol. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Koblížci. Alkohol. Horký žest. Vám ho přivezeme. Moderátoři Rokrádia. Koblížci. Alkohol. Horkme. Moderátoři Rokrádia. Koblížci. Alkohol. Horký žest. Líže. Moderátoři Rokrádia. Koblížci. Alkohol. Horký žest. Líže. Trautenberg. A Traktor. Deva. Koblížci. Alkohol. Horký žest. Líže. Trautenberg. A Traktor. Deva. Alkohol. Horký žest. Líže. Trautenberg. A Traktor. 19. června. Horký žest. Líže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Líže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše socdubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost
1: vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Slušnej
2: nevajgluj.cz.
1: Slušnej
2: CZ.
1: Slušnej výkop na... Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu. Slušnej výkop na Rokrádiu.
3: Čeští fotbal...
1: Výkop na Rokrádiu.
3: Čeští fotbalisté si na mistr... Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před... Čeští fotbalisté si na mistrovství světa včera naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu balisté si na mistrovství světa včera naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se utrénovali.

0: Trénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Do tréninku s mužstvem se už naplno zapojil. Odpoledne se letecky přesunuli do dějiště zápasu do Atlanty. V dějišti utkání o trochu nižší teploty než v Dallasu, na rozdíl od úvodního zápasu na šampionátu v Stadion v Atlantě leží zhruba 300 metrů nad hladinou oceánu. Arena proutkání má kapacitu přibližně 75 tisíc míst. Zápas bude mít ve čtvrtek, Zápas bude mít ve čtvrtek, výkop přesně v poledne tamního času, tedy v 18 hodin středoevropského.
1: Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
0: V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru.

Na ulici Závodu Míru. V Karlových Varech se řeší vážná nehoda na ulici Závodu Míru. Silnice je momentálně uzavřena.

0: Aleš Brichta. Aleš Brichta a jeho... Aleš Brichta a jeho... Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl... Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl 9. Aleš Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl 9. Brichta a jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl 9.
1: Ano, a to znamená...
0: Jeho andílek na Rock Rádiu 2 minuty po půl 9.
1: Ano, a to znamená jediné...
0: Rock Rádiu 2 minuty po půl 9.
1: Ano, a to znamená jediné, dal mi si športík.
0: 2 minuty po půl 9.

0: Tentokrát ho zase hospodský kvíz na nějaký zajímavý téma. Tentokrát ho zase vyrobila Zuzka. Prozradíme téma nebo kvíz na nějaký zajímavý téma. Tentokrát ho zase vyrobila Zuzka. Prozradíme téma nebo neprozradíme? Nějaký zajímavý téma. Tentokrát ho zase vyrobila Zuzka. Prozradíme téma nebo neprozradíme?
1: Vztahuje
0: téma. Tentokrát ho zase vyrobila Zuzka. Prozradíme téma nebo neprozradíme?
1: Vztahuje se k jednomu velkému výročí, který dneska slavíme, a ani o tom nevíte. Vytáčíte telefonní číslo 7584424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem. 7584424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem. 7584424. Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drbis o...
0: Za chvíli jsme zpátky a hrajem.
2: Drbis ohrad a výběr...
0: Zpátky a hrajem.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
3: Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. V kempu.

0: jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka. Buď, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka. Zdraví. Mím to ráno od kdáka. Mím to ráno od kdáka. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. Ráno od kdáka. Kemp v zooparku má svoje kouzlo. Od kdáka. Svoje kouzlo a my jsme u toho. Máme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho. V zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark.
0: A my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención!
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores!
1: A hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical.
1: Blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party
1: o zvířat.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roz...
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích. La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical ty opět roztančí smích.
2: Un, dos, tres.
3: Taneční škola La Tropical zve
2: tres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop Cal zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshop všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinkce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky superamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy drinky superprostředí, to všechno nejlepší mejdan. Workshopy drinky superprostředí, to všechno na nádherné terase smích. Workshopy drinky superprostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Drinky super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical
3: prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit se smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jsem!
3: Další La Tropical Party je se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jsem!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jsem!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
2: Jsem!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
2: Jsem!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar.
3: www.latropical.cz.
2: Awarashar.
3: Tropical.cz.
2: Awarashar.
4: Stavebniny Dek.
2: Awarashar.
4: Stavebniny Dek přináší
2: Megar.
4: Stavebniny Dek přináší Megakci. Bápenu. Stavebniny Dek přináší megaakci. Bápen. Stavebniny Dek přináší megaakci. Bápeno pískové příčkovky Porf. Stavebniny Dek přináší megaakci. Bápeno pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplou. Megaakci. Bápeno pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplou. Bápeno pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek s Aku s lepší akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce akustikou a teplnou akumulací. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akumulací.

0: Vítejte v našem... Vítejte v našem životě. Vítejte v našem životě. Vítejte v našem životě. V Simple Plan na Rock Radio. Vítejte v našem životě. V Simple Plan na Rock Radio. Vítejte v našem životě. V Simple Plan na Rock Radio v 8. Vítejte v našem životě. V Simple Plan na Rock Radio v 8 hodin a 37. Životě. V Simple Plan na Rock Radio v 8 hodin a 37. Rock Radio v 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká...
0: 8 hodin a 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká...
0: A 37 minut.
1: Ano, nás teď čeká...
0: 7 minut.
1: Ano, nás teď čeká... Ano, nás teď čeká...
2: Rock Radio.
1: Nás teď čeká...
2: Rock Radio.
1: Čeká...
2: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Ano.
2: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl jsi rychlejší.
2: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Ano.
2: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl jsi rychlejší než smrt.
2: Radio. Hospodský kvíz.
1: Ano, byl jsi rychlejší než smrt. Chtěl
2: no.
1: jsem to říct.
2: Hospodský kvíz.
1: Ano, byl jsi rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle.
2: Kvíz.
1: Ano, byl jsi rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže jsi rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Rychlejší než smrt. Chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě chtěl no. jsem to říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nemůžete říct, ale řekl to za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nemůžete volat na telefon číslo 725. To za mě jingle, takže v pořádku. Přátelé, právě teď nemůžete volat na telefon číslo 725. Je v pořádku. Přátelé, právě teď nemůžete volat na telefon číslo 725844. Přátelé, právě teď nemůžete volat na telefon číslo 725844424. Teď nemůžete volat na telefon číslo 725844424. Volat na telefon číslo 725844424.
0: Pokud si chcete zahrát
1: číslo 725844424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský
1: 844424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz
1: 4424.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz se na nějaký zajímavý
1: 24.
0: Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz se na nějaký zajímavý. Pokud si chcete zahrát dnešní hospodský kvíz se na nějaký zajímavý téma, tentokrát ho zase vyrobíme. Chcete zahrát dnešní hospodský kvíz se na nějaký zajímavý téma,

0: nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. Nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz. Akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz. Za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
1: Zavratné
0: betonových. Více na Dek.cz.
1: Zavratné mega slevy. Zavratné mega slevy.
0: Čím více nakoupíte, tím více
1: mega slevy.
0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix 1000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
2: Kup si
0: u nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Trend. Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto.
0: Maybelix. Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.
0: Buďte in.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120 v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto 1000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Hor. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 dní i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 dní Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Vévnice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Vévnice a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: www.direct-auto.cz.
3: Potřebujete dětské
4: www.direct-auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale direct-auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
4: auto.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
4: taxi.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
3: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu ke kolo.
5: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sport. Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: Se, že bude dítko hned malé?
3: Tak

0: Jo, půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjde tmalé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových.
0: Půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal.
1: Značek VUM.
0: Raskal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do kal.
1: A Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happy Sport.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřuje vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyber. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na start pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to jsem v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejný
2: z. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka.
2: To se vyplatí.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12 na skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková. Tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert keříková s apkou za 27,90 Albert
4: Rock Radio.
3: Za 27,90. Albert.
4: Rock Radio.
3: 90. Albert.
4: Rock Radio.
3: Albert.

0: Ano, přesně tak.
1: Tak hodně štěstí.
0: Přesně tak.
1: Tak hodně štěstí.
2: Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes...
1: Tak hodně štěstí.
2: Komedie Marečku, podejte mi pero, která dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví film diváka. Dodnes patří mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví film diváci mezi nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví film diváci poprvé nejoblíbenější české snímky. Dneska slaví film diváci poprvé mohli vidět 17. června. Dneska slaví film diváci poprvé mohli vidět 17. června slaví. Film diváci poprvé mohli vidět 17. června 1976. Film diváci poprvé mohli vidět 17. června 1976. Poprvé mohli vidět 17. června 1976 v pražském kině Blaník. Vidět 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového 17. června 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy 1976 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 56 v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let v pražském kině Blaník v rámci filmového festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let z festivalu pracujících, tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na to, jak tedy je to přesně 50 let. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka 50 let. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka. Vzpomenete si na to, jak se jmenovalo duo v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. A Ladislava Smoljaka. Za A Tuček a Lajs. Za B Ladislava Smoljaka. Za A Tuček a Lajs. Za B jaka. Za A Tuček a Lajs. Za B Tuček a Kraus, Tuček a Lajs. Za B Tuček a Kraus, anebo za C Tuček a Lajs. Za B Tuček a Kraus, anebo za C Tuček a Šlajs. Za B Tuček a Kraus, anebo za C Tuček a Šlajs. Tuček a Kraus, anebo za C Tuček a Šlajs. Kraus, anebo za C Tuček a Šlajs. Za C Tuček a Šlajs. Tuček a Šlajs.
0: Tak. To jsou asi v koncích, jo?
3: To jsme dva, hele, buď v klidu, já...
0: To jsou asi v koncích, jo?
3: To jsme dva, hele, buď v klidu.
0: To jsou asi v koncích, jo?
3: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším.
0: V koncích, jo?
3: To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. To jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. Jsme dva, hele, buď v klidu, já vůbec netuším. Ale klidu, já vůbec netuším. Ale jakže vůbec, to budu typovat. Vůbec netuším. Ale jakže vůbec, to budu typovat.
2: Tak Martin,
3: ale jakže vůbec, to budu typovat.
2: Tak Martin,
0: Typuješ Cčko, dobře.
3: A zkusím Ačko.
2: A za C...
3: Typuješ Cčko, dobře.
2: Takže 1-0 pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
1: Ano.
2: Já jsem si říkal.

Pohoda. Rocková pohoda.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádiak od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia večera. V DABu i FM nebo na rádia.cz. DABu i FM nebo na rádia.cz. Rok FM nebo na rádia.cz. Rok rádio. Na rádia.cz. Rok rádio.cz. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Hospod rádio. Rok rádio. Hospodskej kví. Rok rádio. Hospodskej kvíz. Rok rádio. Hospodskej kvíz. A rádio. Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin.
0: Hospodskej kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a
0: kvíz.
1: A jsme zpátky, máme 8 hodin 42 minut a na telefonu nám dneska visí Martin z Tábora. Martine, dobré ráno přejeme.
2: Dobré.
1: Já si myslím, že můžeme začít, ty jsi vybral jako svýho soupeře Anabel.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak, hodně štěstí.
2: Ano, přesně tak.
1: Ty jsi vybral jako svýho soupeře Anabel.

0: Ale že jsem ráda, že ty dneska pro Martina. Honzo, ty jsi to věděl?
1: Ano.
0: Já jsem si říkala, že jsem ráda, že ty dneska nesvěděl.
1: Ano.
0: Já jsem si říkala, že jsem ráda, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Já jsem si říkala, že jsem ráda, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Jsem ráda, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog, že ty dneska nesoutěžíš. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Soutěž. Tak jdeme na další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Další otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Otázku. Víte, co učil pedagog Hrbolek? Za A. Učil pedagog Hrbolek? Za A. Chemii. Za B. Matematiku. Za C. Češtinu. Za A chemii, za B matematiku, za C češtinu. Chemii, za B matematiku, za C češtinu. Za B matematiku, za C češtinu. Matematiku, za C češtinu. Za C češtinu.
2: Typuji opět Cčko. Typuji opět Cčko.
0: Typuješ češtinu.
2: Typuji opět Cčko.
0: Typuješ češtinu.
2: Typuji opět Cčko.
0: Typuješ češtinu.
3: Já zkusím matiku.
2: Typuji opět Cčko.
0: Typuješ češtinu.
3: Já zkusím matiku.
2: Typuji opět Cčko.
0: Typuješ češtinu.
3: Já zkusím matiku.
0: A opět to má Martin zprávně. Typuješ češtinu.
3: Já zkusím matiku.
0: A opět to mám, půjdeš češtinu.
3: Já zkusím matiku.
0: A opět to mám, Martin, správně.
3: Já zkusím matiku.
0: A opět to mám, Martin, správně.
3: Já zkusím matiku.
0: A opět to mám, Martin, správně. Opět to mám, Martin, správně.
4: Jsi vybral film, který jsi...
0: Martin, správně.
4: Jsi vybral film, který jsi myslím v životě neviděla, ale tak nevadí.
0: No chytí.
4: Jsi vybral film, který jsi myslím v životě neviděla, ale tak nevadí.
0: No
4: chytí. Jsi vybral film, který jsi myslím v životě neviděla, ale tak nevadí.
0: No chyba.
4: Jsi vybral film, který jsi myslím v životě neviděla, ale tak nevadí.
0: No chyba.
4: Jsi vybral film, který jsi myslím v životě neviděla, ale tak nevadí.
0: No chyba. Takže 2-0 pro...
4: Ale tak nevadí.
0: No chyba. Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku. No chyba. Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku. Jak se jmenuje muž? Takže 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku. Jak se jmenuje muzeum? 2-0 pro Martina, jdeme na poslední otázku. Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Na poslední otázku. Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Za A. Hliník. Jak se jmenuje muzeum připomínající tuto komedii? Za A. Jmenuje muzeum připomínající tuto komedii. Za A. Hliníkář. Připomínající tuto komedii. Za A. Hliníkárium. Za B. Žádné tuto komedii. Za A. Hliníkárium. Za B. Žádné. Za A. Hliníkárium. Za B. Žádné takové neexistuje. Za A. Hliníkárium. Za B žádné takové neexistuje, anebo za C. Za B žádné takové neexistuje, anebo za C Marečkovo muzeum. Takové neexistuje, anebo za C Marečkovo muzeum. Anebo za C Marečkovo muzeum.
2: To je záludná.
0: Marečkovo muzeum.
2: To je záludná. To je záludná. To je záludná. Typu Ačko.
3: Já zkusím.
2: To je záludná. Typu Ačko.
3: Já zkusím Cčko. Zase to mám blbě, viď? Cčko. Zase to mám blbě, viď?
0: A je to...
3: Zase to mám blbě, viď?
0: A je to správně. Za A hliník.
3: Zase to mám blbě, viď?
0: A je to správně. Za A hliníkárium. A je to správně. Za A hliníkárium. Najdete ho kde jinde než v Humpolci. A je to správně. Za A hliníkárium. Najdete ho kde jinde než v Humpolci. A je to správně. Za A hliníkárium.

0: Liníkárium najdete ho Grinde než v Humpolci.
1: Dobře,
0: tak na mě za A Liníkárium najdete ho Grinde než v Humpolci.
1: Dobře,
0: takže 3-0 Liníkárium najdete ho Grinde než v Humpolci.
1: Dobře,
0: takže 3-0 pro Martina. Liníkárium najdete ho Grinde než v Humpolci.
1: Dobře,
0: takže 3-0 pro Martina. Grinde než v Humpolci.
1: Dobře,
0: takže 3-0 pro Martina. Humpolci.
1: Dobře,
0: takže 3-0 pro Martina. Takže 3-0 pro Martina.
2: Obrovský aplaus.
0: 3-0 pro Martina.
2: Obrovský aplaus.
1: Martin.
2: Obrovský aplaus.
1: Martin mě rozdrtil.
2: Obrovský aplaus.
1: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to
2: obrovský aplaus.
1: Martin mě rozdrtil teda. Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž. Já jsem to podle mě neviděla nikdy totiž.
3: Prosím tě, já jsem to neviděl taky, Harald. Jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
1: Jako super, gratuluju.
3: Jsem fakt rád, že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
1: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
3: Že jsem tě na ten pátý pokus porazil.
1: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
3: Pátý pokus porazil.
1: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
2: No počkej.
1: Jako super, gratuluju, 3-0 je dobrý výkon.
2: No počkej, neviděli Marečku, podejte mi pero, to je asi geniální film, ty vado.
0: To mě překvapuje.
2: Já bych měl normálně 3-0 krásně.
0: To mě překvapuje, to
2: je ono. Já bych měl normálně 3-0 krásně. Neměl bych 3-0 krásně. Každopádně, Martine, děkujeme. Každopádně, Martine, děkujeme za zavolání opět. Dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii. Měj se krásně opět, dneska jsme rádi, že pokračujeme v naší sérii.
3: Super, já vám taky děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
0: Měj se krásně,
2: krásný
0: papa.
2: Den, čau. Rock Radio. Hospodskej kvíz. No, teď už si dáme zase nějakou odrhovajdu tady.
1: Jaký pták?
2: Máme tady ptáka od iglů, což jsou orly. Eagles a jejich hotel California. Je tady na míra. Eagles a jejich

Nemusíš... Nemusíš mít školu... Nemusíš mít školu roku... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny.

0: Home Credit. Pro lepší příběhy. Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý.
1: Tiál ke ren xin xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky.
1: Xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
1: han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
1: ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkujte drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám značky. Ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Bez potisku. Bez potisku CZ.
3: A teď po...
2: Bez potisku CZ.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až dvě extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Na 50 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Prvna. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Doufáme! Je to...
3: Více na Nissan.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v...
4: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
4: Děkuju, Leničko.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balón.
4: Leničko.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balón.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď...
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu... ...onem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu...
5: Chcete také...
6: A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu...
5: Chcete také zažít...
6: Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu...
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let...
6: V akci, tak letíme spolu...
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Letíme spolu...
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho...
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Chcete zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je
5: nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii
5: balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850.
5: Honem, ať vám neuletí.
6: Právě teď

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent naší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Spalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s
2: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ?
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ?
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit?
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku?
3: Budujte srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit
3: srdcem.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš změnit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Je splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší při pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: 2850
1: vám neuletí.
0: Právě teď je na Allegrii LED balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegrii LED balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba.
0: Teď je na Allegrii LED balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady
0: balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými
0: 1850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo
0: 50 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
1: Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zad.
1: Nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zad.
1: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
1: Desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ
1: republice.
0: Více o akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ. O akci na
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Každý den
2: zážitky.
0: CZ.
3: Každý den čelí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CISN čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CIS data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. CISKovým hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: čtvrti odložila své novorozené, mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce jí viní z pokusu o vraždu, za který hrotila své novorozené dítě do kontejneru. Podpis takzvaného o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevře cestu ke konečné mírové dohodě
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno.
2: Mezi 20 až 25 stupni Celsia na jižní Moravě naměříme až 27.

0: Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27. Stupně Celsia, na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už
0: na jižní Moravě naměříme až 27.
1: Ať už prší nebo ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na přání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na přání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každej den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každej den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Pat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Do každého počasí.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: Praze.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: V Praze se boural na Wilson.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: V Praze se boural na Wilson.
2: Rock Radio.
1: Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici.
2: Radio.
1: Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Doprava.
0: V Praze se boural na Wilsonově ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Neprůjezdný pravý jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na jízdní pruh směr Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě kousek Pankrác. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě kousek od výstaviště. V Českých Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě kousek od výstaviště. Potom se Budějovicích se řeší nehoda na Husově třídě kousek od výstaviště. Potom se srazily tři osobáky v kuří nehoda na Husově třídě kousek od výstaviště. Potom se srazily tři osobáky v Kuřimi na Husově třídě kousek od výstaviště. Potom se srazily tři osobáky v Kuřimi na Knínické od výstaviště. Potom se srazily tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici. A potom se srazily tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Bor. Srazily tři osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Bor. Osobáky v Kuřimi na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské. Na Knínické ulici a v České Lípě se bouralo na Borské. Na ulici a v České Lípě se bouralo na Borské. V České Lípě se bouralo na Borské.
1: Instagram Rock
0: Uralo na Borské.
1: Instagram Rock Rádia, to je
0: Borské.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zapušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až za mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

0: vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení.
1: Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v Ústecké

0: Radio. Rokový dopoledne.
1: Rokový dopoledne, středeční startuje právě teď. Rokový dopoledne, středeční startuje právě teď, tři minuty po devátý hodině a dneska tady máme hvězdního hosta. Kapelu, která dorazila z Mladý Boleslavy a jmenuje se Seven. Aby nedošlo k mýlce, kapely Seven jsou v České republice dvě, si představ.
2: Překvapivě to vím, kulturních typů.
1: Já znám kluky z Českých Budějovic, tak je zdravím, samozřejmě Honzu, Běhunka a všechny ostatní. Ale dneska budeme mít tu čest s kapelou, která dorazila z Mladý Boleslavy. To zní jako název alba hezky. Tak jdeme na to, za chvíli si s klukama budeme povídat.
0: Rock Radio.

0: Ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci, takový pocit. Tak ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci. Tak ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj.
0: Ale tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tomu se všemu dostaneme, já zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme. Zdravím Honzu a zdravím Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni Tomáše, hoj kluci.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj.
0: Ahoj. Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám
3: ještě ahoj. Kamile, ahoj.
0: Počkej, ještě ti zapneme mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj.
3: Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty si zás... mikrofon, ještě řekni jednou ahoj.
2: Já říkám ahoj.
3: Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty si zás... ahoj.
2: Já říkám ahoj.
3: Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka.
2: Já říkám ahoj.
3: Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče.
3: Ona... Kamile, ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče.
3: Ahoj, ahoj.
0: Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš? Jo, ty jsi za Zuzka, taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Zuzka, taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je taková past na mě, člověče. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten co. Člověče, ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten co teda. Ona přesunula mikrofon, vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten co teda nefunguje. Vidíš to? Tak to je, tak já vypnu tady ten co teda nefunguje. Tak to je, tak já vypnu tady ten co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super. Tak to je, tak já vypnu tady ten co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky, co teda nefunguje. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. Tak teď už se slyšíme všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám všichni, super, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, takže Honza pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit a pozdravil taky. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit. No chlapci, tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům. Tak já se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům, teda když uší se zeptám hned na začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům, teda když uší poslouchají z našeho éteru rok. Začátek, protože musíme představit kapelu 7 posluchačům, teda když uší poslouchají z našeho éteru rok rádia. Kapelu 7 posluchačům, teda když uší poslouchají z našeho éteru rok rádia. Tak samozřejmě jak dlouho funguje čům, teda když uší poslouchají z našeho éteru rok rádia. Tak samozřejmě jak dlouho fungujete? Uší poslouchají z našeho éteru rok rádia. Tak samozřejmě jak dlouho fungujete?
1: No,
0: našeho éteru rok rádia. Tak samozřejmě jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě.
0: Tak samozřejmě jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě.
0: Tak samozřejmě jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě, tato kapela začala...
0: Jak dlouho fungujete?
1: No, prosím tě, tato kapela... No, prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha... No, prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha... Prosím tě, tato kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety. Tato kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety. Kapela začala už někde před mnoha, mnoha lety, ještě v osmdesátkách lety, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu, ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho ještě v osmdesátkách, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 90, ale my jsme vlastně jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92. Jako ten hlavní vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92, kdy jsme se teda dali vývoj toho Sevenu zaznamenali v roce 92, kdy jsme se teda dali tenhle zaznamenali v roce 92, kdy jsme se teda dali tenhle ten název zaznamenali v roce 92, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme po 52, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali 2, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat, kdy jsme se teda dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí, dali tenhle ten název a kdy jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí.

0: Mladý Boleslav název, a když jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štáby, jsme pod názvem Seven začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět Seven začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štace začali fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štace, co tam jak fungovat v okolí Mladý Boleslavy a objíždět ty štace, co tam jako Mladý Boleslavy a objíždět ty štace, co tam jako se hráli tenkrát, no, a objíždět ty štace, co tam jako se hráli tenkrát, no. Takže od roku deptace, co tam jako se hráli tenkrát, no. Takže od roku de, co tam jako se hráli tenkrát, no. Takže od roku 92, ano.
1: A čerpali
0: se hráli tenkrát, no. Takže od roku 92, ano.
1: A čerpali jste z minulosti taky
0: tenkrát, no. Takže od roku 92, ano.
1: A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě?
0: Takže od roku 92, ano.
1: A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě, když si říkal
0: roku 92, ano.
1: A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě, když
0: ano.
1: A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě, když si říkal, že jste v těch 80. A čerpali jste z minulosti taky nějaký věci ještě, když si říkal, že jste v těch 80kách začínali. Z minulosti taky nějaký věci ještě, když si říkal, že jste v těch 80kách začínali.
2: Tak ona to byla hlavně jiná
1: sestava. Taky věci ještě, když si říkal, že jste v těch 80kách začínali.
2: Tak ona to byla hlavně jiná sestava taky.
1: Když si říkal, že jste v těch 80kách začínali.
2: Tak ona to byla hlavně jiná sestava taky, že?
1: No, že jste v těch 80kách začínali.
2: Tak ona to byla hlavně jiná sestava taky, že?
0: No, určitě, ono
1: v 80kách začínali.
2: Tak ona to byla hlavně jiná sestava taky, že?
0: No, určitě.
1: Začínali.
2: Tak ona to byla hlavně jiná sestava taky, že?
0: No, určitě, ono od té doby se to
2: ona to byla hlavně jiná sestava taky, že?
0: No, určitě, ono od té doby se to proměnilo, trošku se nám vyměnili.
2: Jiná sestava taky, že?
0: No, určitě, ono od té doby se to proměnilo, trošku se nám vyměnili lidi.
1: Ty jsi tam
0: no, určitě, ono od té doby se to proměnilo, trošku se nám vyměnili lidi.
1: Ty jsi tam byl?
0: Já jsem tam byl, ono od té doby se to proměnilo, trošku se nám vyměnili lidi.
1: Ty jsi tam byl?
0: Já jsem tam byl od samého to proměnilo, trošku se nám vyměnili lidi.
1: Ty jsi tam byl?
0: Já jsem tam byl od samého začátku.
1: Takže ty
0: trošku se nám vyměnili lidi.
1: Ty jsi tam byl?
0: Já jsem tam byl od samého začátku.
1: Takže ty seš ten pilíř.
0: No, lidi.
1: Ty jsi tam byl?
0: Já jsem tam byl od samého začátku.
1: Takže ty seš ten pilíř.
0: Já jsem tam byl od samého začátku.
1: Takže ty seš ten pilíř.
0: Já jsem tam byl od samého začátku.
1: Takže ty seš ten pilíř.
0: Držím. Začátku.
1: Takže ty seš ten pilíř.
0: Držím. Jo.
1: Takže ty seš ten pilíř.
0: Držím. Jo. A
1: pilíř.
0: Držím. Jo, a držím. Jo, a takže lidi se změnili. Držím. Jo, a takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně. Jo, a takže lidi se změnili, pomalu jsme vlastně od těch festiákovou štaci, a začali jsme objíždět festival. To znamená po republice.
1: A kde si
0: dál?

0: Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia. Hviezdný host Rock Rádia.
1: Tak dávame prostor i méně známým kapelám a to je kapela Sever.
2: Tak ale tomu se všemu dostaneme. Tři písně, mám takovej pocit. Tak

0: do světa, to znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako se...
0: Do světa, to znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako se... A
0: to znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako se má... Kde je jako vaše...
0: To znamená po republice.
1: A kde si myslíš, že jako se má... Kde je...
0: Republice.
1: A kde si myslíš, že jako se má... Kde je jako vaše místo? Kde jako se má... Kde je jako vaše místo, kde vás jako posluchači nejvíc berou? Když si říkal... Kde je jako vaše místo, kde vás jako posluchači nejvíc berou? Když si říkal třeba ty moto... Jako vaše místo, kde vás jako posluchači nejvíc berou? Když si říkal třeba ty motosrazy, nebo nějaké... Vás jako posluchači nejvíc berou? Když si říkal třeba ty motosrazy, nebo nějaký festival... Jako posluchači nejvíc berou? Když si říkal třeba ty motosrazy, nebo nějaký festivaly, nebo... Či nejvíc berou? Když si říkal třeba ty motosrazy, nebo nějaký festivaly, nebo... Kluby, třeba ty motosrazy, nebo nějaký festivaly, nebo kluby.
0: No určitě nej...
1: Nebo nějaký festivaly, nebo kluby.
0: No určitě...
1: Festivaly, nebo kluby.
0: No určitě nej...
1: Nebo kluby.
0: No určitě největší tak...
1: Kluby.
0: No určitě největší takový prostor si... No, určitě největší takový prostor si myslím, že dostáváme. Určitě největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch největší takový prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech. Prostor si myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech, ale i městský myslím, že dostáváme právě na těch motosrazech. Ale i městských slavnostech máme právě na těch motosrazech, ale i městských slavnostech a festivalech motosrazech, ale i městských slavnostech a festivalech, ty ale i městských slavnostech a festivalech, ty festivaly, ale i městských slavnostech a festivalech, ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo městských slavnostech a festivalech. Ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, těch a festivalech. Ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by valech. Ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch. Ty festivaly samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků. Ale samozřejmě bychom chtěli ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků. Ale ještě víc, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků. Rádi bychom objeli všechny, jo, mohlo by toho být, protože jich je hodně těch festiáků. Rádi bychom objeli všechny. No, aby toho vejít, protože jich je hodně těch festiáků a rádi bychom objeli všechny. No, protože jich je hodně těch festiáků a rádi bychom objeli všechny. No, ale festiáků a rádi bychom objeli všechny. No, ale jako bychom objeli všechny. No, ale jako ty motosrazy asi jo, no, kny. No, ale jako ty motosrazy asi jo, no, tak tam, no, ale jako ty motosrazy asi jo, no, tak tam se to líbí. Hele. Jako ty motosrazy asi jo, no, tak tam se to líbí.
1: Hele, kluci.
0: Motosrazy asi jo, no, tak tam se to líbí.
1: Hele, kluci.
0: Jo, no, tak tam se to líbí.
1: Hele, kluci, se.
0: Tak tam se to líbí.
1: Hele, kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem? Hele, kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna? Hele, kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna? Hele, kluci, Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
0: No my...
1: Seven, kdo přišel s tím názvem a proč zrovna? Kdo přišel s tím názvem a proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát v těch...
1: Názvem a proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát v těch 90.
1: Proč zrovna?
0: No my jsme tenkrát v těch 90. letech, když jsme... No my jsme tenkrát v těch 90. letech, když jsme přemýšleli... My jsme tenkrát v těch 90. letech, když jsme přemýšleli... V těch 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat. V 90. letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat. No tak v těch letech, když jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat. No tak jsme na název... Jsme přemýšleli, jak tu kapelu pojmenovat. No tak jsme na název Seven

0: došli tím, jak tu kapelu pojmenovat. No tak jsme na název Seven došli tím, že nás bylo 7 tenkrát.
1: Jsme hráli od Turba až po takovýhle kapely.
2: Takhle, jo.
1: Jsme hráli od Turba.

0: až po takovýhle kapely to probírali. Jsme hrali od Turba až po takovýhle kapely to probírali všechno. Jsme hrali od Turba až po takovýhle kapely to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě...
0: Od Turba až po takovýhle kapely to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali.
0: Po takovýhle kapely to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali. Bylo jich...
0: Kapely to probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali. Bylo jich hodně, nebo...
0: Probírali všechno.
1: No, změny v sestavě jsme probrali. Bylo jich hodně. No, změny v sestavě jsme probrali. Bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak v sestavě jsme probrali. Bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak by... Brali. Bylo jich hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch tři... Hodně, nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let, nebo 35... Nebo... Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete? Málo. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete? No. Jak bys to jako charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle
1: charakterizoval za těch 30 let nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle
1: let nebo 35 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost jako
1: 30 let, co fungujete?
0: No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost. No, já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, že na takovouhle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, prohle kapelu jich bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná bylo až dost, jako.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná ta kapela by měla.
1: Jo.
0: Já si myslím, proto možná ta kapela. Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takový ten. Já si myslím, proto možná ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně. Proto možná ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně. Ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějak. Ta kapela by měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak. Měla být takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak. Takový ten celek, který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet. Který spolu vlastně funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet. Funguje od nějakého počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme počátku. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě. Mělo by to nějak jako jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě jet a vyvíjet se. No, my jsme tam prostě jednu chvíli vyvíjet se. No, my jsme tam prostě jednu chvíli. No, my jsme tam prostě jednu chvíli jsme měli vlastně prostě jednu chvíli jsme měli vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku. Jednu chvíli jsme měli vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než jednu chvíli jsme měli vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než jsme měli vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme vlastně hráli jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěvák. Jsme i jiný žánr trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli trošku, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, jo, než hrajeme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, který jsme teď. No, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku. No, protože jsme tam měli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho popli zpěváka, který vlastně spíš byl do toho poproku, jáka, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase byl zase, který vlastně spíš byl do toho poproku, já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího, spíš byl do toho poproku, já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, no, a poproku, já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, no, a ku, já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, no, a tak se to tam třelo. Já jsem zase byl zastánce toho tvrdšího roku, no, a tak se to tam třelo. Byl zastánce toho tvrdšího roku, no, a tak se to tam třelo, a teď toho tvrdšího roku, no, a tak se to tam třelo, a teď vlastně, ale ono to nebylo ani tvrdšího roku, no, a tak se to tam třelo, a teď vlastně, ale ono to nebylo ani tvrdšího roku, no, a tak se to tam třelo.

0: A teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš to, a tak se to tam třelo, a teď vlastně, ale ono to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně, to nebylo ani tření, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně, jakože mezi náma, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, ale spíš třelo se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, se to ohledně pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má pořadatelů, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má, protože ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má jako rokovou kap, ten pořadatel pak vlastně nevěděl, co si objednává, jestli tam má jako rokně nevěděl, co si objednává, jestli tam má jako rokovou kapelu nebo popovou objednává, jestli tam má jako rokovou kapelu nebo popovou nebo jestli tam má jako rokovou kapelu nebo popovou nebo jakou, že jo?
1: Jste horší než ženský.
0: Jako rokovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste horší než ženský, člověče.
0: No, jako rokovou kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste horší než ženský, člověče.
0: No, kapelu, nebo popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste horší než ženský, člověče.
0: No,
2: pak bylo jako to agonie, jo?
0: Popovou, nebo jakou, že jo?
1: Jste horší než ženský, člověče.
0: No,
2: pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo
0: jakou, že jo?
1: Jste horší než ženský, člověče.
0: No,
2: pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že?
1: Jste horší než ženský, člověče.
0: No,
2: pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že?
0: Člověče. No,
2: pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že? Kapela. Pak bylo jako to agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že? Kapela.
3: Tak
2: agonie, jo? Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že? Kapela.
3: Tak stává se to, no.
2: Pak bylo jako ty vyhořelý vztahy, to znal, že? Kapela.
3: Tak stává se to, no. To jenom ne.
2: To znal, že? Kapela.
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí jsme jako...
3: Tak stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí jsme jako z toho vybrusle.
3: Stává se to, no. To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí jsme jako z toho vybrusle.
3: To jenom nejenom v kapele.
2: Naštěstí jsme jako z toho vybrusle.
3: Tak. Nejenom v kapele.
2: Naštěstí jsme jako z toho vybrusle. Tak. Hele, to půjde dobře. Naštěstí jsme jako z toho vybrusle. Tak.
1: Hele, a v týhletý sestavě hrajete...
2: Jsme jako z toho vybrusle.
1: Hele, a v týhletý sestavě...
2: Hele,
1: a v týhletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste...
2: Hele,
1: a v týhletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to...
2: Hele,
1: a v týhletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo... V týhletý sestavě hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho? Hrajete jak dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho?
0: Když jsme...
1: Dlouho teda? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho?
0: Když jsme...
1: Jak dlouho se nehádáte? Teďko nech jste komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho?
0: Když jsme...
1: Jak dlouho se nehádáte? Komplet, tak to vám vydrželo jak dlouho?
0: Když jsme...
1: Jak dlouho se nehádáte?
0: 2000...
1: Vydrželo jak dlouho?
0: Když jsme...
1: Jak dlouho se nehádáte?
0: 2019.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: 2019.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: 19.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No.
3: No vidíš.
0: No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No, dám ty třenice. No.
2: Pokud neděláme nový songy teda.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Dáme nový songy teda.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už...
2: Songy teda.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky... No, dám ty třenice trošku so.
2: Trošku to.
0: Tak jako už jsme taky ve věku, že jo, tak žádný pitomci, aby jsme se hned rozcházeli, že jo. Tak,
1: na. Pojďme si připomenout tady album...
0: Hned rozcházeli, že jo, tak.
1: Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se jmenuje? Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se jmenuje? Rok 2020. Pojďme si připomenout tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se jmenuje? Rok 2020. Tady album, o kterém jsme mluvili. Co bude dál se jmenuje? Rok 2020. Je to tak? Co bude dál se jmenuje? Rok 2020. Je to tak? Asi. A pustíme si z něho, se jmenuje rok 2020, je to tak?
0: Asi.
1: A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje 2020, je to tak?
0: Asi.
1: A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje...

0: je to tak? A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, by naši posluchači. A pustíme si z něho píseň, která se jmenuje Madeira, by naši posluchači. Madeira, by naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to Madeira, by naši posluchači věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme si věděli vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Vůbec, o čem se tady bavíme a koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Víme a koho, že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Že to tady ve studiu máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Máme.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na ní. Tak jdeme na ní.

až budu mít všeho dovu v pejru, až budu mít všeho dost v pejru, až budu mít všeho dost.

0: Dneska se bavíme s kapelou Seven z Mladý Boleslavy.
1: My se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně.

0: se pořád snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát. Snažíme dělat tu muziku, jak byla původně, prapůvodně tenkrát, že teda je to rockový muziky a snažíme se tu muziku rockovou trošku
1: Ten tu muziku jako se snaží nabušit, jo.
2: No nic.

0: A jim to řekl.
1: Jako...
0: No nic, tak... No nic, tak samozřejmě stylově teda... No nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že... No nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že... No nic, tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá. I tak samozřejmě stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahraje. Mně stylově teda dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahraje. Teda, dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože dá se říct, že to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože to tak nějak odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši odpovídá i těm následujícím věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši novou tvorbu s následujícím věcem, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba, který zahrajeme, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba, protože si ukážeme vaši novou tvorbu z připravovaného alba. Nicméně připravovaného alba. Nicméně, kolik vy máte na kontě desek teda za těch 34 let? Nicméně, kolik vy máte na kontě desek teda za těch 34 let?
2: No.
0: Nicméně, kolik vy máte na kontě desek teda za těch 34 let?
2: No.
0: Kolik vy máte na kontě desek teda za těch 34 let?
2: No moc ne.
0: Na kontě desek teda za těch 34 let.
2: No moc ne. My jsme...
0: Za těch 34 let.
2: No moc ne. My jsme vlastně na ty...
0: 30 let.
2: No moc ne. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašla. No moc ne. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali. Ne. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali. My jsme vlastně na ty desky jako trošku kašlali, Takže amatéři vydělávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal.

0: takže zaplatit desku studio a ty dlávali jsme prd, jako nikdo nám nic nedal,
1: My už nemáme ani z těch posledních nic. My jsme to všecko vyflákali.

0: Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska se bavíme
0: Rock Rádia.
1: Dneska se bavíme s ska. Dneska se bavíme. Dneska se bavíme s kapelou Seven.

0: že máme ani z těch posledních nic.
1: Prodalo,
0: my jsme to všecko vyflákali, všichni si to posledních nic.
1: Prodalo,
0: my jsme to všecko vyflákali, všichni si to koupili, což za co jsme
1: prodali.
0: My jsme to všecko vyflákali, všichni si to koupili, což za co jsme to všecko vyflákali, všichni si to koupili, což za co jsme strašně rádi, jo, protože flákali, všichni si to koupili, což za co jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když všichni si to koupili, což za co jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš, což za co jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš,
1: asi,
0: ale
1: asi to
0: což za co jsme strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš,
1: asi,
0: ale
1: asi to poslední CDčko se necháme
0: strašně rádi, jo, protože je to skvělý, když to vyprodáš,
1: asi,
0: ale
1: asi to poslední CDčko se necháme ještě trošku
0: to vyprodáš,
1: asi,
0: ale
1: asi to poslední CDčko se necháme ještě trošku namnožit, myslím.
0: No, budeme asi mu prodáš,
1: asi,
0: ale
1: asi to poslední CDčko se necháme ještě trošku namnožit, myslím.
0: No, budeme asi muset, no.
2: A co na vinyl?
1: To poslední CDčko se necháme ještě trošku namnožit, myslím.
0: No, budeme asi muset, no.
2: A co na vinilu jako ne?
1: To se necháme ještě trošku namnožit, myslím.
0: No, budeme asi muset, no.
2: A co na vinilu jako ne?
1: Ale namnožit, myslím.
0: No, budeme asi muset, no.
2: A co na vinilu jako ne?
0: Ale myslím. No, budeme asi muset, no.
2: A co na vinilu jako ne?
0: Ale já
2: ale
0: jsem
2: teď
0: budeme asi muset, no.
2: A co na vinilu jako ne?
0: Ale já jsem
2: to je teď populární hodně.
0: No.
2: A co na vinilu jako ne?
0: Ale já ale jsem
2: to je teď populární hodně.
1: To je hezká, populárně to je hezká věc, no.
2: Vinilu jako ne?
0: Ale já ale jsem
2: to je teď populární hodně.
1: To je hezká, populárně to je hezká věc.
0: Ale já ale jsem
2: to je teď populární hodně.
1: To je hezká, populárně to je hezká věc, no, ale na to
2: když jako
0: já jsem
2: to je teď populární hodně.
1: To je hezká, populárně to je hezká věc, no, ale na to
2: když jako chcete dolů svíš, tak
1: populární hodně. To je hezká, populárně to je hezká věc, no, ale na to
2: když jako chcete dolů svíš, tak
1: to zatím hezká, populárně to je hezká věc, no, ale na to
2: když jako chcete dolů svíš, tak
1: to zatím nikdo nehodil na stůl, tohle, no.
0: Já jsem nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to
2: jsem nad tím.
0: Já nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty. Já nad tím přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to všichni teď, nebo tak jako ne. Přemýšlel jen tak jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to všichni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají. Jako sám, jako tajně jsem si říkal, ty oni to všichni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají. Já jsem si říkal, ty oni to všichni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily, oni to všichni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily udělat. No, všichni teď, nebo tak jako ne všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily udělat, no.
1: Jaký singly?
0: Jako ne všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily udělat, no.
1: Jaký singly třeba?
0: Všichni, ale hodně to dělají, že si nechávají ty vinily udělat, no.
1: Jaký singly třeba?
0: Bláho, no já nevím, no. Ty vinily udělat, no.
1: Jaký singly třeba?
0: Bláho, no já nevím, no. Ona to je jako raketa asi, no.
1: Jaký singlik třeba?
0: Bláho, no já nevím, no, ona to je jako raketa asi.
1: Singlik třeba?
0: Bláho, no já nevím, no, ona to je jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale
0: bláho, no já nevím, no, ona to je jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne?
0: Nevím, no, ona to je jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne, jste udělali?
0: To je jako raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne, jste udělali aspoň teda
0: raketa asi, že jo, no, tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých.
0: Jo, no tak nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek.
0: Nevím.
2: Ale máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. Máte tu bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta
0: tak
2: ještě je, nebo bestovku, ne? Jste udělali aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta
0: tak
2: ještě je, nebo není?
0: Přesně.
2: Aspoň teda výběr z nějakých těch vašich desek. A ta
0: tak
2: ještě je, nebo není?
0: Přesně, no a to už je taky
2: z nějakých těch vašich desek a ta
0: tak
2: ještě je, nebo není?
0: Přesně, no a to už je taky pryč.
2: Taky těch vašich desek a ta
0: tak
2: ještě je, nebo není?
0: Přesně, no a to už je taky pryč.
2: Taky pryč a ta
0: tak
2: ještě je, nebo není?
0: Přesně, no a to už je taky pryč.
2: Taky pryč, no tak co se tady
0: no
2: bude, nebo není?
0: Přesně, no a to už je taky pryč.
2: Taky pryč, no tak co se tady bude.
0: No, no, my jsme no a to už je taky pryč.
2: Taky pryč, no tak co se tady bude.
0: No, no, my jsme právě protože ty
2: co taky pryč. Taky pryč, no tak co se tady
0: bude. No, no. No, my jsme právě protože ty
2: co s váma tady?
0: No, no.
2: Co se tady
0: no, no. My jsme právě protože ty
2: co s váma tady?
0: No, no.
2: My jsme co se tady
0: no, no. My jsme právě protože ty
2: co s váma tady?
0: No, no. My jsme no. My jsme právě protože ty
2: co s váma tady?
0: No, no.
1: My jsme zdeme teda.
0: My jsme právě protože ty
2: co s váma tady?
0: No, no.
1: My jsme zdeme teda.
0: My jsme ty starý desky
2: má tady.
0: No, no.

0: My jsme
1: ty starý desky, protože ty ne. No. My jsme ty starý desky, protože ty nebyli už.
0: My jsme
1: ty starý desky, protože ty nebyli už leta, že jo. My jsme ty starý desky, protože ty nebyli už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde desky, protože ty nebyli už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpou, protože ty nebyli už leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde roz leta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo ta, že jo, ale fanoušci postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo fanoušci postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodí postupně, jak si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili si to někde rozpouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy mat. Pouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte pouštěli, nebo nevím, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, předávali, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, tak nám chodili dotazy, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte ještě rokový děti, máte ruletu, máte tyhle, nemáme, no tak jediný ještě rokový děti, máte ruletu, máte jediný, co kde já mám všechny teda. Takže jsem pak se dohodli, uděláme výběr ze všecha a pošlem to do světa jako bestovku, ať mají aspoň něco.
2: Je dobrý to, že už to ne...
0: Povídáme si s kapelou Severn z Mladý Boleslavy, vydržte, za chvíli jsme zpátky.
3: Kdo šetří?
0: Kdo šetří, má za 3.
3: Kdo šetří, má za 3.

0: za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5.
1: Má za 3.
0: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5.
1: Za 3.
0: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 koxy za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí 5000, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21.500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme
0: na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme.
0: Pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Housebrand Café.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
1: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
1: Něco navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
1: Housebrand navíc.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
2: Per favore.
3: Sì, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand.
2: Sì, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand,
4: tuhle kávu si zasloužíte pít.
3: Housebrand káva.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Vše pro vaší grilovač.
4: Housebrandkáva.cz.
5: Vše pro vaší
4: grilovač.
5: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Bot. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bába pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bába u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12. Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,2 s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechu a bábníku za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechu za 12,90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechu 90. Bohemia Mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26. Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland. Paru za 9,90 až do 23. června Kaufland.
6: Toto vysílání
5: 90 až do 23. června Kaufland.
6: Toto vysílání je
5: do 23. června Kaufland.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
5: Jeho června Kaufland.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
7: Hovoří k vám agent
5: Kaufland.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
7: Hovoří k vám agent.
6: Toto vysílání je přísně tajné.
7: Hovoří k vám agent
6: s povolením. Toto vysílání je přísně tajné.
7: Hovoří k vám agent
6: s povolením. Přísně tajné.
7: Hovoří k vám agent
6: s povolením srovnávat.
7: Vaší misí.
6: Hovoří k vám agent
7: s povolením srovnávat.
6: Vaší misí, pokud
7: k vám agent
6: s

0: povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6000. Stačí zadat SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. SPZ na klik CZ a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik CZ a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Ročně. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Klik CZ. Agent s povolením srovnávat. Agent s povolením srovnávat.
1: Z kosmetika, co má koule.
0: Srovnávat.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pod. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pod i sporek, žád. Koule. Angry Birds, lousy, vůně, pod i sporek, žád. Angry Birds, lousy, vůně, pod i sporek, žád. Angry Birds, lousy, vůně, pod i sporek, žád. Keci funkční věc, lousy, vůně, pod i sporek, žád. Keci funkční věci, anagr. Si vůně, pod i sporek, žád. Keci funkční věci, anagr. Pod i sporek, žád. Keci funkční věci, anagr. I bek, žád. Keci funkční věci, anagr. I bar, dosa. Keci funkční věci, anagr. I bar, dosa. Tečka tačí věci, anagr. I bar, dosa. Tečka anagr. I bar, dosa. Tečka tz. Bar, dosa. Tečka tz. Všem. Bar, dosa. Tečka tz. Vše pro Arodosa, tečka CZ. Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry.
3: Pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě.
3: CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.
3: Z.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk, trička, potisk
4: Lidl v Praze hledáme práci, která dává smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a smysl. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme růzdl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i uvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád.

0: Vyberte, žujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a najdete tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. V Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct.cz.
0: Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o...
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji.
0: Vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se... Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 20 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 5000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno. A tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrát jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomoc navrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.pomoc a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz
2: Tatárma.
3: www.direct.auto.cz
2: Tatárt vyhlašuje
3: www.direct.auto.cz
2: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
3: www.direct.auto.cz
2: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
3: auto.cz
2: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyší?
2: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt nákupy?
2: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt nákupy?
2: Tatárt nákupy.
4: Slyším Tatárt nákupy? Slyším Tatárt nákupy?
2: Ano, Tatárt nákupy s fůrou.
4: Slyším Tatárt nákupy?
2: Ano, Tatárt nákupy s fůrou.
4: Tatárt nákupy?
2: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slav.
4: Nákupy?
2: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší. Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Kupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se. Musíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou a na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: Ojem.
2: AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
2: Tatárt. Nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
2: Pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
2: Tatárt. Opravdový elektrospecialista. 20%.
4: To je mazec.
2: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
4: To je mazec.
2: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda.
2: Tatárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda.
2: Opravdový elektrospecialista.
5: Profi voda, s tou se nemusíte.
2: Elektrospecialista.

a radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Slušnej rok od rána. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo od rána do večera. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Host Rock Rádia.
1: Dneska za Rádia. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila. Dneska za námi do Rock Rádia dorazila kapela Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
1: Seven z Mladý Boleslavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Slavy, konkrétně Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Honza a Tomáš. Ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, ještě jednou vás zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme do zdravím, chlapci.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme do současnosti.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme do současnosti.
3: Ahoj.
1: Tak, my se dostáváme do současnosti, protože mám vyměřený čas, která se našim posluchačům líbí, to můžu říct. Máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkuji všem posluchačům líbí, to můžu říct. Máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkujte, že vám to můžu říct. Máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkujte, máme otestováno.
4: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkujte, že vám dávají spáno.
4: Jsme rádi, děkujem.
1: Tak jim poděkujte, že vám dávají zpětnou vazbu v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda vazbu v tom smyslu, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda píseň, že ta píseň je oblíbená. Tak a to je teda píseň z připravovaného oblíbená. Tak a to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat. Tak a to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat. A to je teda píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
4: Ano, ano.
1: Tak.
4: Přesně tak.
1: Píseň z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
4: Ano, ano.
1: Tak.
4: Přesně tak.
1: Z připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
4: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
1: A co to je? Připravovaného alba, který se bude jmenovat Evoluce.
4: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
1: A co to je? Jmenovat Evoluce.
4: Ano, ano.
1: Tak.
4: Přesně tak.
1: A co to je? To je jako vaše evoluce.
4: Ano, ano. Tak. Přesně tak.
1: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká, nebo jako... Tak.
4: Přesně tak.
1: A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká, nebo jako... A co to je? To je jako vaše evoluce nějaká, nebo jako... Jaký bude obsah? Je to jako vaše evoluce nějaká, nebo jako... Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba evoluce nějaká, nebo jako... Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba, nebo jako... Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba ty textový náplně? Má to jako... Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba ty textový náplně? Má to nějaký spojení s evolucí? Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba ty textový náplně? Má to nějaký spojení s evolucí? Jaký bude obsah toho alba, co se týká třeba ty textový náplně? Má to nějaký spojení s evolucí?
4: No,
1: co se týká třeba ty textový náplně? Má to nějaký spojení s evolucí?
4: No, vlastně celý to album, který jsme teď připravili. tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm věta, tak je tvořený vlastně

0: je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely. Tak je tvořený vlastně, je to nějak, nebo zobrazuje se v něm nějaký vývoj té kapely v těch písničkách, jo. Něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to, jo, něco je samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to o tom, že samozřejmě smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, smyšlený nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, nějaký, ale je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých, je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých ranej. Je to o tom, že tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých ranejch let až do dneska. Tu muziku vlastně máme rádi, děláme ji od svých ranejch let až do dneska. Máme rádi, děláme ji od svých ranejch let až do dneska a pořád děláme ji od svých ranejch let až do dneska a pořád se nějakým od svých ranejch let až do dneska a pořád se nějakým způsobem ranejch let až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě až do dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě tak dneska a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě takový přirozený a pořád se nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě takový přirozený vývoj, nějakým způsobem vyvíjí, no, prostě takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, způsobem vyvíjí, no, prostě takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no, no, prostě takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní?
0: Takový přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Přirozený vývoj, no, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: No, prostě taková evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude tam 10 evoluce, no.
1: Kolik je tam písní na tom albu?
0: Bude tam 10 songů. Samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: To nevíme.
0: No, samozřejmě 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: 5 už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No.
1: Fakt?
0: Už jako je venku, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: To nevíme.
0: No.
1: Fakt? Jo, znám jenom vyměřený.
0: To už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: To nevíme.
0: No.
1: Fakt? Jo, znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, to už posluchači asi
1: to
0: slyšeli.
1: Nevíme.
0: No.
1: Fakt? Jo, znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no.
1: Fakt? Jo, znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty, proto jak jsem říkal.
1: Jo, znám jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty, proto jak jsem říkal, my
1: jenom vyměřený čas.
0: No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty, proto jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty. No jo, no tak protože to hraje. My jsme ty, proto jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty, protože to hraje. My jsme ty, proto jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme, jsme ty, proto jak jsem říkal, my nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme, říkal, my nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. Nikdy neděláme ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový ty věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak udělat věci tak, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak udělat, jakože řekneme tak a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single,
1: konzer-
0: a bude deska. My prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Jako na koncertech to hrajete.
0: No, my prostě chceme dělat nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Jako na koncertech to hrajete.
0: No, no, no, nový písničky, tak uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Jako na koncertech to hrajete.
0: No, no, no, no,
1: jo, já myslel, že je to na to, co
0: ne, ne,
1: jo,
0: ne,
1: tak to.
0: Uděláme písničku,
1: jako
0: single.
1: Jako na koncertech to hrajete.
0: No, no, no,
1: jo, já myslel, že je to na to, co
0: ne, ne,
1: jo, tak to jo. Jako na koncertech to hrajete.
0: No, no, no,
1: jo, já myslel, že je to na to, co
0: ne, ne,
1: jo, tak to jo.
0: Ne, ne, ne,
1: jsem doma, dobrý. Na koncertech to hrajete.
0: No, no, no,
1: jo, já myslel, že je to na to, co
0: ne, ne,
1: jo, tak to jo.
0: Ne,
1: jsem doma, dobrý.
0: No, no,
1: jo, já myslel, že je to na to, co
0: ne, ne,
1: jo. Tak to jo,
0: ne, ne, ne.
1: Jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to,
1: je to na to, co
0: ne, ne,
1: jo,
0: ne, ne,
1: tak to jo,
0: ne, ne, ne,
1: jsem
0: ne.
1: Doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem teď.
1: Ne, jo, ne. Tak to jo,
0: ne, ne, ne.
1: Jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem teď.
1: Ne, tak to jo,
0: ne, ne, ne.
1: Jsem doma, dobrý.
0: Jo, tak to se omlouvám, to jsem teď.
1: Ne, ne, jasný, jasný,
0: pohodě.
1: Ne, jasný, jasný, pohodě.
0: Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád. Ne, jakože hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí a mají nás rádi, hrajem, no, protože chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí a mají nás rádi, chcem, aby pořád ty lidi, kteří na nás chodí a mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco novýho, no, tak kteří na

0: nás chodějí a mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco novýho, no tak, takže jsme postupně takhle, mají nás rádi, aby jsme jim zazdali něco novýho, no tak, takže jsme postupně takhle pustili do světa, aby jsme jim zazdali něco novýho, no tak, takže jsme postupně takhle pustili do světa, něco novýho, no tak, takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně, takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně už 5 songů. Jo, a takže jsme postupně takhle pustili do světa vlastně už 5 songů. Jo, ale 5 máme vlastně takhle pustili do světa vlastně už 5 songů. Jo, ale 5 máme furt jako pustili do světa vlastně už 5 songů. Jo, ale 5 máme furt jako utajených vlastně už 5 songů. Jo, ale 5 máme furt jako utajených, který teď už 5 songů. Jo, ale 5 máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý. Jo, ale 5 máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý desce. 5 máme furt jako utajených, který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí. Jako utajených, který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí. Který teď vyjdou na tý desce, takže tam bude komplet 10 věcí. No a budeme se těšit, že se nám se líbí ta deska, no, myslím si, že se to vyvedlo.
1: Jsi to pochválil?
0: No, já že se to vyvedlo.
1: Jsi to pochválil?
0: No, já si to rád pochválil.
1: Ale
0: to
1: pochválil?
0: No, já si to rád pochválil. Ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují?
0: Já si to rád pochválil. Ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na...
0: Rád pochválil. Ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi
0: na... Ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který...
0: Ale je to tvoje práce taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z...
0: taky, že?
2: Jak třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rock Rádia. Třeba právě reagují lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rock Rádia. Je tam jako cítit nějakou lidi na vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rock Rádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba vyměřený čas, který třeba už znají z éteru Rock Rádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi třeba už znají z éteru Rock Rádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi z éteru Rock Rádia. Je tam jako cítit nějaký posun, že třeba ty lidi jako na to reagují. Jako
1: na... Zpívají, no.
2: Fakt, jo. Takže jsme vám pomohli.
0: No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
2: Fakt, jo. Takže jsme vám pomohli.
0: No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
2: Takže jsme vám pomohli.
0: No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
2: Takže jsme vám pomohli.
0: No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
0: Se s muzikantím. No, určitě.
1: Moc za to děkujeme.
0: Se s muzikantím.
1: Moc za to děkujeme.
0: Se s muzikantím musíte do rádia nejdřív.
1: Moc za to děkujeme.
0: Se s muzikantím musíte do rádia nejdřív, jo. Se s muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam...
0: Se s muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam samozřejmě...
0: Muzikanti musíte do rádia nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam samozřejmě...
0: Do rádia nejdřív, jo.
2: A prosím tě, tam samozřejmě... A prosím tě, tam samozřejmě... Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili. A prosím tě, tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili. Tam samozřejmě jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce. Jsou tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako tam cítit jako vlivy, teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a teda ty moderní, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vy klávesy nemáte, tuším, o kterých jsme se bavili, to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vy klávesy nemáte, tuším.
1: Ne,
2: to je všechno tvoje práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vy klávesy nemáte.
1: Ne, to já v podstatě...
2: Práce, Honzo, teda jako ty klávesy tam a takový, protože vy klávesy nemáte, tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu z nějakým...
2: Klávesy tam a takový, protože vy klávesy nemáte, tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne.
2: Takový, protože vy klávesy nemáte, tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne.
2: Nemáte, tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne.
2: Tuším.
1: Ne, to já v podstatě vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne. A nebo v podstatě vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne, jo, a hned to zpracuju, vždycky přijdu s nějakým, něco mě napadne, jo, a hned to zpracuju, já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio, co mě napadne, jo, a hned to zpracuju, já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio, jo, a hned to zpracuju, já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio vedle.

0: Ložnice, tak já hned to zpracuju. Já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio vedle ložnice, tak já vždycky to je jak boiler. Já mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio vedle ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě hned musím udělat. Ale mám ještě tu výhodu, že já prostě mám studio vedle ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě hned musím udělat. Ale mě si líbí právě ta teorie, že mám studio vedle ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě hned musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
1: teorie, že
0: ložnice, tak já vždycky to je jak boiler, já to prostě hned musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
1: teorie, dobrý, že může
0: vždycky to je jak boiler, já to prostě hned musím udělat. Ale mě si líbí právě ta
1: teorie, dobrý, že můžeš jako to použít,
0: to jak boiler, já to prostě hned musím udělat. Mě si líbí právě ta
1: To je dobrý, že můžeš jako to používat jako
0: jak to prostě hned musím udělat, ale mě si líbí právě ta
1: To je dobrý, že můžeš jako to používat jako
0: musím udělat, ale mě si líbí právě ta
1: To je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil.
0: Mě si líbí právě ta
1: To je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil. To je dobrý, že můžeš jako to používat jako dvojitý ventil. Ať tak nebo tak.
0: No.
1: Jestli jako jdeš jako to používat jako dvojitý ventil, ať tak nebo tak.
0: Jestli jako
1: dvojitý ventil, ať tak nebo tak.
0: Jestli
1: jako jdeš vždycky od jednoho. Jako dvojitý ventil, ať tak nebo tak. Jestli jako jdeš vždycky od jednoho odpočinout. Dvojitý ventil, ať tak nebo tak. Jestli jako jdeš vždycky od jednoho odpočinout. Tak nebo tak. Jestli jako jdeš vždycky od jednoho odpočinout.
0: Ale je to jako samozřejmě.
1: Jestli jako jdeš vždycky od jednoho odpočinout.
0: Ale je to jako samozřejmě časově.
1: Jestli jako jdeš vždycky od jednoho odpočinout.
0: Ale je to jako samozřejmě časově náročný.
1: Od jednoho odpočinout.
0: Ale je to jako samozřejmě časově náročný. Ale říkám, je Ale je to jako samozřejmě časově náročný. Ale je to jako samozřejmě časově náročný. Ale říkám, jsou tam ty moderní. Ale je to jako samozřejmě časově náročný. Ale říkám, jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory, mi to jako samozřejmě časově náročný. Ale říkám, jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory, mi to já prostě časově náročný. Ale říkám, jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory, mi to já prostě dělám to, co mě tykom. Ale říkám, jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory, mi to já prostě dělám to, co mě tykom baví konečně. Jsou tam ty moderní prvky, ty syntezátory, mi to já prostě dělám to, co mě tykom baví konečně.
1: No musím říct, že jako ten
0: styl prvky, ty syntezátory, mi to já prostě dělám to, co mě tykom baví konečně.
1: No musím říct, že jako ten styl,
0: já prostě dělám to, co mě tykom baví konečně.
1: No musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši,
0: co mě tykom baví konečně.
1: No musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. No musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. A ten styl jako no musím říct, že jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. A ten styl, jako ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. A ten styl jako od ten styl, já jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. A ten styl jako od toho jsem poslouchal samozřejmě tu vaši bestovku. A ten styl jako od toho posledního alba vlastně co bude dál a vaši bestovku. A ten styl jako od toho posledního alba vlastně co bude dál a i teď ta nová. A ten styl jako od toho posledního alba vlastně co bude dál a i teď ta nová píseň, tak jako od toho posledního alba vlastně co bude dál a i teď ta nová píseň, od toho posledního alba vlastně co bude dál a i teď ta nová píseň, tak tam je alba vlastně co bude dál a i teď ta nová píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že dál a i teď ta nová píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že ta nová píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom píseň, tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam tak tam je jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváš jako posun, je to cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváte těch samplů, cítit, že asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváte těch samplů a takových těch věcí, což asi v tom máš prsty, že tam hodně využíváte těch samplů a takových těch věcí, což to máš prsty, že tam hodně využíváte těch samplů a takových těch věcí, což
0: jako oni mi teda hodně
1: usměrně, že tam hodně využíváte těch samplů a takových těch věcí, což
0: jako oni mi teda hodně usměrně,
1: moderně.
0: Hodně mě usměrnili. Mě teda hodně usměrnili.
1: Moderně.
0: Hodně mě usměrnili teda, jo.
1: No hele, pokud je mezi
0: Hodně mě usměrnili teda, jo.
1: No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel.
0: Hodně mě usměrnili teda, jo.
1: No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel. No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel. No hele, pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak pokud je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak je mezi posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Posluchači někdo, kdo to ještě neslyšel u nás s frekvencí Rock Rádia,

0: tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba u nás s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba Vyměřenej s frekvencí Rock Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba Vyměřený čas. Rádia, tak si teď pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba Vyměřený čas.
1: Super.
0: Pojďme dát. Teda ukázka z vašeho nového alba Vyměřený čas.
1: Super.
0: Teda ukázka z vašeho nového alba Vyměřený čas.
2: Super.
0: Ukázka z vašeho nového alba Vyměřený čas.
2: Super.
0: Alba Vyměřený čas.
2: Super.
0: Vyměřený čas.
2: Super.
0: Super.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hello 7 z Mladý Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Tohle byla píseň Vyměřený čas, která je Boleslavy, konkrétně s Honzou a Tomášem. Tohle byla píseň Vyměřený čas, která je z nového připravovaného alba Evoluce, který ještě není. Jak to je s váma? Jsme spolu mluvili před dvouma měsícema, že už si budeme hrát písně z nový desky. No tak budeme, ale
2: Já jsem svoje splnil. Až to mám štadr kultový.
3: My už jsme to chtěli mít. Přesně.
2: Já jsem svoje splnil. Až to mám štadr kultový.
3: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
2: Já jsem svoje splnil. Až to mám štadr kultový.
3: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
2: Já jsem svoje splnil. Až to mám štadr kultový.
3: My už jsme to chtěli mít v březnu, nebo...
4: Všecko máme hotový, všecko se nabralo se zpěvy, muzika se udělala. No a potřebovali jsme někoho, kdo nám hotový, všecko se nabralo se zpěvy, muzika se udělala. No a potřebovali jsme někoho, kdo nám všecko se nabralo se zpěvy, muzika se udělala. No a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá. Nabralo se zpěvy, muzika se udělala. No a potřebovali jsme někoho, kdo nám to teda udělá ten master, konečnej, výsledný, skvělej. No tak, takže jsme to zadali. No a tam to
1: nechce se ti říct to jméno, vidíš? Moc.
4: Já nevím.
1: Jak chceš, mě to
4: no,
1: je jedno.
4: Jako, no.
1: Jak chceš, mě to
4: no,
1: je jedno.
4: Jako, no, ne, protože my jsme si tohle mohli...
1: Chceš, mě to
4: no,
1: je jedno.
4: Jako, to. No, ne, protože my jsme si tohle mohli jsme kamkoliv jinam, že jo. Asi tohle mohli jsme kamkoliv jinam, že jo. Ale my jsme nechtěli, protože už i tato písnička byla dělaná u Holiho. Martin Hollander teda, musím prozradit, že písnička byla dělaná u Holiho.
1: Nechceme jmenovat, no, ale je to on.
4: Nechcem prozradit, ale je to Martin. No a... Ale on je prostě úžasnej nám sedit, ale je to Martin. No a... Ale on je prostě úžasnej nám... Je to Martin. No a... Ale on je prostě úžas... No a... Ale on je prostě úžasnej nám...
1: Teď vám to nedodá ani do...
4: Ale on je prostě úžasnej nám...
1: Teď vám to nedodá ani do... prosince.
4: No, nám se, ale on je prostě úžasný.
1: Teď
4: nám,
1: vám to nedodá ani do prosince.
4: No, nám se strašně líbí.
1: Vám to nedodá ani do prosince.
4: No, nám se strašně líbí, jak on... Nám se strašně líbí, jak on umí prostě z toho, co dostane... vykřesat takový zvuk.

0: jaký teď třeba vykřesat takový zvuk, jaký teď třeba byl zrovna v ten vyměřený čas. Bomba. Takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě bomba, takže jinam jsme to dávat nechtěli, prostě jsme řekli, dáme to holimu, ale on je tak chudák zasekanej, že to má tolik,
1: Přestaneme se omlouvat a řekneme teda kdy. Kdy bude venku ta deska?
0: Prosím, Martine, jestli posloucháš, kdy to bude. Jako nominovaný. No samozřejmě fermata, takže jsme řekli, než to vylisujou půlka července, bychom to mohli mít na stánku.
2: Klip třeba YouTube něco.
0: No jo, teď já bych to mohl vlastně.

0: A YouTube něco.
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. No tak
0: něco.
1: No jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. No tak.
0: Hele, já tady nebudu furt.
1: Jako. Jo, teď já bych to mohl vlastně tohle říct. No tak.
0: Hele, já tady nebudu furt.
1: Jako. Nevemeš, větě. No jasně, no tak jako kapela máme svoje oficiální YouTubeové stránky.
0: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý.
1: Jsme rádi za to, že nás poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy.
1: Poslouchají lidi. Děkujem.
0: Dobře, tak jo, povídáme si s kapelou Seven z Mladý Boleslavy. Vydržte, za chvíli jsme.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě.
4: Snad s námi poradí, jinak jsem

jsem poraděj, jinak jsem jinak jsem

0: Více na Vajland.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Režimem. Více na Vajland.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete.
0: Více na Vajland.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se.
0: Vajland.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v Latinsku.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Tropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
2: Vás naučíme tančit.
1: Awarashar. Awarashar.
4: No to, že s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop, ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Prahamky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokentům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www. Projektant budoucnosti CZ.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky.
5: Títěl kěren sin si he jin hang ka hao.
4: Nekupujte drahý značky. Ani
5: kěren sin si he jin hang ka hao.
4: Nekupujte drahý značky.
5: Sin si he jin hang ka hao.
4: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský
5: hang ka hao.
4: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám drahý značky, ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisky, ani levný čínský stky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.

0: okna Sukorady. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší Mega
0: Sukorady.cz.
1: Stavebniny Dek přináší Mega akci. Stavebniny Dek přináší Mega akci. Dřevěné přináší Mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 korun. Dřevěné peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH. Peletky v kvalitě A1+ nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. A1+ nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek 5 korun 50 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek 5 haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné pele Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné pele do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vedící cenu. Více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém
1: více na Dek.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění?
1: Dek.cz.
2: Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční na... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní... Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
3: Atencio!
2: Se sportovním režimem. Více

0: čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Tava!
2: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečím kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blížím a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží, se blíží.
1: Vinetu!
2: Druhý díl.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje.
1: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadel. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém
2: divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Ve Westernovém městečku
3: je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: Poklad na Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách
2: Stříbrném jezeře.
3: Ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách
2: ve Westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: Sláčku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás
4: o prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám.
4: Posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstup představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací.
2: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací.
2: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na
2: www. Váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www. Westernové
2: pomlčka. Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz. Za více informací na www. Westernové pomlčka městečko.cz.
5: Zažijte emoce za
4: na www.westernové-městečko.cz.
5: Zažijte emoce za
4: www.westernové-městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
4: www.westernové-městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
4: městečko.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde se za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, jdete to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěží ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a přísluší, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2020. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.

0: cestu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek.
0: Ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek.
0: PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.
0: PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: 19.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před
0: Z.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Romanský.
1: Června před OC Letňany.
2: Romanský.
1: OC Letňany.
2: Romanský.

0: Momentálně, ale už je to dobrý, přestalo pršet.
1: Jo, on se to přehnalo.
0: Teďkon momentálně, ale už je to dobrý, přestalo pršet.
1: Jo, on se to přehnalo, to bylo rychlý.
0: O novým albu slyšeli jsme z ní píseň Vyměřený čas. Nicméně chlapci, Je nějaký rozdíl mezi tou nahrávkou, kterou jste vydali předtím, tedy rok 2020. Jestli třeba ty, co vás znají z té desky, co bude dál, anebo jestli jste si pro ně teď připravili třeba něco, co bude jinak.
2: No, je to podobný, jako je to ten...
0: Pokračuje teda v tom stylu. No a kdo tam u vás teda píše muziku?
2: No a kdo tam u vás teda píše muziku a texty?
0: Ty, Honzo, děláš muziku a ty Tomáši texty, nebo jak to máte rozdělený jako tyhle věci?
1: Honza udělá muziku, pošle mi to. Já si to pustím a vlastně ty písničky a zároveň text.
0: Jak to máte rozdělený jako tyhle věci? Přesně, jak to řek. Honza udělá muziku, jak to řek. Honza udělá muziku nějakou, my to teda máme asi možná opačně, než to třeba jinak. Já řeknu, blbej nebo ta melodie, to bych chtěl udělat jinak. Já řeknu super, takže já musím udělat celý text jinak. Já se ještě zeptám na jednu věc, protože narážím na píseň, kterou si dáme za chvíli. Jak trávíte volnej čas mimo kapelu? Jaký máte, si dáme za chvíli, jak trávíte volnej čas mimo kapelu? Jaký máte, milí, jak trávíte volnej čas mimo kapelu? Jaký máte, mimo kapelní aktivity? Svalně, přiznejte se. No, aktivity. Svalně, přiznejte se. No, začni.
1: No ty bláho, já, no tak jako já rád pěstuju gaučínky, jo, hodně.
0: Aktivity. Svalně, přiznejte se.
1: No, začni. No ty bláho, já, no tak jako já rád pěstuju gaučínky, jo, hodně teda. Takže, ne, tak jako

0: Já rád pěstuju gaučink, jo, hodně teda, takže...
1: Ne,
0: já pěstuju gaučink, jo, hodně teda, takže...
1: Ne,
0: já my třeba s Martinem, hodně teda, takže...
1: Ne,
0: já my třeba s Martinem ještě, už máme svůj věk nějaký, takže jsme si na ty kola nechali dát ty motory, takže my teď samozřejmě jezdíme jako brázdíme, Takže my teď samozřejmě jezdíme jako brázdíme krajinu, Liberecká, Jablonecká, takže jezdíme na kolech, když je hezky teda, no když není, tak gaučujeme.
2: A to... My, jelikož s ženou máme baráček, Začneš na jednom konci a jedeš znova na druhém konci. No a tam jezdíme hrady zámky, jo, to je prostě takový hobby moje, no.
3: Tak super. No, ještě... Ještě jedna otázka, poslední taková. Kdybyste si mohli vybrat s nějakou kapelou, se kterou byste si chtěli zahrát, ať cizí nebo tak.
2: Rozumím.
3: Já třeba mě nadchlo to, když třeba loni jsem moderoval. Rokiny festival. Obrovská čest, tak jakože jsem si je mohl uvést, a protože mám rád Olympik, že jo.
0: Jo.
3: Tak třeba, nebo cizí jako z ciziny.
0: No hele, když bych měl já za sebe, mně by se líbilo... hrát si s dvěma kapelma. S jednou jsme hráli, jo, to je Traktor, jo, a pak by kapelma. S jednou jsme hráli, a pak by se mi líbili Dimitri. Já si myslím, protože ty styly si říkám, ty by dá rád, no.
3: Dimitri teď budou hrát s Five Finger Death Punch v O2 aréně.
0: Tak tam už se nevejdem.
3: Třeba by vás ještě před, jako.
0: Tak do šatny, do ní s pivo možná.
3: Nic, kluci, tak děkuju moc za návštěvu, bylo to super.
0: To je ten gaučink, no.
2: To je hodně mimo stylu našeho teďko.
0: To bylo trošku, no, to je taková...
2: stylu našeho.

0: Tak, povídáme. Tak, povídáme si s kapelou. Tak, povídáme si s kapelou Seven. Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Krásně nám tady zaprš. Tak, povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Krásně nám tady zaprš. Povídáme si s kapelou Seven na Rock Rádiu. Krásně nám tady zapršelo. Teďkon momentálně Seven na Rock Rádiu. Krásně nám tady zapršelo. Teďkon momentálně, ale už je to dobrý. Na Rock Rádiu. Krásně nám tady zapršelo. Teďkon momentálně, ale už je to dobrý. Rádiu. Krásně nám tady zapršelo. Teďkon momentálně, ale už je to dobrý. Přestalo pršet.
1: Jo,
0: nám tady zapršelo. Teďkon

0: Čeho teď kon?
1: To bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
2: No, ale tak dáme si na...
0: Čeho teď kon?
1: To bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
2: No, ale tak dáme si...
1: To bylo trošku, no, to je taková trošku jiná věc.
2: No, ale tak dáme si na takový, odlehčení nakonec.
1: Dobře, no, tak... Dejte si dvojku bílýho nebo červený, dvojku bílýho nebo červenýho a užijte si tenhle song, no.
2: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
1: Ale my tak nebo červenýho a užijte si tenhle song, no.
2: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
1: Ale my taky jeho a užijte si tenhle song, no.
2: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
1: Ale my taky děkujeme za pozvání. A song, no.
2: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
1: Ale my taky děkujeme za pozvání.
2: Mějte se hezky a díky za návštěvu.
1: Ale my taky děkujeme za pozvání. Ahoj.
2: Tak čau. Hezky a díky za návštěvu.
1: Ale my taky děkujeme za pozvání. Ahoj, ahoj. A ahoj.
2: Tak čau.
3: Sedím a zím.
1: Ale my taky děkujeme za pozvání. Ahoj, ahoj. A ahoj.
2: Tak čau.
3: Sedím a zím potupně do zdi. Už dávno nejsem večírků král. Mě do zdi. Už dávno nejsem večírků král. Už dávno nejsem večírků král. Teď mýho zdávno nejsem večírků král. Teď mýho srdce večírků král, teď mýho srdce je kdy se spozdí, kdy se spozdí. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. Spozdí, mám prostě všechno, čemu dřív jsem se smál. Mám prostě všechno, čemu dřív jsem

0: Treni Jirka. Trenička.cz.
1: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky. A nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarnatky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarnatečka.cz 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarnatečka.cz na.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objedna.
1: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarnatečka.cz.
3: Utrhnout, sklidnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky a 9,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dokovu jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany. Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: I tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr. Lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vedro jako na Saharě? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Cenově dostupná. Již od 5999 korun. 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
11: 9 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
11: Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
11: Slušné na Senkor.cz.
12: Senkor.
11: Slušnej
12: net. Senkor.
11: Slušnej rok.
13: Rock Radio.
11: Slušnej rok.
13: Rock Radio.
11: Slušnej rok. Slušnej rok.
13: Rock Radio.
11: Slušnej rok. Slušnej rok.
13: Rock Radio.
11: Slušnej rok pro Benešov.
13: Rock Radio.
11: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
13: Radio.
11: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
14: Střešní okna Fenestra.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna mezi vakna Fenestra.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již mezi vámi a nebem 40 let.
15: Fenestra?
14: Ano, česká střešní okna Fenestra. Česká střešní okna Fenestra.
15: Fenestra.

0: Rad.cz.
1: Rock Radio. Zprávy Radio. Zprávy.
2: Krásné.
1: Zprávy.
2: Krásné dopoledne přeje Kup.
1: Zprávy.
2: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Národní ústav duševního zdraví podporuje možnost zákonem stanovit zákaz používání mobilů na základních během vyučování. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah. Nadměrné vystavení mobilním zařízením a sociálním sítím má vztah k depresivním a úzkostným symptomům, narušenému spánku a nižší životní spokojenosti. Dětí. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku břela pod $80 za barel. A ještě tenis, český souboj v prvním kole na trávě v Nottinghamu. Šampionka z roku 2016 a bývalá světová jednička porazila Sáru Bejlek 2.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Tak, pojďme se podívat na dnešní počasí, skoro jasno až polojasno, v jeseníkách nebo bez kydech i přehánky, ale jinak by to mělo být bez deště, s teplotami mezi 24 až 28 stupni Celsia. Pěkný.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, doprava.
3: Skoukneme ještě silnice, mám tady hlášenou, ta se týká Prahy, Kobyliské náměstí. Je tam docela silný provoz a aktuálně se Prahy, Kobyliské náměstí. Je tam docela silný provoz a aktuálně se tam řeší i nehoda dvou osobních aut. Tak pokud jdete projíždět, tak se obrňte trpělivostí, protože vás tam čeká zdržení a taky omezení v provozu. Tak jezděte opatrně a šťastný dojezd přeju.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Povídali jsme, hráli, ale teď budeme spíš víc hrát. Abyste si taky užili muziky, dáme si Who, dáme si Rybičky, Incubus a na začátek tady mám pro vás Rammsteiny. S vámi je Kamil, Incubus a na začátek tady mám pro vás

Rock. Rock. Rock Radio. Rádio. Rock. Rock Radio. Rádio.

0: Abba O'Reilly a Who na Rock Rádiu. 10 hodin a 18 minut, to je aktuální čas a já tady mám pro vás jednu pozvánku, a to na začátek víkendu, tedy konkrétně pátek. Tady mám pro vás jednu pozvánku, a to na začátek víkendu, tedy konkrétně pátek 19. června, kdy v Pardubicích vypukne další zastávka Rockin' Town. Tentokrát tedy Rockin' Pardubice. A vy se můžete těšit na koblížky Alkeho, tentokrát tedy Rockin' Pardubice. A vy se můžete těšit na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě Rock Radio bude u toho. Celým festivalem vás provede Petr Janda, ne samozřejmě zpěvák Olympiku a kluk Petr Janda, který ho znáte z našeho odpoledního vysílání. No a samozřejmě tam budou i naše slušné holky a taky slušný merch, který si budete moct zakoupit. Jestli máte lístky, tak gratuluju a můžete se těšit na super akci, a pokud je nemáte u partou, tak víte, že my dáváme 10 lupenů pro celou partu a to jednoduchým způsobem stačí, když na e-mail studio@rokovyradio.cz pošlete fotku svojí party. No a pokud se bude líbit rockrádiovýmu týmu a zaujme tu nejvyšší pozici, tak se může stát, že právě vy dostanete 10 lupenů na Rockin' Pardubice a můžete vyrazit s celou svojí partičkou, tak jako třeba do Plzně, do Českých Budějovice a můžete vyrazit s celou svojí partičkou, tak jako třeba do Plzně, do Českých Budějovic, Loket, nevím, kde jsme ještě všude byli a kde už jsme vám lístky rozdávali. Tak posílejte, čas máte do zítřka 18.6. do 15. hodiny, pak se to uzavře, no a v pátečním rokovým rozjezdu se dozvíte toho šťastlivce. Fotek přišla spousta a nemůžete prvé přijít.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Herkules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou Herkules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Tolik Rockin' Town a teď už pojďme na další muziku. Iron Maiden, Valda Gang a The Darkness. To je hudba, která nás čeká už za chvíli na Rock Rádiu.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes, so.
4: Další La Tropical Party je už více na www.latropical.cz.
3: Awara Shar!
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek. Foam pro stavební výplně zdarma. Více na dek.cz.
6: Zavratné mega slevy.
5: Čím více nakoupíte.
6: Potisk dárky Bilabil CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se neslal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňům.

0: kaňonem a on věděl, že nebezpečí a práze blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
1: 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky formací na www.westernové-městečko.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
4: Třiďte odpad. Ekokom.
5: Vytáhni jendu.
6: Co říkáš? Výtahy jedna.
5: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
6: Já vím. A ty uměj šachty.
5: Povídám. Vytáhni jendu.
6: No jo, výtahy.
5: Vytáhni jendu.
6: No jo, výtahy jedna.
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo.
8: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
9: Jendo, ty jsi.
8: Výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český.
9: Jendo, ty seš ale bedna.
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy, výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice. A zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice. Právě teď největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme
10: v České republice. Do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: hoši. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici. Tak hoši, rozcvičit poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Výbornej Joe Cocker na Rock Rádiu, 10:39, to je aktuální čas a pojďme se až www.prokovirádio.cz, protože tam samozřejmě probíhá hlasování v našem rokovém u alb, který já považuji tenhle týden za skvělý, co se týká naší domácí scény, a tak trošku bych řekl už i polozapomenutý, i když, no, pojďme si to projít, tak samozřejmě v nabídce je rok 1992 a první album eponymní, kapsi si pamatujete, z Aše, ta zazářila písní Galaxy, která je mimochodem na tomhle. Ta od vás má 27% hlasů, Maťo Ďurinda v roce 1997, tedy zpěvák kapely Tubata, 27% hlasů, Maťo Ďurinda v roce 1997, tedy zpěvák, a tak trošku zapadlo v těch 90. letech, chystá se jeho reedice. Nicméně vás zajímá asi v tuhle chvíli nejvíc, protože jste mu dali 42% hlasů. Tak to vypadá, že týhletý desce se konečně. Merlin Dan Horina, kterýho jsme tu nedávno měli na rozhovoru, tak 30% dostala. Jeho prvotina z roku 1992, která taky tehdy tak trošku vyšla už do takový zmatený doby, ale má, jak jsem říkal, 30% vašich hlasů. Hlasovat můžete až do soboty odpoledne, kdy se to celý uzavře, a od 19 hodin si vítězný album poslechneme. Tak jsem moc zvědavej, která z těchto tří desek si vítězný album poslechneme. Za chvíli to bude Metallica, Good Charlotte a taky Škvor.
1: Vítejte v kempu, místo je 867, sektor G. Sektor G.

0: Třikrát zelená smažák.
1: Pat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz. Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout, ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kně a bleskově, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, lebedejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 289,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 220. Albert. Dle srovnání k 10. 6. Srovnání k 10. 6.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: Osm hradů.
6: Osm víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Háto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice. Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou hrady.
6: Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Zažijte je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti.
13: Barák děravej, mě do postele fičí, snad znám jí poraděj, jinak jsem...

webu iFM nebo na radia.cz. U iFM nebo na radia.cz. Rock Radia.cz.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší
3: auto.cz
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší
3: auto.cz
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád toku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus

0: velký plakát Iron Maiden Burning Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
1: Utrhnout.
0: Ambition. Právě v trafikách.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června. Do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Kauflandu.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česk střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra. Fenestra.cz.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů. Kuba Bělák. Cenový strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální strop na pohonné hmoty dnes o desítky haléřů klesl. Maximální cena nafty se snížila na 38 korun a maximální cena nafty se snížila na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 1,40 korun a 26 haléřů za litr. 10 korun a 26 haléřů za litr. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat 20 haléřů za liter. Maximální ceny by podle analytiků zřejmě měly klesat i v příští. Měly klesat i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti i v příštích dnech. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dnes bude řešit další řízení protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil protidrogové politiky. Zdravotnictví. Ještě před zasedáním se premiér Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. A ještě atletika. Halová mistryně světa Lourdes 9,74 setin sekundy. Česká reprezentantka tak vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na počasí. Dneska bude skoro jasno až polojasno.
0: Počasí.
2: Jdeme na počasí, dneska bude skoro jasno až polojasno, v Jeseníkách nebo Beskydech můžete počítat i s přeháňkami a denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Když se podíváme na naše silnice, Hradecká je nehoda osobního auta a nákladního auta a pozor, ještě je únik paliva, takže jsou tam hasiči, policie, počítejte s omezením a taky s malým zdržením. Také tam je nehoda osobního auta, která tam komplikuje průjezd, tak tam taky počítejte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
0: 3 minuty po 11. Tři minuty po 11. hodině je tady elektrický oběd, s vámi je Kamil Dráb a vy si můžete začít psát svoje oblíbené písně, které byste v příštích 60 minutách chtěli slyšet, a to na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Tak si pište, já vám to budu servírovat stejně tak jako první kousek, který je ode mě, a dneska to budou

Tak, tohle byly Ugly Kid Joe na Rock Rádiu, který nám odstartovali dnešní elektrický oběd, a pojďme na vaše přání. Robert píše, že by chtěl nechat zahrát Running Wild. Díky moc. Tak jdeme si je dát? Running Wild. Díky moc. Tak jdeme si je dát? Moc. Tak jdeme si je dát?

rádio. Elektrický. Rock rádio. Elektrický oběd a Kamil Drab. Rock rádio. Elektrický oběd a Kamil Drab.

Kimball a Jameson, dva výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a výborní zpěváci, jeden z kapely Toto a druhý z kapely Survival. Tak tahle ta píseň zněla díky Liborovi, který chtěl slyšet tuhle tu dvojici. No a teď už pojďme na další přání, Zdravím chtěl bych nechat zahrát pro Láďu Pospíšila k jeho narozeninám. Ať mu visí, jak mu v loni stál tady vzkaz do Německa do práce a Díky moc. Není zač, pojďme si je dát, ale přesuneme se trošku do jiný krajiny.

0: ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si potrhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrády, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio CZ. Oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokový rádio CZ. Rokrádia, na www. Rokový rádio CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio. Slušný hadry na www. Rokový rádio CZ. Hadry na www. Rokový rádio CZ.
1: Jen do konce června.
0: Rokový rádio CZ.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Žeslíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Koupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí do září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen dokud...
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska... dodělat.
3: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní... Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBV kompresory vzduchu. Veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce. Najdete na našem e-shopu válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: CZ.
6: Bez potisku.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Elektrický oběd. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a S, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Bene.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Na autodrombrno.com. Nemáš .com. Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvá... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Sebe? Chodíš jako trhan.

0: CZ. Ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Ti.
0: Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale při...
0: CZ.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste... Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca... Další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1... Být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75... Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu... Novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou... 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 23,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. To další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem
1: vozů. Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Zažijte emoce za volantem vozů. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze... Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž ta Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervu speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony
2: ještě dnes na PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký.
2: Je PED2026.cz.
3: Zvou vás autosalony Kopecký 21.26.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u... Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěr...
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělý masa a přesto plná skvělý chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 plná skvělý chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a skvělý chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou zadková s apkou za 27,90. Albert.
5: Ceny rostou, digitální čísla
4: 27,90. Albert.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Tát. Albert.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
4: Albert.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato.
5: Rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato. To tu bude vždycky. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Bezpečí. A u portál CZ.
7: V CCC začal
6: U portál CZ.
7: V CCC začal výprodej. Stov
6: CZ.

levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte 10% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Na levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na CCC. Nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. V prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. CCC, v aplikaci a na ccc.eu. ccc.eu.

Tak tohle byli Offspring na Rock Rádiu v elektrickém obědě muziku. Tak tohle byly Offspring na Rock Rádiu v elektrickém obědě muziku, kterou zařídila Bára. V elektrickém obědě muziku, kterou zařídila Bára. Další je od Marti. Muziku, kterou zařídila Bára. Další je od Marti. A je Bára. Další je od Marti. A je tady psáno krásný den. Další je od Marti. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím, je od Marti. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím, zahrát. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím, zahrát turbo nějakou. A je tady psáno krásný den, Kamile, prosím, zahrát turbo. Je psáno krásný den, Kamile, prosím, zahrát turbo nějakou starší pecku. Krásný den, Kamile, prosím, zahrát turbo nějakou starší pecku. Krásný den, Kamile, prosím, zahrát turbo nějakou starší pecku. Krásným dívkám, třeba trošku nostalgie. Moc děkuji. Marťo, není zač. Trošku nostalgie. Moc děkuji. Marťo, není zač. Moc děkuji. Marťo, není zač.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio.

tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny. Asie, kde to mám? Tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny. To mám. Tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už tady Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už říkáme, že už fakt ne. Luca píše, že by chtěla pro nás všechny, kteří si už říkáme, že už fakt ne. Všechny, kteří si už říkáme, že už fakt nejsme mladí. Rybičky 48, my ještě nejsme starí, díky Luca. Tak to chce obrátit. Hele, nejsme starí, věk je jenom číslo, jak se říká každý. Jsme starí, věk je jenom číslo, jak se říká každý. Je starý tak, jak se cítí. Věk je jenom číslo, jak se říká každý. Je starý tak, jak se cítí. Tak se říká každý. Je starý tak, jak se cítí. Takže pojďme si každý. Je starý tak, jak se cítí. Takže pojďme si to zopáknout a je starý tak, jak se cítí. Takže pojďme si to zopáknout a je, pojďme si to zopáknout a pozitivně naladit s rybičkama 48. To zopáknout a pozitivně naladit s rybičkama 48. My ještě nejsme starí. A pozitivně naladit s rybičkama 48. My ještě nejsme starí. Pozitivně naladit s rybičkama 48. My ještě nejsme starí. Rybičkama 48. My ještě nejsme starí. My ještě nejsme starí. Ještě nejsme starí.

co já tu budu dělat na celý víkend. Co já tu budu dělat za celý víkend. Co já tu budu dělat víkend. Co já tu budu dělat sám. Já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem dělat sám. Zůstal jsem tu s naším sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na frívi. Zůstal

Dali jsme si systém. Dali jsme si systémy na rok. Dali jsme si systémy. Dali jsme si systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle. Dali jsme si systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich. Systémy na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání a tahle. Na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání a tahle. V elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání a tahle ta píseň byla odradka. Tahle ta píseň byla odradka. Další vzkaz je, kde to mám? Tady byla odradka. Další vzkaz je, kde to mám? Tady Luca píše, že by chtěla. Další vzkaz je, kde to mám?

0: slevou 15% po celé aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Procent po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami,
0: tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Protože je středa. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit... Tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit... Jdeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i... Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přes... A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme fary. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak stanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Zoo chleby.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žád. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek žád. Výkeci funkčí věc i sporek žád. Výkeci funkčí věci a nagr i rád. Výkeci funkčí věci a nagr i. BR10 si funkčí věci a nagr i. BR10.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Přistavíte jo víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše.
4: Víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. Jsme Siegel.
5: www.
3: Jsme Siegel.
5: www.siegel.cz. Siegel.cz.
6: Vše pro bagr.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se
0: Petrský oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď
1: Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6.
1: Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant.
1: Audi Autorov Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým
1: Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6. Špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant davu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Víc Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Housebrand Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
4: Per favore.
3: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Vypít. Housebrandkáva.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den?
5: Housebrandkáva.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na
5: vý.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou pat. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte

0: Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena, zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, přijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Milujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Prague Outlet, vaše outletová destinace. Destinace.
1: Potřebujete dětské? Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojí.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
1: Tak si ho půjčte a jete dětské kolo.
2: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: Happy. Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčte se, že bude dítko hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
2: A Bíny.
1: A teď.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
2: A Bíny.
1: A teď navíc.
2: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
1: Raskal.
2: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%.
2: Špičkových značek VUM.
1: Raskal.
2: A Bíny.
1: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do 15%, ale jen do konce června.
2: HappySport.cz.
3: Top Trade
1: ale jen do konce června.
2: HappySport.cz.
3: Top Trade akreditovaný prodejce obytných
1: června.
2: HappySport.cz.
3: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frank.
2: HappySport.cz.
3: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club. Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Máš akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Obytných vozů Frankia Yukon Club Travel Carado a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem a Pesl. Máš showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
4: A teď pozor, extra
3: servis. Více na www.toptrade.cz.
4: A teď pozor, extra
3: na www.toptrade.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná na
3: trade.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě. Zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí 50 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Rock Radio.
4: Více na Nissan.cz.

Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání v místě. Pohodlné objednání,

0: CZ. Rychlé dodání. Vše pro Packer.cz.
1: Letní sledání.
0: Vše pro Packer.cz. Pro Packer.cz.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až s... Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 7. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70. Slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte si až 70% u značek jako

Slušnej rok. Slušnej rok od rána do... Slušnej rok od... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i... Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na rádiak od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radio. Radia.cz. Rock radio. Cz.

Scorpions. Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel. Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň, kterou... Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň... Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli... Scorpions na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v na Rock Rádiu, Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. Send Me an Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla Angel, píseň, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání, kterou jsme slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání bylo slyšeli v elektrickém obědě, to znamená, že byla na vaše přání. A to přání bylo Jirky. To znamená, že byla na vaše přání. A to přání bylo Jirky. Další přání byla na vaše přání. A to přání bylo Jirky. Další přání. Přání. A to přání bylo Jirky. Další přání je od Jakuba, bylo Jirky. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Další přání je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Je od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Od Jakuba, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Zaspomínat na Česk, který píše, že by chtěl v elektrickém obědě. Zaspomínat na česká 90. léta a že by chtěl v elektrickém obědě. Zaspomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou elektrickým obědě. Zaspomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou obědě. Zaspomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku. Vzpomínat na česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely K. Česká 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba 90. léta a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado a pustit si nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado, ideálně nějakou klasiku od kapely Kabát z alba Colorado, ideálně titulní píseň Colorado. No tak pojďme vzpomínat na 90. s Coloradem. Colorado. No tak pojďme vzpomínat na 90. s Coloradem.

všechny prachy, ztratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu, jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krásky.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. Radio. Elektrický oběd a Kamil Drap. Oběd a Kamil Drap. A Kamil Drap. A Kamil first real drop.

a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde. Je evidentně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to zkuste třeba zítra nebo v roku napřání do dnešního elektrického oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to zkuste třeba zítra nebo v roku napřání po oběda vejde, nedá se nic dělat. Tak to zkuste třeba zítra nebo v roku napřání po 18. Dá se nic dělat, tak to zkuste třeba zítra nebo v roku napřání po 18. hodině a třeba to zkuste třeba zítra nebo v roku napřání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už nebo v roku napřání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si v roku napřání po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat po 18. hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat hodině a třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat. Třeba to vyjde příště. Teď už si jdeme dát Volbeat. Teď už si jdeme dát Volbeat.

0: Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio. Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě. Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio. Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídila. Tak tohle byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který byl Bryan Adams na Rock Radio v elektrickém obědě, přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání o elektrickém obědě, přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání o který si děje přání, který zařídila Iveta a já tady mám přání o který si pí, který zařídila Iveta a já tady mám přání o který si píš Markéta, řídila Iveta a já tady mám přání, o který si píše Markéta a mají to být volby.
1: Pojďme na to, volbit jsou tady a je to asi evidentně poslední píseň, která jsme na to, volbit jsou tady a

0: இருக்கார். trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
0: trenkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky,
0: ponožky.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a ne... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna .cz. Napiš kód slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a 1%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a je trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to 30%.cz. Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objedná.
1: Napiš kód rádio a jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: A jede to 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna
1: techno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkarna.cz.
3: Hledáte práci, která dá...
0: trenýrkarna.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl...
0: .cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozsmysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více berte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem.
3: Z. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem.
3: Lidl. To se vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
3: Je vyplatí.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day.

0: Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nády, soutěž o hodnotné ceny, nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany.
2: Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: 1, 2, 3.
2: Mixla dospělé.
3: 1, 2, 3.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance.
3: 1, 2, 3.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: 1, 2, 3.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical.
2: A reggaeton.
3: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Tane hned teď online.

0: www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tanční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit. Všude, ale my vás naučíme tančit. Awarašar! Vás naučíme tančit. Awarašar! Učíme tančit. Awarašar! Awarašar!
1: Střešní okna fen. Střešní okna fenestra. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra?
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna fenestra již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz. Fenestra?
1: Ano. Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Ano. Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Česká střešní okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Okna fenestra.
2: Fenestra.cz.
1: Fenestra.cz.

0: toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby tu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební organismus. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební. Nová technologie by mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. By mohla najít využití u výroby běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open u výroby běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík z běžné spotřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil trapřební elektroniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část techniky. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část. Semifinalista French Open Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi. Turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kole Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládal Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
0: První kolo naopak zvládal Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Naopak zvládal Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Zvládal Jiří Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až
0: Lehečka.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně.
1: Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo.
1: Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou. Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, svýši pravděpodobnost místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, svýši pravděpodobností ve východní polovině zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, svýši pravděpodobností ve východní polovině. Ojediněle se vyskytnou i přehánky, svýši pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně ojediněle se vyskytnou i přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se i přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude s vyšší ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude s polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty. Výjimečně se můžou objevit i bouřky, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 20. Můžou objevit i bouřky, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů. I bouřky, večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
3: Ať už
2: nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: Dosáhnou až 28 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce.
2: 28 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si mu. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete dik. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Pozor na komplikace.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Pozor na komplikace ve Friedlandu v Husově.
3: Radio. Doprava.
2: Pozor na komplikace ve Friedlandu v Husově ulici došlo k dopravní nehodě.
3: Doprava.
2: Pozor na komplikace ve Friedlandu v Husově ulici došlo k dopravní Pozor na komplikace ve Friedlandu v Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě komplikace ve Friedlandu v Husově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie a probíhá aut. Na místě zasahuje policie a probíhá vyšetřování. Proto počítejte se zvýšenou opatrností. Na místě zasahuje policie a probíhá vyšetřování. Proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezice a probíhá vyšetřování. Proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Proto počítejte se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuální

0: informací mělo trvat se zvýšenou opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 2 opatrností a možným zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 2 zdržením. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10. Podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, tak informací mělo trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, trvat přibližně do 12 hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, tak hlavně opatrně. Hodin 10 minut. Takže pokud někam jdete, tak hlavně opatrně. Minut. Takže pokud někam jdete, tak hlavně opatrně.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil zavolá. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání poledne přeje Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na Kuba Bělák. Strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na strany sporu o televizní vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválení vysílání filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to či filmu Zbormistr se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, Kster se dohodly na smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů smíru, který schválil soud. Uvedla to Česká televize, která byla jedním z producentů filmu. Snímek byl inspirovaný kauzou zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného. Inspirovaný kauzou zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužití. Zbormistra sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členů. Sboru Bambíny di Praga Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Jedna z nich se poznala v jedné z postav filmu a podala na producenty. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektronik producenty žalobu. Vědci vyrobili pomocí 3D tisku elektroniku z odpadu z gramofonových desek, podle nich snižuje nový technologický postup oproti tradiční výrobě až o 60% tvorbu emisí a až o 90% toxicitu pro lidský organismus. Nová technologie by mohla

0: Rokovej. Rock Radio. Rokovej poraz. Rock Radio. Rokovej poraz.
1: Čau rokeři.
0: Rokovej poraz.
1: Čau rokeři. Tady vaše víkendová moderátorka.
0: Rokovej poraz.
1: Čau rokeři. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za. Čau rokeři, tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za, tady. Tak rokeři, tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za, tady. Tady vaše víkendová moderátorka Kája dneska za, tady. Takhle hezky jsem zadaná, protová moderátorka Kája dneska za, tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se moderátorka Kája dneska za, tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se dneska za, tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní tady. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady ne. Takhle hezky jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu. Jsem zadaná, protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Protože Danovi se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit. Ale se stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit, ale stala taková nepříjemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit, ale dneska tady teda zaskakuju a už jemná zdravotní věc, o které tady nebudu mluvit, ale dneska tady teda zaskakuju a užijeme si tady pořádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, pořádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Komunál nebo Alien and pořádnou slušnou muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Komunál nebo Alien and Form a jejich Smooth muziku, takže vám tady pustím Bon Jovi, Accept, Komunál nebo Alien and Form a jejich Smooth Criminal. Tady pustím Bon Jovi, Accept, Komunál nebo Alien and Form a jejich Smooth Criminal právě teď na Rock Radio. Accept, Komunál nebo Alien and Form a jejich Smooth Criminal právě teď na Rock Radio. Komunál nebo Alien and Form a jejich Smooth Criminal právě teď na Rock Radio. And Form a jejich Smooth Criminal právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock Radio.

padne dál. Jenže, když padne dáma, jenže.

0: K měsíců po vydání alba tragicky zahynul při nehodě autobusu ve Švédsku. Na jeho pohřbu hrála právě skladba Orion. Dokonce si pak James Hetfield nechal vytetovat na Švédsku. A právě tahleta písnička zahrála při první noci hlavné prostřední části na levou ruku. Nicméně já vám tady pustím další muziku jako Queen, Sunrise Avenue, Fairytale Gone Bad, anebo Panoptico a jejich poslední tango.
1: Dobrý den, jmenuji... Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund... A zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice. Přijďte si vybrat špičkovou výbavu a skvělou cenu.

Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always. Právě nám dohrává Bon Jovi a jejich Always tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz Ovi a jejich Always tady na Rock Rádiu. A mně přišel hezký dotaz o tom, jaká byla ta Metallica.

0: Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce, Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarovce a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme
0: se. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na
0: Audi ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
0: Koupelně na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové ventilátory.
1: Těšíme se na vás.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl.
1: Na vás.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozuš. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou.
2: Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, tak
2: ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou
2: nabídku. Krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
2: Ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory, techniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde nenajdete. Ventilátory.cz Ventilátory.cz
4: Utrhnout, sklidit, očistit.
3: .cz
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kaufland. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kaufland. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200, nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
4: za 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90
4: ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibulte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek z hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června. Lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června.
4: Čerstvé.
5: Svazek za 12,90. Až do 23. června.
4: Čerstvé jako
5: 90. Až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Uvažujete o novém vytápění?
4: Jako z Kauflandu.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností. Kvalitní tepelná čerpadla Vailand, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED.

Získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi, ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Výpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vajland.cz. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vajland.cz. Televizi se sportovním režimem. Více na Vajland.cz. Sportovním režimem. Více na Vajland.cz. Více na Vajland.cz. Vajland.cz.

0: náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zub.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Prožijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na... Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026 CZ.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: 20. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: U OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Rock Radio.
2: Park ve Štěrbohorích.

0: Kvalitní vrtané studně. Kvalitní vrtané studně. Kvalitní vrtané studny na klíč z 10 let. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10 letou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10 letou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10 letou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s 10 letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje data
0: s 10 letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Datart na
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším
0: Datart.cz.
1: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart.
1: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart na.
1: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy.
1: Vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy.
1: Ano. Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy.
1: Ano. Datart nákupy s fůrou.
2: Datart nákupy.
1: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Nákupy.
1: Ano. Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte jak pořízení.
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Využijte.

0: až odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní. Chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdu 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový dní.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která...
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává...
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl...
0: Opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl... Pro...
0: Elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl... Pro prodejny
0: lista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme to. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne. Pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice. Sleva 40% na celou značku Gillette.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DAB, v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok rádio nebo na radia.cz. Rok rádio. Radia.cz. Rok rádio. .cz.

Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Mobilní aplikaci Sencor. Sencor.

práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou. Doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do doma vedro. Venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž tak. Ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně i rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. Léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A co se dá jakž takž přežít? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimat? To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To ani řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. A třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd. To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu. Od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Rokovým rozjezdu na Rock Rádiu. Užijte si na Rock Rádiu. Užijte si příjemný chlad i v parní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, klimatizací.

slušný. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

Vám pošlete na e-mail studio@rockovyradio.cz fotku svojí e-mail studio@rockovyradio.cz fotku svojí party rockovyradio.cz fotku svojí party. Čím vtipnější nebo originálnější, tím větší šance na výhru. Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na rock in town, tím větší šance na výhru. Fotky posílej. Jednou partu totiž odměníme 10 vstupy na Rock in Town Pardubice. Fotky posílejte do čtvrtka 18.6. do 3 odpoledne a výherce vyhlásíme v pátek 18.6. do 3 odpoledne a výherce vyhlásíme v pátek v rokovém rozjezdu.

0: Se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zve do jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Ze sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. Sedačky. A teď všichni. Mexická vlna. A teď všichni. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna dostane dlouhá noc. Fortuna dostane tě do hry. Fortuna dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje.
0: Fortuna dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní.
0: Fortuna dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Co se tady děje?
3: Co se chy...
1: Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Co se tady děje?
3: Co se chy...
1: Osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: 18 let na hazardní hře.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
1: Na hazardní hře.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo.
4: 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu.
4: Trů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super
4: od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď
4: kilometrů.
5: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr.
5: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr.
5: Teď super hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
5: Hybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
5: Spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V technologiích. BYD.com.
3: Majte.
4: BYD.com. .com.
3: Majte.每一件漂亮的T恤条纹多多品质，每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte
3: ti tiao geren xin xi he yin han ka hao.
6: Nekupujte drahý
3: znak. Geren xin xi.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a
0: nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká Eurobonus.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká Eurobonus Křížek.
0: Za hubičku CZ.
1: No a nás teďka čeká Eurobonus Křížek Black.
0: CZ.
1: No a nás teďka čeká Eurobonus Křížek Black Label Society nebo už. No a nás teďka čeká Eurobonus Křížek Black Label Society nebo už. No a nás teďka čeká Eurobonus Křížek Black Label Society nebo už teď Green Day a jejich Basket Case. Teďka čeká Eurobonus Křížek Black Label Society nebo už teď Green Day a jejich Basket Case. Křížek Black Label Society nebo už teď Green Day a jejich Basket Case.
0: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500.
0: Šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21, než slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoup.
2: Pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítého června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
0: Jo, pár jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. To je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Biznis začnete nápadem. A mimo nízké ceny a vždycky něco navíc. Biznis začnete nápadem. A my mu dáme tvar. A vždycky něco navíc. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na Technikov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Právě k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Právě jste naladili produktu. Více na technikplast.com. Právě jste naladili na technikplast.com. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda.

Billy John, Airy, I love you. Tak to Billy John, Airy, I love you. Tak to Billy John, Airy, I love you too much. Tak to Billy John, Airy, I love you too much. A vy už víte, co přichází. Parto! V pátek 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. V pátek 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Na pódiu to od 19. června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci. Al června pokračujeme s Rokinem v Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci. Alkehor, horký žeslí. V Pardubicích. Na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, horký žeslíže. Pardubicích, na pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, horký žeslíže. Trautenberg a traktor, pódiu to odpálí Koblížci, Alkehor, horký žeslíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví Koblížci, Alkehor, horký žeslíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 25 let na Alkehor, horký žeslíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 25 let na horký žeslíže. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. Trautenberg a traktor, který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam který navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše navíc slaví 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše 25 let na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše rock radio banda na scéně. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše rock radio banda. A samozřejmě tam nebude chybět ani naše rock radio banda. Petr vás mě tam nebude chybět ani naše rock radio banda. Petr vás provede chybět ani naše rock radio banda. Petr vás provede celým festivalem a holky dovezou hromadu poctivýho rockovýho merče. Jestli chcete vyrazit s vaší partou, tak na merče. Jestli chcete vyrazit s vaší partou, tak nám pošlete na e-mail studio@. Jestli chcete vyrazit s vaší partou, tak nám pošlete na e-mail studio@. Tak nám pošlete na e-mail studio@.

0: 银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný...
0: Yin han ka hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský...
0: Ka hao.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Nekupujte drahý značky, ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky, ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku čínský... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Pohlédl do
1: tisku. Bez potisku CZ.
2: Pohlédl do
1: dálky. Bez potisku CZ.
2: Pohlédl do dálky a zvolal.
1: Z.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on ví bezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Víne!
2: A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl.
3: Blíží. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného
3: romanu. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadlo. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení. Dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad
2: románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad
2: je jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře.
2: Divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernu
2: je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošní
4: poklad na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách
4: na Stříbrném jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách poslední
4: jezeře. Ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách poslední
4: ve Westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás
5: očekávám.
6: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky.
6: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na
6: www. Vás očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.
6: Očekávám. Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www. Western
6: Váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko. A více informací na www.westernové-městečko.cz. Informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Vytáhni jendu!
5: www.westernové-městečko.cz.
7: Vytáhni jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říká
5: www.westernové-městečko.cz.
7: Vytáhni jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říká
5: městečko.cz.
7: Vytáhni jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni
5: CZ.
7: Vytáhni jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni jendu! Vytáhni jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni jendu! Potřebuje jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na
8: výtah! Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtah!
7: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna!
7: Vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím, výtahy jedna, ty uměj.
7: Potřebujeme šachtu na výtah.
8: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
7: Povíme šachtu na výtah.
8: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
7: Povídám, vytáhni.

0: jendách.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám,
1: Vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď mi.
0: Povídám, vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
0: Vytáhni jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: No výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
2: Výtah jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš.
3: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně.
3: Hoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna.
4: Bedna.
5: Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení. Jasně. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy. Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahy. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklad. Výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukční pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících prostor. Atypické výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www. Výtahové šachty. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www. Výtahy jedny. Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www. Výtahy jedna. CZ.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grill. Není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grilovačka úplně bez masa a přesto plná obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých grilovačka. Tohle je Albert Grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert 90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. A rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: můžeš dostat a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. Vlhčené za 19,90. Až do 23. června. Kaufland. 90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší
0: do 23. června Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: 5. června Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 balením rychle tuhnoucí
0: Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační. Stavebniny Dek přináší mega akci. 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěga akci. 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profetuhnoucí samonivelační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profilační stěrky Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebnách. Nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí. Dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí. Profesionální 5-litrovou penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. penetraci Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte Mafej zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Tého června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na Dek.cz. Profesionální penetraci Mafej zdarma. Více na Dek.cz.
2: Svět není jen
1: Mafej zdarma. Více na Dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha je
1: více na Dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný
1: CZ.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tričí
2: pneu.cz.
3: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás Řeškalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5009 i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990 byl. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
4: Z 999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock.
4: 99 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Časopis Classic
4: Rock. Korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát. Nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafický metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Zažijte emoce.
6: Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Zažijte emoce za volantem
6: vozu Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Rouce za

0: volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu. Příslušenství. Tu ještě dnes na PED2026.cz. Zvou vás na PED2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21.2026.cz. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OCZ. Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark. Salony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Každý
1: OC Europark ve Štěrboholích.
2: Každý den čelí vaše digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

Tento týden v Kauflandu opět... Tento týden v Kauflandu opět ušetří. Tento týden v Kauflandu opět ušetří. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například... Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení víte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj L balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 20. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lincola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a lehký nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,99,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90.

0: hlasování zrakově postiženým. Zástupce senátní volby hlasování zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexanderš volby hlasování zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm zrakově postiženým. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé a omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky Bezpečnostní novelu bude schvalovat sněmovna. Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti domácímu Mexiku bojkotují korejská média. Song Hung-mina ze strany některých novinářů.
1: Výjimečně i bouřky a večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.
1: Na dálnici D10.

Na dálnici D10 ve směru Praha. Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porucha nádrže. Na dálnici D10 ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porucha nádrže. Ve směru Praha Turnov na 14. kilometru komplikuje provoz porucha nádrže. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou komplikuje provoz porucha nádrže. Počítejte teda se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu místem omezení je hlášeno do 2 hodin. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna a přeje Kuba Bělák. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Elektronizace zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese zprávy voleb bude naplno spuštěna až od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou od roku 2028. Změnu přinese volební novela, kterou dnes Senát podle očekávání schválil. Novela má současně usnadnit už pro letošní senátní volby hlasování.

je mi na nic. Z vašeho zpívání je mi na nic. Mi na nic. Z vašeho zpívání je mi na nic. Mi na nic. Zpívání je mi na nic. Mi na nic. Je mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic. Nic. Mi na nic. Mi na nic. Mi na nic.

0: Rockovej Foras. Rock Radio. Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne.
0: Rock Radio. Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři.
0: Radio. Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma
0: Rockovej Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma
0: Foras.
1: Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za... Krásný odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana. Odpoledne, rockeři. Dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana. Ale dneska je tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana. Ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou... Tady s váma Kaja, zaskakuju za Dana. Ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož... Zaskakuju za Dana. Ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož... slušný muziky. Za Dana, ale nebojte se, mám tady připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, připravenou pořádnou nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď nálož slušný muziky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledajsky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledajsky. Můžete se těšit na Def Leppard, YouTube, Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. YouTube Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka. Papa Roach, anebo teď vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock.
1: Teď vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock Radio.
1: Vohnutí hledají zpěváka.
0: Rock Radio.
1: Zpěváka.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Hledá
1: Ledo.
0: Hledá se zpěvák. Hledá se zpěvák na inzerát. Hledá se zpěvák na inzerát. Do naší hledá se zpěvák na inzerát. Do naší se zpěvák na inzerát. Do naší nudný zpěvák na inzerát. Do naší nudný party není to žádnej medrát. Do naší nudný party není to žádnej med, tak dozvat. Do naší nudný party není to žádnej med, tak kdo z vás to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí. Ať je velkej, tak kdo z vás to zkusí. Ať je velkej, tak akorát vás to zkusí. Ať je velkej, tak akorát

0: Let's Get Rock nám momentálně vzkazujou Def Leppardi. Let's Get Rock nám momentálně vzkazujou Def Leppardi. No a jest Let's Get Rock nám momentálně vzkazujou Def Leppardi. No a je středa, což znamená momentálně vzkazujou Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým Def Leppardi. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. No a je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním je středa, což znamená, že Kamil si dneska s někým zase popovídal. Dnešním hvězdným hostem Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Bavili se o tom, jak Rock Rádia byla kapela Seven z Mladý Boleslavy. Tenhle rozhovor už si teď můžete pustit na našem webu a koncerty a nová tvorba.
1: Kempovat můžeš i jinak.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Vevat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www bez jinak. Zkus to bez kempu. Www bez kempu.cz. Zkus to bez kempu. Www bez kempu.cz. Z kempu. Www bez kempu.cz.
1: Nejlepší
0: www.bezkempu.cz.
1: Nejlepší výběr
0: nejnižskempu.cz.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V Poděbradech a Beneš. Prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V Poděbradech a Benešově. Více na prodejnách. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Radech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Více na bene.cz.
2: Věda.
1: Na bene.cz.
2: Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihová. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme. Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Z. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Utrhnout, sklidit,
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
2: Které můžeme být hrdí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víno, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů opravy, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky.
3: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
3: a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12. Hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 2. Za 99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,99,90. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 20. A cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 20. A hůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kaufland.
4: 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Tvé jako z Kauflandu.
1: Angry Birds, kosmetika, co má
0: koule.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek. Žádný keci funkční. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek. Žádný keci funkční věci. A vůně, pot i sporek. Žádný keci funkční věci. A nagr i sporek. Žádný keci funkční věci. A nagr i žádný keci funkční věci. A nagr i br 10 si funkční věci. A nagr i br 10 tečka c věci. A nagr i br 10 tečka cz. Nagr i br 10 tečka cz.
2: Zavrat
1: i br 10 tečka cz.

0: deti a krásně jsme si to užili.
1: Samosběr těch nejsladších jahod.
0: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
2: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři.
3: Nabídka platí pouze do 10 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan více na

0: gázet.
1: Zavratné megaslevy.
2: Čím více nakoupíte...
1: Zavratné megaslevy.
2: Čím více nakoupíte, tím více...
1: Megaslevy.
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na... Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in. A buďte in.
3: Potisk, potisk, dárky. Potisk, potisk, dárky. Potisk, potisk, dárky. Potisk, dárky. Potisk, potisk, dárky. Potisk, dárky. Belavil, belavil, brata. Potisk, potisk, dárky. Potisk, dárky. Belavil, belavil, belavil, CZ. Potisk, potisk, dárky. Potisk, dárky. Belavil, belavil, belavil, CZ. Potisk dárky, belavil, belavil, belavil, CZ.
4: Do košárky,
3: belavil, belavil, belavil, CZ.
4: Do košíku,
3: belavil, belavil, belavil, CZ.
4: Do košíku,
3: belavil, CZ.
4: Do košíku jahody, sami nazvat.

0: máme.
1: Farma Vraňany
0: Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany
0: to zraje, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nej...
0: Máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod. Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně...
1: Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem

náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Vše pro

FM nebo na radia.rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cvečera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. M nebo na

Partnerem festivalu je... Partnerem festivalu je společnost Nevajglu. Partnerem festivalu je společnost Nevajglu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu... Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Altenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DAB na v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě.

0: bude hrát, ské fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer. Bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer. Takže národní tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer. Takže zítra všichni tým bude hrát proti Jihoafrické republice v 6 večer. Takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek. Proti Jihoafrické republice v 6 večer. Takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek. V 6 večer, takže zítra všichni povinně v 6 u obrazovek. Zítra všichni povinně v 6 u obrazovek.
1: Když skončí asfalt, hra...
0: Všichni povinně v 6 u obrazovek.
1: Když skončí asfalt,
0: u obrazovek.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. No... Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Končí asfalt. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý... Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý... Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Pas. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A teďka už...
1: Tvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A teďka už Guns N' Roses...
1: Hřištěm je celý svět.
0: A teďka už Guns N'
1: Celý svět.
0: A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves a... A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves a nebo Tři sestry, protože život... A teďka už Guns N' Roses, Bad Wolves a nebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný... Guns N' Roses, Bad Wolves a nebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude. Bad Wolves a nebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude. A nebo Tři sestry, protože život je takovej a jiný nebude.
2: Vše pro vás,
0: protože život je takovej a jiný nebude.
2: Vše pro vaší grilovačku.
0: Život je takovej a jiný nebude.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás.
0: A jiný nebude.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás.
0: Bude.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanik. Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a bas. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12. Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia minimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia mini elegantníku a vápníku za 12,90. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 12,90. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 20,90. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. Bohemia mini elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar vítní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národní plechovce za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 26,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 a Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 20 Budvar výčepní pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června Kaufland za 9,90 až do 23. června Kaufland
3: Trénírkárna
0: 50 až do 23. června Kaufland
3: Trénírkárna.cz
4: Hej
0: 23. června Kaufland
3: Trénírkárna.cz
4: Hej ty
0: ne června Kaufland
3: Trénírkárna.cz
4: Hej ty ne
0: Kaufland
3: Trénírkárna.cz
4: Hej ty ne ty
3: Trénírkárna.cz
4: Hej ty ne ty Chceš mít trenky bo...
3: .cz
4: Hej ty ne ty Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo... Hej ty ne ty Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou... Ne ty Chceš mít trenky, boxerky...

0: i ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno z karna.cz, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem RED, napiš kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio,
1: dnes objednáš
0: kod rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio,
1: dnes objednáš a zítra máš
0: 30% na všechno s kódem rádio,
1: dnes objednáš a zítra máš
0: trenýrkarna.cz na všechno s kódem rádio,
1: dnes objednáš a zítra máš
0: trenýrkarna.cz,
1: dnes objednáš a zítra máš
0: trenýrkarna.cz.
2: Housebrand Café Perfavore.
0: A zítra máš. Trenýrkarna.cz.
2: Housebrand Café Perfavore.
0: Až. Trenýrkarna.cz.
2: Housebrand Café Perfavore.
0: .cz.
2: Housebrand Café Perfavore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle ka...
2: Housebrand Café Perfavore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle ka...
2: Café Perfavore.
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
3: Signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Zasloužíte pít. Housebrand káva, CZ. Pít. Housebrand káva, CZ.
5: Stavebrandkáva.cz. Stavebniny Dek přináší
4: Mega.cz.
5: Stavebniny Dek přináší Megaakci. Vápenopískové Stavebniny Dek přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a Stavebniny Dek přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus přináší Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a teplnou Megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix a kus lepší akustikou a Porfix a kus lepší akustikou a teplnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Lepší akustikou a teplnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce teplnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 20. za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Betonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. červkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více 6. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více porobetonových. Více na Dek.cz. Více na Dek.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové. Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: Třeba napravit.
7: Dan Landa.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady. Dan Landa.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
8: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Čky.
8: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé...
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto...
7: Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice. 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Danlanda.
6: A pohoda celé léto po celé republice.
7: Danlanda.
6: Harley.
7: Vypsaná
6: fixa. Po celé republice.
7: Danlanda.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Kruci. Republice.
7: Danlanda.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Kruci pisk.
7: A pozor.

0: Slušnej. Slušnej výkop na rok rád. Slušnej výkop na rok. Slušnej výkop na rok rádiu. Slušnej výkop na rok rádiu. Na rok rádiu.
1: Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne... Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne... Fotbalové mistrovství světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci... světa jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Jeden naplno a dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od... A dnešek nabídne pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od sedmi nastoupí favorizované pořádnou porci zajímavých zápasů. Večer od sedmi nastoupí favorizované porci zajímavých zápasů. Večer od sedmi nastoupí favorizované Portugalsko proti zápasu. Večer od sedmi nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V deset pak přijde večer od sedmi nastoupí favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V deset pak přijde lahůdka skupiny favorizované Portugalsko proti DR Kongu. V deset pak přijde lahůdka skupiny L angrizované Portugalsko proti DR Kongu. V deset pak přijde lahůdka skupiny L Anglie proti DR Kongu. V deset pak přijde lahůdka skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko. V 10 pak přijde lahůdka skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko. A české pak přijde lahůdka skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat skupiny L Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Anglie vyzve Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Chorvatsko. A české fanoušky bude zajímat hlavně zítřek. Národní tým

0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A po... Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu. Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen... Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25.
1: Krucipisk.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hr.cz. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hr.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradycz.cz.
1: Hlavní
0: lepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradycz.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady.
1: Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady.
1: Na Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady.
0: www.hradycz.cz.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady.
0: www.hradycz.cz.
2: Hrn festival.
3: To jsou Hrady.
0: www.hradycz.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ.
3: To jsou Hrady.
0: www.hradycz.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou testy.
3: Hrady.
0: www.hradycz.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady CZ jsou testná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Doufáme!
4: Dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Doufáme!
4: 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Doufáme! Je to
4: gratis a opakovaně.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný. Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
6: Zase lítáš.
5: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
6: Zase lítáš v
5: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
6: Zase lítáš v oblacích.
5: Děkuju, Leničko.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten
5: Leničko.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď
6: Taš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letí ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít?
7: Je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let
7: v akci, tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem ať spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem ať
6: vám. Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem ať vám neuletí.
6: Zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď.
6: Zapomenutelný let balónem?
7: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od
6: dvonem?
7: Tak honem ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let balónem od 2000
6: honem ať vám neuletí.
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba.
7: Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte
7: let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady táborem Českýmite se třeba nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit pod nad Poděbrady táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
6: Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
6: vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
8: firma na zážitky
0: CZ.
6: Desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
8: firma na zážitky
0: CZ.
6: Celé republice.
0: Více o akci na
8: firma na zážitky
0: CZ. Více o akci na
8: firma na zážitky
0: CZ.
9: Kup si auto v

0: CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.
0: CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. To v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou na Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct 5 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto run? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrát auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz Zdarma. www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
1: www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
1: www.direct-auto.cz
2: Rock Radio.
1: CZ.

vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

Smrt a revival tří sester, Lipčice nad Vltavou, podchyt dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Prorok Rádio Šárka Hlubcová. Na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio, rock je slušná muzika.

0: Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Zkušeben. Rock Radio. FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků.
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme...
0: Děje.
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady do baletních festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin festiáků a koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od koncertů po čirým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 7. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Od 24. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně na dopady 20. do 27. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně 20. června ve spáleným poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise. Řádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba v přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. Téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník. Června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů na vodu nás čekají i večerní koncerty. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Fiasko, Kohout plaší smrt.

0: že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i...
0: Kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to dělá víkendu?
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
0: A jak to děláte?
1: Jednoduše. Jsme Siegl. Jednoduše. Jsme Siegl.
2: www.siegl.cz.
3: Potřebuješ Siegl.cz. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý rytu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, ne 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci Rádia.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být... Například Kofola 2 litry za...
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám. Neutečeš, je tady, tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální

0: partner akce vám neuteče.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobrand. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný polu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Paní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě. V Praze a v Náchodě.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Náchodě.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Ano. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
2: stra. Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
2: stra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna nebem již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra
1: již 40 let.
2: Fenestra.
1: Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra
1: Cera. Ano, česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Česká střešní okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Okna Fenestra.
2: Fenestra CZ.
1: Fenestra CZ.
2: Fenestra
1: CZ.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo. Nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
1: Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu.
2: Zdravím, tady čtu.

0: Správce železniční sítě nule. Jakou přesně mají funkci, říká mluvčí správce železniční sítě Nela. Mají funkci, říká mluvčí správce železniční sítě Nela Frýbová.
1: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s národní ústavem duševního zdraví a organizací. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu. Fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Zápas má výkop zítra v 18 hodin našeho času. Český celek po úvodní porážce s Korejci potřebuje v boji o postup ze skupiny Jihoafričany porazit.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně
2: i... Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo.
2: Počasí.
3: Dneska bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se vyskytnou i přeháníky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně se můžou objevit i bouřky a večer bude srážky ve východní polovině území. Nejvyšší teploty dosáhnou až 28 stupňů.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pozor na dálnici D4 ve...
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pozor na dálnici D4 ve směru...
2: Rock Radio. Doprava.
3: Pozor na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice. Na 22. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního auta, které narazilo do dopravních kuželů.

0: auta, které narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné osobního auta, které narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné auta, které narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné, které narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné pouze se zvýšenou opatrností a počítejte se narazilo do dopravních kuželů. Místo je průjezdné pouze se zvýšenou opatrností a počítejte kuželů. Místo je průjezdné pouze se zvýšenou opatrností a počítejte se zúžením provozu. Omezení provozu. Omezení by podle aktuálních informací mělo trvat přibližně do 14:30 odpoledne. Jezděte opatrně.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje
0: Kubo. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní daň. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné. Jakou přesně mají funkci, říká mluvčí správa.

Ahoj, tady je Pepa Vojtek. Ahoj, tady je Pepa. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje. Posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje. A ať vám to rokuje.

Vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřel, jsme na granáty. Čekáme na výstřely z Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy.

0: Se, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok pad. Víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem.
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Flyboarding, let balónem, bungee jumping, driftování, rafting.

0: Práve nám dohrávají Nightwish a ich Bye Bye Beautiful na Rock Rádiu. A tohle je vlastne naše poslední hodinka rokovýho vorazu, tentokrát s Kájou, a tak si dáme nejakýho frajera nakonec. A to bude totiž basák Guns N' Roses, Duff McKagan. Duff McKagan byl v roce 1994 ve svých 30 letech blízko smrti. Po letech extrémního pití mu přežití. Duff tehdy přiznal, že pil takové množství alkoholu, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj, které by většinu lidí zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj nejen muzik, zabilo mnohem dřív. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj nejen muzik. Nakonec se ale uzdravil, přestal pít a dnes je z něj nejen muzikant, ale i autor knih.
1: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
1: Co?
2: Let balone.

0: Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, že Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od Jet Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další, zde vystoupí od 11. do 13. od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní, najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout Pálavské vinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, oči.cz. Nabídka platí jen do konce června. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové.
0: Tu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky. Kilo za 90
0: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12 za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20 za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako
1: 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte práci?
1: Června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte práci, která dá
0: jako z Kauflandu.
2: Hledáte práci, která dává smysl pro prodej? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si po týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartuje úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun to v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Korun. Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
0: Chutná
3: www.direct-auto.cz
0: Chutná jako krásný
3: direct-auto.cz
0: Chutná jako krásný sen
3: vůní auto.cz
0: Chutná jako krásný sen vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen ten vůní budeš omámen.

0: Farma Vraňany, vaše nejsladší...
1: Carmen!
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen!
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.
2: V CCC začal výprodej.
0: Nejsladší jahody.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o...
0: Jahody.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v prodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříš o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, PC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale
2: v aplikaci a na ccc.eu.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale
3: dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu? Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjč...
3: Vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď na...
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc...
4: Půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc... se slevou
4: nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale
4: značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%
4: a VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června. A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
3: Se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
3: Ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Happysport.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby!
4: CZ.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby!
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby!
5: Tam můžeme krmit...
6: Kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby!
6: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty ko...
5: Do Zoo chleby!
6: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy!
5: A my
6: tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
6: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
6: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
5: A mají tam i lvy.
6: Jo,
5: a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
6: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: To bude jako v safari.
6: A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
5: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky.
6: Tak co, jedeme?
5: Zoo chleby.
6: Tam mají nejlepší palačinky.
5: Tak co, jedeme?
6: Zoo chleby.
5: Nejlepší palačinky.
6: Tak co, jedeme?
5: Zoo chleby.
6: Tak co, jedeme?
5: Zoo chleby.
7: Rock Radio.
6: Jedeme?
5: Zoo chleby.
7: Rock Radio.
6: Zoo chleby.
7: Rock Radio.
6: Bye.

0: Se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Compostely byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů, koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní kam? Původní plán bylo dojet k Indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Když se podíváte na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl. Ludva Klatovský zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo. I cesta může být cíl.
1: Rock Radio Motokeci. Motokeci.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu era, v dabu i FM nebo na radia.cz. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačko. Radio.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho. Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkohol je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokecené a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlapíkovi pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Dnešní motokeci budou o chlapíkovi, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku, který je ke dnešnímu dni 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 35 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic na všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholu. Prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve okolí řeklo dost a kámoši ho odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne odvezli do Beskovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Sic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodli pěšky do Santiago de Compostela alkoholní. Ludva

Poctivej český festival. Poctivej český festák nonstop, ale poctivej český festák nonstop. A poctivej český festák nonstop, ale poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rá... Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími. Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Nejlepší z festáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc Čechů a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Radio Stage v dabu.

0: Rockovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu k rádiu tak jako dojel. Rockovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo jako dojel. Rockovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo. Rockovej voraz tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo. Tentokrát s Kájou, já tady už budu předávat slovo Kubovi s Peťou, ale ještě předtím se s vámi rozloučím. Děkuju, byla to čest. A předtím se s vámi rozloučím, děkuju, byla to čest. A než se vám tady ozvou kluci, předtím se s vámi rozloučím, děkuju, byla to čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám zloučím, děkuju, byla to čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley hmyz čest. A než se vám tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley hmyz. Tady ozvou kluci, tak vám tady zahraje Paul Stanley hmyz. Miroš Majda vás zahltí svojí lavinou, anebo už teď Judas. Miroš Majda vás zahltí svojí lavinou, anebo už teď Judas Priest a jich Breaking the Law. Zahltí svojí lavinou, anebo už teď Judas Priest a jich Breaking the Law.
1: Dřív než
0: lavinou, anebo už teď Judas Priest a jich Breaking the Law.
1: Dřív
0: už teď Judas Priest a jich Breaking the Law.
1: Dřív než začnou prázdniny
0: a jich Breaking the Law.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 15. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 1. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. U toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. autodrombrno.com no.com
2: Tlačím,
3: ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí.
2: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
5: Atención, señoras y señores.
2: To je fičák.
5: Atención, señoras y señores.
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční party opět roztančí Smíchov.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve.
5: Un, dos, tres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yes,
6: další La Tropical Party je už tuto.

0: sobotu jste tančit, přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od přijďte žít. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smích. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.tropicalparty na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. Více na www.latropical.cz. Awarashar. www.latropical.cz. Awarashar.
1: Objevte svět potěšení.
0: CZ. Awarashar.
1: Objevte svět potěšení a smysl. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, těšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost lidí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový salon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový salon.cz. Udělejte si radost na www. Růžový salon.cz.
2: Dobrý
1: www. Růžový salon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás
1: Růžový salon.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi
1: CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice. Republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční
2: autosalonu Audi Auto v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant z 6
2: Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. 4 TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte na všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, kon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru, skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz. Těšíte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní
3: dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: Na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně
3: Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně
2: Těšíme se na vás.
0: Letní slevy ve Fashion Aréně

0: aréně právě... Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákup procent u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a do Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena. Prague Outlet. Vakupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletové. Dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletové. Kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitě. Třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Létě třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešláp zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každým skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii, šlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroj. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo jí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. V podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Eko.com.
1: Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Eko.com.
1: Třiďte odpad.
2: Eko.com.
3: Rock Radio.
2: Eko.com.

dohrává Metallica Wherever I May Roam, tato pecka z Metallica Wherever I May Roam, tato pecka z takzvaného Wherever I May Roam, tato pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na Rockrádiu, tato pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na Rockrádiu, tak jako pecka z takzvaného Black Alba právě dojela na Rockrádiu, tak jako dojel takzvaného Black Alba právě dojela na Rockrádiu, tak jako dojel rockovej voraz. Black Alba právě dojela na Rockrádiu, tak jako dojel rockovej voraz, tentokrát právě dojela na Rockrádiu, tak jako dojel

od rána do večera. V DABu i FM slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok i FM nebo na radia.cz. Rok Radio nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz.

0: Na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Soutěž o hodnotné ceny, ke speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června.
2: Top Trade akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Colorado a Pesl. Mandatovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Colorado a Pesl. Má showroom v Praze a Holešově.
3: No to, že seš mladej.
4: Vozy skladem. Půjčovna. Servis. Více na www.toptrade.cz.
3: No to, že...
4: Půjčovna. Servis. Více na www.toptrade.cz.
3: No to, že seš mladej.
4: Na www.toptrade.cz.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že...
4: Toptrade.cz.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat...
4: CZ.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a... že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování?

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně... Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa. Obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert po 50 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert,
1: potřebuješ změnit
0: sát. Albert,
1: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní
0: Albert,
1: potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 tisíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš dopad, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. Home Credit pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
1: Pro lepší příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
1: příběhy.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší, kde si

0: absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo Vyventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnostského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí o vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektant. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz. budoucnosti.cz.
1: Každý den čelí vaše CZ. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svět. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svět. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuují silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: maximálně za 37 korun a 50 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Moci pumpy prodávat maximálně za 37 korun a 55 haléřů. Ceny paliv 55 haléřů. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Ceny paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří paliv by zřejmě měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku měly klesat i v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená téma v příštích dnech. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená téma. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Bydlení pro seniory patří v Česku mezi stále častěji řešená témata. Hradec Králové proto hledá nové využití předměstí. Pokračuje mluvčí města Kateřina Malá.
1: Hradečtí zastupitelé schválili vyhlášení.
0: Mluvčí města Kateřina Malá.
1: Hradečtí zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení. Hradečtí zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Zastupitelé schválili vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o vyhlášení výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a výběrového řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a řízení na prodej a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přes a rekonstrukci budovy. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu. Město eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky eviduje zájemce o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky hodnotná. Se o koupi a následnou přestavbu budovy tak, aby byla architektonicky hodnotná.
0: V suterénu budovy
1: tak, aby byla architektonicky hodnotná.
0: V suterénu budovy je 12 garáží,
1: architektonicky hodnotná.
0: V suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a v suterénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V chorénu budovy je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamarna, dílny a sklady. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který potopil plachetnici s českou posádkou. Tamní policie ho podezírá z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. K neštěstí došlo v neděli nedaleko Splitu. Srážku nepřežili. Trenér Marek Jarolím skončil u fotbalistů Karviné. 42letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Do Polska si Jarolím přivedl i české asistenty červeného s Němcem. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.

0: Studio. Počasí.
1: Na české máme teďka větší.
2: Tolik zprávy. Pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Na české máme teďka větší.
2: Pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Na české máme teďka většinou polojasno.
0: Rádio. Počasí.
1: Na české máme teďka většinou polojasno.
0: Počasí.
1: Na české máme teďka většinou polojasno. Na Moravě, tak tam. Na české máme teďka většinou polojasno. Na Moravě, tak tam je během většinou polojasno. Na Moravě, tak tam je během dne pár přeháněk a jasno. Na Moravě, tak tam je během dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky. Na Moravě, tak tam je během dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Tam je během dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera dne pár přeháněk a ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, ve Slezsku dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, tak dokonce i nějaký bouřky, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat, tak s tím počítejte. Během večera by ale mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat. A během večera by ale mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat a přes noc by se to mělo. Mělo jak srážek, tak oblačnosti ubývat a přes noc by se to mělo snad úplně vyčistit. Přes noc srážek, tak oblačnosti ubývat a přes noc by se to mělo snad úplně vyčistit. Ubývat a přes noc by se to mělo snad úplně vyčistit. Přes noc bude zhruba 13 stupňů Celsia, snad úplně vyčistit. Přes noc bude zhruba 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc. Přes noc bude zhruba 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako přes noc bude zhruba 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. 13 stupňů Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. Zítra už ale takto Celsia, takže rozhodně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. Zítra už ale takto bude úplně nebude tak chladná noc, jako byla v noci na dnešek. Zítra už ale takto bude úplně suchý, jasno v noci na dnešek. Zítra už ale takto bude úplně suchý, jasno až polojasno. No a taky se zítra už ale takto bude úplně suchý, jasno až polojasno. No a taky se pomalu zvedají teploty, určitě tak to bude úplně suchý, jasno až polojasno, no a taky se pomalu zvedají teploty, určitě jste slyšeli, že jasno až polojasno, no a taky se pomalu zvedají teploty, určitě jste slyšeli, že o víkendu má jasno, no a taky se pomalu zvedají teploty, určitě jste slyšeli, že o víkendu má být přes 30, už zítra ta 30 dají teploty, určitě jste slyšeli, že o víkendu má být přes 30, už zítra ta 30 padne, určitě jste slyšeli, že o víkendu má být přes 30, už zítra ta 30 padne, jinak na Moravě bude víkendu má být přes 30, už zítra ta 30 padne, jinak na Moravě bude trošku víc mraků v Čechách 30, už zítra ta 30 padne, jinak na Moravě bude trošku víc mraků v Čechách trošku jasněji, každopádně ta 30 padne, jinak na Moravě bude trošku víc mraků v Čechách trošku jasněji, každopádně všude padne, jinak na Moravě bude trošku víc mraků v Čechách trošku jasněji, každopádně na Moravě bude trošku víc mraků v Čechách trošku jasněji, každopádně všude ty teploty kolem 28, trošku jasněji, každopádně všude ty teploty kolem 28.
0: Ať už prší,
1: každopádně všude ty teploty kolem 28.
0: Ať už prší, nebo paří
1: kolem 28.
0: Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každých 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na srážky.
0: Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na srážku karavanu z doda.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1.
0: Radio. Doprava.
1: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1, stalo se to na kilometru 109.
0: Doprava.
1: Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1, stalo se to na kilometru 196. Pozor na srážku karavanu s dodávkou na D1, stalo se to na kilometru 196 ve Prahu, takže kousek u sjezdu na Brno. Dávejte si tam pozor. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion u sjezdu na Brno. Dávejte si tam pozor. Na jižní spojce se taky bouralo, tam to byl kamion s osobákem.

0: to ve směru, tam to byl kamion s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě s osobákem, je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Straš. Je to ve směru ze Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Štěrbohol na Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českoli Spořilov a je to právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe právě u sjezdu na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky na Strašnice. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhu. I tam projíždějte opatrně. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na. V Mimoni na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před hasičárnou. Na Českolipsku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před hasičárnou. Na Pražskýku do sebe vrazili dva osobáky. Je to na kruhovém objezdu před hasičárnou. Na Pražský Arnou, na Pražský ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný levejký ulici. Takže i tam si dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný levej jízdní pruh. Dávejte pozor na cestu. A na D5 je neprůjezdný levej jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtým kilometru. Je neprůjezdný levej jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtým kilometru před Prahou. Neprůjezdný levej jízdní pruh. Dávejte si pozor na čtvrtým kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního. Dávejte si pozor na čtvrtým kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Je tam totiž o čtvrtým kilometru před Prahou ve směru právě do hlavního města. Je tam totiž odstavený osobák. Před Prahou ve směru právě do hlavního města je tam totiž odstavený osobák. Je tam totiž odstavený osobák.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Totiž odstavený osobák.
1: Instagram Rock Rádia. To je osobák. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši z konta. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte.

Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zí. Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zí. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzíny ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzíných hmot, které denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může denně určuje stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát, půjdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4 jdou zítra zase dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4 se dolů. Litr benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Benzínu může stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci stát nejvýše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maše 40 korun a 4,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maše

0: vždycky. Už nabíjejte telefony, za malou chvíli se dozvíte, pokud už to samozřejmě nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě telefony, za malou chvíli se dozvíte, pokud už to samozřejmě nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, pokud už to samozřejmě nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě, protože život je krátký, tak musíme rozjet muziku. Nevíte, na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě, protože život je krátký, tak musíme rozjet muziku co nejdřív. Na co rozdáváme tenhle týden, no ale samozřejmě, protože život je krátký, tak musíme rozjet muziku co nejdřív. O tom samozřejmě tenhle týden, no ale samozřejmě, protože život je krátký, tak musíme rozjet muziku co nejdřív. O tom samozřejmě, protože život je krátký, tak musíme rozjet muziku co nejdřív. O tom samozřejmě ví něco alkohol. Musíme rozjet muziku co nejdřív. O tom samozřejmě ví něco alkohol, ten tuhle tupecku právě teď zahraje nejdřív. O tom samozřejmě ví něco alkohol, ten tuhle tupecku právě teď zahraje. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand Man. O tom samozřejmě ví něco alkohol, ten tuhle tupecku právě teď zahraje. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand Manowar nebo Steel Pan. Ví něco alkohol, ten tuhle tupecku právě teď zahraje. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand tupecku právě teď zahraje. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand Manowar nebo Steel Panther, tak si pojďte užít tuhle tupecku právě teď zahraje. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand Manowar nebo Steel Panther, tak si pojďte užít tuhle tu. No a pak nás čeká třeba Plastic Bertrand Manowar nebo Steel Panther, tak si pojďte užít tuhle tu středeční jízdu. Plastic Bertrand Manowar nebo Steel Panther, tak si pojďte užít tuhle tu středeční jízdu. Manowar nebo Steel Panther, tak si pojďte užít tuhle tu středeční jízdu, ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte? Panther, tak si pojďte užít tuhle tu středeční jízdu, ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte? Pojďte užít tuhle tu středeční jízdu, ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte? Středeční jízdu, ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte? Ať si trošku zlepšíme odpoledne, co myslíte?
1: Nebudu šetřit všechno.
0: Odpoledne, co myslíte?

0: Rádio. Rock Rádio. Rockový. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Středeční rokový odpoledne.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: Středeční
0: rádio. Rockový odpoledne.
1: Středeční rokový odpoledne právě. Středeční rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty k tomu máme dnes. Středeční rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty k tomu máme dneska. Rokový odpoledne právě začíná 15 hodin a skoro 3 minuty k tomu máme dneska středu 17. června slaví Adolf, ale taky Adina a já jednu doma mám taky přeju všecko nejkrásnější k dnešnímu. A pokud nějaký znáte, tak jim samozřejmě taky popřejte všecko nejkrásnější a nejlepší. No a třeba jim doporučte poslech Rock Rádia, protože samozřejmě dneska budeme řešit spoustu skvělých věcí. Budeme si rozdávat nějaký lístky. Už nabíjejte telefony za malou chvíli se dozvíte, pokud už to samozřejmě nevíte.

Rock. Rock radio. Rock radio. Rock radio. Rock radio.

0: bezin farifist. Teď už na Rock Radio budeme rozdávat lísky na bezin farifist. Takže jestli chcete, budeme rozdávat lísky na bezin farifist. Takže jestli chcete vyrazit do spáleného pořadu, budeme rozdávat lísky na bezin farifist. Takže jestli chcete vyrazit do spáleného na bezin farifist. Takže jestli chcete vyrazit do spáleného poříčí farifist. Takže jestli chcete vyrazit do spáleného poříčí mezi 24. Takže jestli chcete vyrazit do spáleného poříčí mezi 24. a 27. červnem a že jestli chcete vyrazit do spáleného poříčí mezi 24. a 27. červnem vyrazit do spáleného poříčí mezi 24. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp poříčí mezi 24. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. mezi 24. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století 4. a 27. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm Dead 7. červnem a vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm Dead Drowning Pool Steel Panther a vidět kapele jako Wasp 13. století na Palm Dead Drowning Pool Steel Panther Apocalypse Palm Dead Drowning Pool Steel Panther Apokalyptika spousta dalšího tak právě teďka otevírejte Steel Panther Apokalyptika spousta dalšího tak právě teďka otevírejte Facebooky najděte ptika spousta dalšího tak právě teďka otevírejte Facebooky najděte profil Rock Rádia spousta dalšího tak právě teďka otevírejte Facebooky najděte profil Rock Rádia a právě tak právě teďka otevírejte Facebooky najděte profil Rock Rádia a právě do profilu otevírejte Facebooky najděte profil Rock Rádia a právě do profilu Rock Rádia do zprávy napište právě do profilu Rock Rádia do zprávy napište proč by ty lísky měly přistát právě vám k tomu profilu Rock Rádia do zprávy napište proč by ty lísky měly přistát právě vám k tomu ideálně připojte taky své zprávy napište proč by ty lísky měly přistát právě vám k tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo proč by ty lísky měly přistát právě vám k tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo protože jak jinak měly přistát právě vám k tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo protože dát právě vám k tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo protože jak jinak se vám dovolá k tomu ideálně připojte taky svoje telefonní číslo protože jak jinak se vám dovoláme a řekne připojte taky svoje telefonní číslo protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy to je přece jasný telefonní číslo protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy to je protože jak jinak se vám dovoláme a řekneme vám ty dobrý zprávy to je přece jasný takže pište jasný takže pište rozhodně rozdáváme celý týden dva lísky už jsou respektive takže pište rozhodně rozdáváme celý týden dva lísky už jsou pište rozhodně rozdáváme celý týden dva lísky už jsou respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdáváme celý týden dva lísky už jsou respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný tak jsem dva lístky už jsou respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný tak jsem zvědavý komu už jsou respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný tak jsem zvědavý komu to respektive dvakrát dva lístky už jsou rozdaný tak jsem zvědavý komu to ještě přistane během tohohle týdne každý lístky už jsou rozdaný tak jsem zvědavý komu to ještě přistane během tohohle týdne každopádně teď už jdeme rozdaný tak jsem zvědavý komu to ještě přistane během tohohle týdne každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nevědavý komu to ještě přistane během tohohle týdne každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nevěště přistane během tohohle týdne každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The během tohohle týdne každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside každopádně teď už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside kdo už jdeme na Amarant Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside Doga nebo Linkin Park Ache From The Inside
1: kdo šetří?
0: Linkin Park Ache From The Inside.
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500.
0: From The Inside.
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500 maxi za...
1: Kdo šetří? Má za tři.
2: Za 500 maxi za 500. Za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další. Nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí. Dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června. Super. Další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned dnes.
2: Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super.

0: Se platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes na
0: 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké. Koupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr.
1: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
1: To je ceny a vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na...
1: Vždycky něco navíc.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene... Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich další nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. V Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. A 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. CZ. Po v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte.
3: Signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Užijte pít. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz. Housebrandkáva.cz.
5: Bam barahak děravej, mě do post. Bam barahak děravej, mě do postele fičí. Bam barahak děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Postele fičí. Snad známý pičí. Snad známý poradě, snad známý poradě, jinak, snad známý poradě, jinak jsem mý poradě, jinak jsem poradě, jinak jsem, jinak jsem. Jinak jsem, jak jsem.

0: okna sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Atención, señoras y señores.
0: Corady.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Roztančet.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinsko.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz
2: léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: V latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
3: Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a
1: reggaeton. Dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropi.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
2: Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
3: Přihlaste se hned teď on.
2: Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latheels
2: a reggaeton.
1: La tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.
1: La tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La
1: tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La
3: Přihlaste se hned teď

Telefrancouzská záležitost. Telefrancouzská záležitost ze 70. se jmenuje Sapla. Telefrancouzská záležitost ze 70. se jmenuje Saplan pour moi. Telefrancouzská záležitost ze 70. se jmenuje Saplan pour moi. Telefrancouzská záležitost ze 70. se jmenuje Saplan pour moi. A je to od Plastic Bertrand. A je to telefrancouzská záležitost ze 70. se jmenuje Saplan pour moi. A je to od Plastic Plan pour moi. A je to od Plastic Bertrand. A je to z roku 77. Teď už na... A je to z roku 77. Teď už na Rock Radio. Budeme rozdávat lísky na Bizu. 77. Teď už na Rock Radio. Budeme rozdávat lísky.

0: cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Psa, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi a cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Vivant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ. Těšíme a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ. Těšíme se. Zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Audi ještě dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
0: Dnes. Více na Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy
0: Autojaru v CZ.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
1: Těšíme se na vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly.
1: Vás.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% je právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Za procent u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. A Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Aréna. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague a nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Vaše outletová destinace.
3: Toto vysílání. Toto vysílání je přísně. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovna. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud si. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se ji rozhodnete agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se ji rozhodnete přijmout. Povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí za vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz, rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz, srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent spovol a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat 6000 ročně.

0: Klik.cz, agent s povolením srovnávat. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
1: Biznis začne...
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar.
0: Srovnávat.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finále. A my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.tečkování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com. Finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Více na technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Technikplast.com.
2: Rock Radio.
1: Akom.

nebo na DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

0: hoši, rozcvičit. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Tak hoši, rozcvičit. Poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Rozcvičit. Poklusem klednici, zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před... Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Chybí s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalu hráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalový v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a ne žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák, na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní měli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den, až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí kop, každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Much good. Much good. In come for comfort, use of power. Good. In come for comfort, use of power. One. In come for

Rock Radio.

Annihilator a jejich Phoenix Rising. Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhle Annihilator a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhle tom roce a jejich Phoenix Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhle tom roce se narodil Rising. Pecka z roku 1993 a v tomhle tom roce se narodila jedna taková speciální osoba. Pecka z roku 1993 a v tomhle tom roce se narodila jedna taková speciální a v tomhle tom roce se narodila jedna taková speciální osoba. Která teďka v tomhletom roce se narodila jedna taková speciální osoba, která teďka dělá velký halo na celý český hudební scéně. Řeč je o Evě Farný.

0: rád. Dali dohromady celý text na Měl jsi mě vůbec rád. Takže za mě rozhodně skvělý koncert. Velikánský hudební počin v Česku. Tohle to jen tak a opravdu to myslím napříč všema žánrama. Obrovský klobouk dolů nejenom před tebou, ale taky před celým týmem.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz, přehledný e-shop, kde mají vše. www.kompresoryvzduchotechnika.cz

0: fičák. Compresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Tak co kou?
0: Compresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Compresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Tak co koupelna, hotová.
0: CZ. To je fičák.
1: Tak co koupelna, hotová.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč
0: u fičák.
1: Tak co koupelna, hotová.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč. Tak co koupelna, hotová.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Koupelna,
1: hotová.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co? Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je umyvadlo, záchod?
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák? Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák? Co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák? Co?
1: Odvětrávání. Kde je větrák?
2: Větrák? Co?
1: Tak takhle ne. Kde je větrák?
2: Větrák? Co?
1: Tak takhle ne. Jak správně?
2: Větrák? Co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
1: .cz.
3: Ventilatory.cz. Ventilatory.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku
3: .cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u
3: .cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka bot. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika. Vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem 90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 6,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 20. Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě.
4: Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus nyní. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus nyní za přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus nyní za skvělých 10,50 Kč akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, plus nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH. Peletky v kvalitě A1+, plus nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH. Peletě A1+, plus nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH. Nyní za skvělých 10,50 Kč haléřů, včetně DPH. Za kilogram. Mega akce 10,50 Kč haléřů včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz. Vynikající cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění?
5: Více na Dek.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vytápění. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají. Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás zjistí

0: Vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte výkonnosti skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smartem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi, te ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Jemu tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz. Nemáš ty se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: režimem. Více na Vaillant.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan.
0: Jde na Vaillant.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale dokvat.
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale dokvat. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovýradio nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, adia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu rádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadr. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. Potřeba na www.rokovýradio.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku?
3: Rokový rádio CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošle půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ, nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjč míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc se víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo... Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský
4: hanka hao.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský sti.
4: Hao.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský sti. Já si nekupujte.

0: nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Hledáte
0: potisku CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nas různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto.
1: CZ. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100...
1: Vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 1000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počerny. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.domu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Vítá na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz Vytáhni jen zdarma. www.direct.auto.cz Vytáhni jendu. www.direct.auto.cz Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jendu.
2: www.direct.auto.cz Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
2: auto.cz Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
2: Říkám, vytáhni jen. Z. Vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
2: Říkám, vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
2: Říkám, vytáhni jendu.
3: Co říkáš? Vytáhni jedna.
2: Říkám, vytáhni jendu. Potřebujeme šachtu na výtah.
3: Já vím, vytáhni jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, na výtah.
3: Já vím, vytáhni jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni.
3: Já vím, vytáhni jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, vytáhni jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, vytáhni jedna, ty uměj šachty.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, vytáhni jedna.
2: Povídám, vytáhni jendu.
3: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
2: Vytáhni jendu.
3: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
3: Jendo.
2: Chlapi, jendu.
3: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme vytáhni jedna.
3: Jendo.
2: Chlapi, já.
3: No jo, vytáhni jedna.
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo?
2: Chlapi, já už jsem nahoře.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrob ale bedna.

0: Jasně, dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro kasně. Dělám výtahy 1. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý dna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní pro skleněné výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní pro skleněné výtahy i řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní pro skleněné výtahy i rekonstrukce stávající pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní pro skleněné výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní pro skleněné výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz www.výtahy1.cz Rock Radio na CZ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
1: Rock Radio, co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a...
1: Rock Radio, co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak...
1: Co se děje?
2: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24 pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest, čeká nás od 24. do se to sláká na mimořádně nadupaný lineup v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. Přírodní mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky plný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem ten Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50. Českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. By třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. A nebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit Basin Fire Fest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů na 10. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaš. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival. Nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou. Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné do Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival název téhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Devia akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. Revival kabátů. Deviant a Made in Garage. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
3: Chystáte se večer někam na akci a...
2: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
3: Chystáte se večer někam na akci a...
2: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
3: Chystáte se večer někam na akci...

0: akci a ne...
1: Jo, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
1: Pa.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz Bejt sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok. To dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rokem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio. Webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je radio.cz ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná ve slušných rok akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nemusíš mít... Nemusíš mít... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Je slušná... Musíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock. Je slušná muzika pro všechny. Rock. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Varisu přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5990. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
0: 999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Časopis Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
3: Z kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně pod is, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně pod is, porek žádlík. Angry Birds. Lousy vůně pod is, porek žádlík. Keď si funkčí věc. Lousy vůně pod is, porek žádlík. Keď si funkčí vůně pod is, porek žádlík. Keď si funkčí věci. A nagr i porek žádlík. Keď si funkčí věci, a nagr i keď si funkčí věci, a nagr i brds.věci, a nagr i brds.cz, i brds.cz.
4: Co se tady děje?
3: brds.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se...
3: .cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days.
5: Chystá.
6: BYD Tech Days. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte E-Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Tu BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě našíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Strů spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď
6: 1 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku. Jo, a díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový.
7: Díky tech bonusu. Teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, svět.
7: Teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super
7: spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
8: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Šov na 95.8 FM. Střed 5.8 FM.
9: Střešní okna. Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano. Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano. Česká střešní okna CZ.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky
0: boxerky. Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a...
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalot. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky. Ne ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky. Ty, chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenky ponožky a nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna nebo třeba kalotky. Se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napky se slevou 30% není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš, není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna
1: s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkárna.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba
2: ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svalusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23,10 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23.
2: Kauflandu.
4: Vedro jako na Sahaře? Mám... Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor. Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladač ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. V kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace se. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již osná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5900.

0: Předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z místopředseda ODS Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších Karel Haas. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských. Do české přírody se pomalu vrací jedny z nejvzácnějších tuzemských šelem.
1: Na vzniku nástroje se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj. Na vzniku nástroje.

0: se podíleli stovky odborníků z několika evropských zemí. Nový nástroj disponuje.
1: Nový nástroj disponuje 120 jedna rejstříky, stovky odborníků z několika evropských zemí.
2: Nástroj plněn 180 prvky z českého křišťálu. Tolik zprávy, hezký den.
3: Rock Radio. Počasí.
4: Už se nám začíná od... Zítra to vyšplhá až na nějakých 28, dokonce až 30 stupňů. Jinak bude někde kolem 25 až 28 stupňů. A zítra, pokud to vyjde podle předpovědi, někde kolem 25 až 28 stupňů.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Dopraví.
4: Rock Radio. Doprava. Na D5 se ve směru.
3: Rock Radio.

Na D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahou na čtvrtém. Na D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahou na čtvrtém kilometru pozor na srážku dvou osobáků. D5 se ve směru na Prahu a to hned před Prahou na čtvrtém kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překážejí. A to hned před Prahou na čtvrtém kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překážejí provoz. Před Prahou na čtvrtém kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překážejí provozu, jak by se asi dalo očekávat. Kilometru pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překážejí provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na srážku dvou osobáků. Trošku tam překážejí provozu. Jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovicku, trošku tam překážejí provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, překážejí provozu, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili, jak by se asi dalo očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky. Očekávat. Takže pozor na to. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky. V Ostravě je to Proskovická ulice, kde se srazili dva osobáky. Na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak jako Kovická ulice, kde se srazili dva osobáky. Na místě zasahuje policie, respektive spíš to tak jako řídí. Takže projíždějte opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Přesouváme se do Prahy. Tam je to Černokostelecká opatrně a nebo zvolte nějakou objízdnou trasu. Bourala tam do sebe kamion s osobním autem a je to přímo u Štěrboholského obchodního centra. Takže tam projíždějte opatrně. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje
0: Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová, ministr pro sport, prevenci a vlastní návrh nového zákona o podpoře sportu. Jeho finální verze bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou bude předložena ještě letos. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místo. Návrh vzejde z propojení s předlohou, kterou ve sněmovně představil místopředseda ODS Karas propojení s

akci, pro něj důležitou a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit do pro něj důležitou a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit do klubu, samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit do klubu Přítomnost v Praze, spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit do klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit do klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý. Dneska večer chtěli vyrazit do klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a zjít do klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to klubu Přítomnost v Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to sice Praze, kde uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to sice jam, uslyšíte velmi zajímavý hudební věci a to sice jam, ale jazzovýho velmi zajímavý hudební věci a to sice jam, ale jazzovýho big bandu hudební věci a to sice jam, ale jazzovýho big bandu, já vím, že a to sice jam, ale jazzovýho big bandu, já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně sice jam, ale jazzovýho big bandu, já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co vy jste jam, ale jazzovýho big bandu, já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co vy jste chtěli slyšet, jazzovýho big bandu, já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co vy jste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že bandu, já vím, že na Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co vy jste chtěli slyšet, ale hele, Rock Radio to není zas tak možná úplně to, co vy jste chtěli slyšet, ale hele, já si myslím, že mezi váma je spousta univerzálů, který by si mohli přijít na všechno možný. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, který by si mohli přijít na všechno možný. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový přijít na všechno možný. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drummy. A rovnou to vyvážím i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther i právě tou tvrdou muzikou, protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther, anebo protože takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther, anebo Apokalyptika, ty uvidíte takový kapely jako Wasp, Death to All, Drowning Pool, Steel Panther, anebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom Death to All, Drowning Pool, Steel Panther, anebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom Drowning Pool, Steel Panther, anebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spáleném poříčí od 20. anebo Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spáleném poříčí od 24. do 20. Apokalyptika, ty uvidíte jenom ve spáleném poříčí od 24. do 20. uvidíte jenom ve spáleném poříčí od 24. do 27. jenom ve spáleném poříčí od 24. do 27. června ve spáleném poříčí od 24. do 27. června a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky od 24. do 27. června a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete 4. do 27. června a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli 7. června a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete 7. června a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten a to na Basin Firefestu. Na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám na ten my rozdáváme lístky, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, takže jestli chcete lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na lístky na tenhle ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Radio, na ten festival, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Radio, tak nám napište na Facebooku, na Facebook Rock Radio, otevřete si ten profil, dejte tam napište na Facebooku, na Facebook Rock Radio, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu, na Facebook Rock Radio, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy napište na Facebook Rock Radio, otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy napište a otevřete si ten profil, dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy napište, proč dejte tam napsat zprávu a právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin zprávu a právě do té zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z zprávy napište, proč byste vy měli dostat lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít. Proč byste vy měli dostat lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Vy měli dostat lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Lístek na Basin Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už ten Firefest. No a v téhle hodině se dozvíme, kdo z vás bude mít štěstí. Ale už teď se rozvíte, co bude za další muziku. Štěstí. Ale už teď se rozvíte, co bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude za další muziku. Budou Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky Vanastovy věci a jejich Budou Macbeth a jejich Galaxy.

Bude taky Vanastovy věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská Macbeth a jejich Galaxy. Bude taky Vanastovy věci a jejich čaroděj. Baby Metal, Galaxy. Bude taky Vanastovy věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White. Bude taky Vanastovy věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no věci a jejich čaroděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Holin Roděj. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Holin. Baby Metal, loňská pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Holin My Soul, posloucháte do krádio. Pecka White Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Holin My Soul, posloucháte do krádio. Flame, no a teď už Aerosmith s jejich dírou na duši, Holin My Soul, posloucháte do krádio. Smith s jejich dírou na duši, Hole in My Soul, posloucháte Rock Radio. Na duši, Hole in My Soul, posloucháte Rock Radio. Soul, posloucháte Rock Radio.

0: Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne. Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Kamarádi.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
1: Kamarádi. Rokový odpoledne.
0: Rokový odpoledne.
1: Kamarádi. Rokový odpoledne. Pokračujeme.
0: Odpoledne.
1: Kamarádi, rokový odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po odpoledne pokračuje, máme 4 minuty po 4. hodině odpolední. Dneska vás od mikrofonu zdraví Kuba Vaňa. Dneska připravuje velmi důležitou akci, pro něj důležitou a samozřejmě taky pro spoustu dalších muzikantů. Kdybyste náhodou dneska večer chtěli vyrazit

0: 7. Oni právě byli hostem, dnešním hostem Kamila Drába tady dnes. Oni právě byli hostem, dnešním hostem Kamila Drába tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že právě byli hostem, dnešním hostem Kamila Drába tady dneska od 9 ráno. Víte, dnešním hostem Kamila Drába tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno Kamila Drába tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno Drába tady dneska od 9 ráno. Víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory pro 9 ráno, víte dobře, že každou středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud dobře, že každou středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli středu tady od 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli a pokud jste 9 ráno tyhle ty rozhovory probíhají. No a taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli a pokud jste náhodou taky dobře víte, že pokud jste je náhodou nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to jste je náhodou nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo nestihli a pokud jste náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně náhodou neslyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli, slyšeli, jak si kluci ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty ze Sevnu povídají o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely o tom, jak to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty to celý začínalo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festo, jak se vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska, vlastně posunuli z té zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska, a celá tahle ta vlastní zábavové kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska, a celá tahle ta vlastní kapely přes ty motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska, a celá tahle ta vlastně jejich pouť a výměna členů motosrazy až na ty festáky, co hrajou dneska, a celá tahle ta vlastně jejich pouť a výměna členů festáky, co hrajou dneska, a celá tahle ta vlastně jejich pouť a výměna členů a takhle, tak pokud se dneska a celá tahle ta vlastně jejich pouť a výměna členů a takhle, tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete tahle ta vlastně jejich pouť a výměna členů a takhle, tak pokud jste to neslyšeli, tak si to můžete pořád ještě poslechnout a dlouho budete moct poslechnout na různých podcastových aplikacích.
1: Rokovýradio.cz.
0: Tam to všechno najdete, je tam už na našem webu, který zní rokovýradio.cz. Tam to všechno najdete, je tam už skoro 150 rokovýradio.cz. Tam to všechno najdete, je tam už skoro 150 dílů, takže rozhodně pokud .cz. Tam to všechno najdete, je tam už skoro 150 dílů, takže rozhodně pokud kromě poslechu hudby, jak ta hudba vzniká, jak ty kapely spolu fungují a jak všechny ty zákulisní informace, který se ptá, jak ty kapely spolu fungují a jak všechny ty zákulisní informace, který se prostě nikde jinde nedozvíte, tak spolu fungují a jak všechny ty zákulisní informace, který se prostě nikde jinde nedozvíte, tak to se právě a jak všechny ty zákulisní informace, který se prostě nikde jinde nedozvíte, tak to se právě všechny ty zákulisní informace, který se prostě nikde jinde nedozvíte, tak to se právě dozvíte v informace, který se prostě nikde jinde nedozvíte, tak to se právě dozvíte v hvězdném se, který se prostě nikde jinde nedozvíte, tak to se právě dozvíte v hvězdném rozhovoru Rok. Teď už ale Five Finger Dead Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a rozhovoru Rock Radio.

0: rádia. Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever rádia. Teď už ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go. Ale Five Finger Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go. Death Punch Harley, zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go. Zatím je to dobrý, no a taky Calling a jich Wherever You Will Go.
1: Tak děti, zítra je taky den.
0: Calling a jich Wherever You Will Go.
1: Tak děti, zítra je taky...
0: You will go.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Teď už do spacáku a spinka. A spinka.
2: Luboši, ty on... Luboši, ty on nebyl ho, nic ti neudělal. Luboši, ty on nebyl ho, nic ti neudělal. Luboši, ty on nebyl ho, nic ti neudělal. Luboši, ty on nebyl ho, nic ti neudělal. Luboši, ty on nebyl ho, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. bez kempu.cz. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. bez kempu.cz. Jinak, zkus to bez kempu. www. bez kempu.cz. Zkus to bez kempu. www. bez kempu.cz. Bez kempu. www. bez kempu.cz.
4: Spotřební.
3: www. bez kempu.cz.
4: Spotřební daň.
3: Bez kempu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší českého rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
5: Tento týden v Kauflandu opět
4: pro bohatší Česko.
5: Tento týden v Kauflandu opět
4: pro bohatší Česko.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačina. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení na svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující ne druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealko XL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující ne alkoholický nápoj 2 dní za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 2,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. Alkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19.

0: 19,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 20. dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. černé ubrousky za 19,90. Až do 23. června. 3. června. Kaufland.
1: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu.
0: Kaufland.
1: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu. To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balon.
1: Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od...
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od...
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri...
2: Oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Chcete zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
2: Zapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegri let balónem od dvou...
2: Balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800...
4: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800...
4: Uletí.
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se...
5: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady...
5: Od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi...
5: 850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z
5: 10 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z 10 lokalit. Se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice. Brady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
2: Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
2: nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
2: Jinou z 10 lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
2: Lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
2: Republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ. Více o akci na
6: firma na zážitky.
5: CZ.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Zážitky.
5: CZ.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质需要您的几条个人信息和银行卡号
8: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám. Kupujte drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Ani levný čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez čínský Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimat...
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobil...

Macbeth a... Macbeth a jejich... Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku... Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka... Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dost... Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Macbeth a jejich pecka Galaxy z roku 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 92 právě teďka dozněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala zněla éterem Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992. Rock Radio. Máme 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992. 16 hodin a 22 minut. No a další věc, která začala v roce 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. No a další věc, která začala v roce 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. 1992 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je mladoboleslavská kapela 72 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je mladoboleslavská kapela 7 a slyšeli jste ji tady na Rock Radio. Tak to je mladoboleslavská kapela 7. Oni právě Rock Radio. Tak to je mladoboleslavská kapela 7. Oni právě byli hostem na kapela

0: I klimatizace Senkor vás o Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná Senkor vás ochladí doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku doma v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již nosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5000 přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
0: 5999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
0: 1099 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
0: A 2 korun v prodejní síti Datart.
1: Senku.
2: A teď pozor,
0: ekti Datart.
1: Senku.
2: A teď pozor, extrémně výhodná na
1: Senku.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvíra. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan. Platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz. Dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Kontejnery Siegel do...
2: na Nissan.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím.
2: CZ.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte... Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Je...
4: O víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. Jsme Siegel.
5: Www.
3: I v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše. Jsme Siegel.
5: Www. Siegel.
6: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava, tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví, ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě moto. Předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herba. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
7: Řídí od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku na Rock Rádiu. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U na...

Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. To víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

Slušnej rok od rána. Slušnej rok od... Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na Rádiak od rána do večera. V DABu i FM. Nebo na Rádia.cz do večera. V DABu i FM. Nebo na Rádia.cz. V DABu i FM. Nebo na Rádia.cz. FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz nebo na radia.cz radia.cz a CZ

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne.

0: práci vedro. V práci vedro, doma vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro. V práci vedro, doma vedro. Venku vedro, ale zavřít si vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně i léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít. To asi není úplně ideální řešení. A kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co tož takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to je na... To asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to je nápad, je ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace, to je nápad, máme ji pro vás. A co třeba mobilní klimatizace, to je nápad, máme ji pro vás. A třeba mobilní klimatizace, to je nápad, máme ji pro vás. Laď klimatizace, to je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezdce, to je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napíšte ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba a napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení, napište si oni. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v roku. Honza s Anabelí věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací. Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonáte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní. Tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. A ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor. Ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

Action.

0: ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. To je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Jazdí. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to na kus s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. S úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě chlap. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme spolu. Hoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný se. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný. Prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie. Přijďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín.
0: Selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou
1: a hodně blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou
1: blízko u zvířat.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátím MotoGP. Než. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátím MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď České republiky už 19. až 21. června. Buď republiky už 19. až 21. června. Buď u toho 19. až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš až 21. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na auto 1. června. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Buď u toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Toho vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Když u vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Když uvidíte
2: autodrombrno.com.
3: Když uvidíte Albert neporazitelný.
2: Com.
3: Když uvidíte Albert neporazitelný. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení. Dejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 2. Den u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo 5 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack kou.

0: Five-Finger Death. Five-Finger Death Punch Wash. Five-Finger Death Punch Wash It All Away právě teď dohrá. Five-Finger Death Punch Wash It All Away právě teď dohrálo na Rock Radio a už za malou chvilku se dozvíme, kdo pojede na Basin. Honda přiváží žhavou letní SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně.

89,90. Nebo Pilsner Urquell 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za dům. Albert. Dle srovnání k 10.6. Dle srovnání k 10.6. Srovnání k 10.6.

0: dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Ještě letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ještě nemá.
1: Profivoda.cz.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba na
1: Z.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
4: Trautenberg.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migostky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: Třeba napravit.
3: Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady. Dan Landa.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
4: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda.
3: Migové. Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky. Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. Harley. Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec.cz. A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hradec.cz. Píš jen do 25. června na www.hradec.cz.
5: Hlavní partneři.
3: 25. června na www.hradec.cz.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a
3: www.hradec.cz.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jsou hrady.
3: www.hradec.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
3: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco.
3: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a Limit. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 gigovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 gigadat gratis karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 gigadat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 gigadat gratis a opakovaně.
8: No to, že seš mladý,
7: Mobile dostanete extra 30 gigadat gratis a opakovaně.
8: No to, že seš mladý projektant s
7: extra 30 gigadat gratis a opakovaně.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem
7: gratis a opakovaně.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat
7: opakovaně.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní dom. Mladý projektant s mokrým diplomem

0: ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Green diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektantského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz V tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz
1: Chutná jako krásný
0: CZ.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve vraně. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnotu portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako se. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brány. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. U jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ. Brána k bezpečí. A u portál CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
2: A u portál CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot
2: CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, součpší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svůj nabídka na nákup nového vozu a příslušenství.

0: na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě do vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PSV. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Zvou vás dnes na PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký.
0: PED 2026.cz.
1: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června 2026.cz.
0: Zvou
1: vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrboholíky. 21. června u OC Europark ve Štěrboholích. 20. června u OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rok.
1: OC Europark ve Štěrboholích.
2: Rok. Rádio.
1: Ve Štěrboholích.
2: Rok. Rádio. Rok. Rádio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval rozdáváme na Basin.
2: Rock Radio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a dneska je
2: Radio.
3: Jsem tady zpátky, jak jsem sliboval, rozdáváme na Basin Firefest a Pavel Nazar Pavle.
4: Na zdravím, mějte se hezky.
3: Tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Takže, ano, tak prosím tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Takže, ano, takže tě, ty seš prej přímo ze spáleného Poříčí, si psal.
4: Ano.
3: Takže,
4: ano,
3: takže hádám, že ten festival, takže, ano, takže hádám, že ten festival moc dobře znáš.
4: No jistě. Bude paráda.
3: To bude asi dost hustý.
4: A apokalyptiku samozřejmě, že to si rád poslechnu.
3: No, já kdybych tam...

0: bude paráda.
1: To bude asi dost hustý.
0: A apokalyptiku samozřejmě, že to si rád poslechnu.
1: No, já kdybych tam mířil...
0: Apokalyptiku samozřejmě, že to si rád poslechnu.
1: No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to...
0: Samozřejmě, že to si rád poslechnu.
1: No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si... No, já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně. Já kdybych tam mířil, tak na apokalyptiku se těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě, i za Péťu. Těším nejvíc já, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě, i za Péťu. Prosím tě, Pavle, no, takže to si prosím tě užij hodně i za mě, i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij. To si prosím tě užij hodně i za mě, i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji hodně i za mě, i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji mě i za Péťu. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji ve spáleném. Prosím tě, Pavle, tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě tak jo, tak si to moc užij a pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost užij a pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží. Pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na pozdravuji ve spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Spáleném Poříčí a ať ti samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně. Samozřejmě ta návštěvnost dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau. Dokonalá drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
0: Mějte se hezky a
1: drží i na další ročníky. Měj se krásně, Pavle, čau.
0: Mějte se hezky a díky moc.
1: Jasně, čau. Ročníky, měj se krásně, Pavle, čau.
0: Mějte se hezky a díky moc.
1: Jasně, čau. Pavle, čau.
0: Mějte se hezky a díky moc.
1: Jasně, čau. Na Rock Rádiu nesoutěží.
0: Mějte se hezky a díky moc.
1: Jasně, čau. Na Rock Rádiu nesoutěžíme.
0: Já díky moc.
1: Jasně, čau. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Jasně, čau. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera sluš. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Jíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Gotthard, John Lennon. Od rána do večera slušnej rok. Gotthard, John Lennon, Enter. Slušnej rok. Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a tak. Slušnej rok. Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl, plakala. Gotthard, John Lennon, Enter Shikari a taky divoký byl, plakala. Byl, plakala. Já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. A já doufám, že vy nepláčete, zítra zase rozdáváme. Čete, zítra zase rozdáváme.

Nemusíš randit s... Nemusíš randit s modelkama, abys byl rok. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je sluš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Kama, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: svýma rukama
1: vybrat dobrý materiál v náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle.
0: Rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejný.
0: Budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12. To plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata také říková s uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert a rajčata keříková s apkou za 27,90 Albert. Díková s apkou za 27,90. Albert.
3: Přepropagy.
2: Za 27,90. Albert.
3: Přepropagy.
2: Albert.
3: Přepropagy.
2: Albert.

0: vyzkoušíte to nejlepší ze Motion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového ke speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz. Svou jízdu ještě dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se
0: dnes na PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.
0: PED 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června
0: 2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.
0: CZ.
1: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Pátek 19. června před OC Letňany.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu.
1: 19. června před OC Letňany.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Před OC Letňany.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
1: Teď Letňany.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty. Klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čnora. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti. Přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu. Čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou 44,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v 50 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v bezpečí těm nejsilnějším. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.

0: Náhradní díly pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom, pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Potřebuje rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Potřebuješ změnit dodání. Vše pro bagr.cz. Potřebuješ změnit splátku? Probagr.cz. Potřebuješ změnit splátku? Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Tu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Víc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Vidíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Home Credit. Pro lepší příběhy. Pro lepší příběhy. Příběhy.
1: Potisk, potisk, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, dárky, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ. Potisk, dárky, byla byl, CZ.
2: Zažijte emoce,
1: byla byl, CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot,
1: CZ.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot, je tu. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíš.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zprávy. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nesplnění 2% závazku vůči NATO je důsledkem Fialovy vlády. Dneska to uvedl premiér Andrej Babiš. Současná vláda se podle něj bude snažit cíl splnit. O nesplnění závazku dneska promluvil generální tajemník NATO Mark. Policie pátrá po sprejerech, kteří minulý týden poničili několik míst v Českém ráji. V chráněné krajinné oblasti nastříkali barvu na pískovcové schody a zítku na naučné dětské stezce v Sedmi horkách. A posprejovali taky skalní bloky skalního města Hruboskásko. Rekonstrukce náměstí Jiřího Spoděbrat v Praze skončila. Opravené prostranství se dneska otevřelo lidem. Práce vyšly na víc než 471 milionů korun bez daně. Podle starosty Prahy 3 Michala Vronského se výsledek povedl.
1: Já ten výsledek hodnotím pozitivně. Jsem přesvědčený, že architekti jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas jsou odborníci na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen na veřejný prostor a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a jsem přesvědčen, že čas ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře, ukáže, že ten prostor je vymyšlen a navržen dobře a že bude fungovat tak, že dobře a že bude fungovat tak, jak oni to vymysleli a zamýšleli.
0: Úpravy zahrnovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravnovaly mimo jiné výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření výsadbu stromů a další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření další zeleně, rekonstrukci kašny nebo opravu a rozšíření dětského hřiště. Fanoušci motosportu míří do Brna, Masarykův okruh motocyklů. V pohotovosti bude kvůli velké ceně i brněnský dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky.

0: Chceme ho postavit vlastně. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál.
0: Chceme ho postavit vlastní.

0: dopravní podnik, který vyšle mimořádné linky. A na sportovní svátek se připravuje taky policie, která chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
1: Rock Radio.
0: Bezpečnostní opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Opatření. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: No motorkáři.
0: Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
0: No, přeji hezký den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: No motorkáři zrovna nebudou mít
0: den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: No motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí.
1: Rock Radio. Počasí.
2: No motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme
1: počasí.
2: No motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme nějaký. No motorkáři zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme nějaký srážky hlavně na severozápadě. Zrovna nebudou mít dvakrát velkou radost z toho počasí. Dneska máme nějaký srážky hlavně. Máme nějaký srážky hlavně na severozápadě Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku dokonce srážky hlavně na severozápadě Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku dokonce nějaký bouřky, jinak teplo na severozápadě Čech a taky na východě Moravy a ve Slezsku dokonce nějaký bouřky, jinak 20 stupňů v průměru. To se v noci ochladí asi na 13. No a zítra nás čeká jeden z mála suchých dní v tomhle týdnu. Nejlíp bude v pátek, ale ani zítra to nebude úplně strašný. Čtvrteční počasí bude v průměru kolem 28 stupňů. V Čechách bude trošku víc slunečno, na Moravě trošku víc zamračeno, ale opravdu ty teploty budou v podstatě úplně letní.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
2: letní.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého jazyka, do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
2: V Liberci dejte pozor na Husově ulici.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazily se tam dva osobáky a na místě...
1: Doprava.
2: V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazily se tam dva osobáky a na místě je i policie. V Liberci dejte pozor na Husově ulici, srazily se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky. Pozor na Husově ulici, srazily se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidí. Ulici srazily se tam dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky. Dva osobáky a na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře. A na místě je i policie. Hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. Policie, hádám, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. A nebo na jakým tam, že blikačky uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. A uvidíte z dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. A nebo na jakém místě počítat se zdržením. Dálky, takže dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. A nebo na jakém místě počítat se zdržením. Dobře poznáte, jakýmu místu se vyhnout. A nebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze, v Čakovicích, tak tam je místu se vyhnout. A nebo na jakém místě počítat se zdržením. V Praze, v Čakovicích, tak tam je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazily právě taky dva.

0: Je to křižovatka ulic Vyhlídkova a Polabská, kde se srazily právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit. Vyhlídkova a Polabská, kde se srazily právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici Polabská, kde se srazily právě taky dva osobáky, určitě to bude brzdit provoz. Dejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. Na Brno je to 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. 95. kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. Věd do toho, takže kilometr, tam se válí kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. Věd do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro kus plechu na dálnici, určitě nic příjemného. Věd do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. Dálnici, určitě nic příjemného. Věd do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady nic příjemného, věd do toho, takže pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, pořádně oči na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený na stupkách a nohu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu z plynu pro jistotu. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká. A pak je tady dálnice D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu. Čeká na asistenci D55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu, čeká na asistenční službu a 55, kde je odstavený nákladní auto kvůli defektu, čeká na asistenční službu a je na 4 odstavený nákladní auto kvůli defektu, čeká na asistenční službu a je to kvůli defektu, čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice, čeká na asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice asistenční službu a je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice. A je na 47. kilometru dálnice D55 ve směru ze Bzence na Babice.
1: Viditelný
0: ve směru ze Bzence na Babice.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám
0: na Babice.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oči. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počerní. Klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. Ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už.
2: Radio. Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty po.
2: Rockový odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3.
2: Odpoledne.
0: Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty po 17. hodině. Rockový odpoledne pokračuje i teď po 17. hodině už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesný. Už 3,5 minuty po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Lístky máme pro dnešek rozdaný po 17. hodině, abych byl dokonce přesnej. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě hodině, abych byl dokonce přesnej. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak se přesnej. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat. Lístky máme pro dnešek rozdaný, určitě za chvilku vás bude ještě zajímat, jak získat 10 lístků na Rock in v Pardubicích. Tom si povíme až za chvíli. Teď už si dáme další dávku rockové muziky, protože toho povídání už jste přeci povíme až za chvíli. Teď už si dáme další dávku rockové muziky, protože toho povídání už jste až za chvíli. Teď už si dáme další dávku rockové muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost. Ne, já si myslím, že si dáme další dávku rockové muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost. Ne, já si myslím, že další dávku rockové muziky, protože toho povídání už jste přece jenom slyšeli dost. Ne, já si myslím, že už jsme si toho řekli dost. Už jsme si toho řekli dost o počasí, dopravy i zprávách. Teď už Ozzy, bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shine. Už jsme si toho řekli dost o počasí, dopravy i zprávách. Teď už Ozzy, bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shine Down. Počasí, dopravy i zprávách. Teď už Ozzy, bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shine Down na jejich Ozzy, bude taky Dio.

Jo, Iné kafe a teď už Shinedown a jejich Miracle na Rock Rádiu. Bude taky Dio, Iné kafe a teď už Shinedown a jejich Miracle na Rock Rádiu. Iné kafe a teď už Shinedown a jejich Miracle na Rock Rádiu. Teď už Shinedown a jejich Miracle na Rock Rádiu. Jejich Miracle na Rock Rádiu.

Nemusíš chodit. Nemusíš chodit. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Pro všechny.

0: A už bych se s váma rád pobavil o jedné takové akci, která vás čeká už tenhle ten pátek. A to v Pardubicích Rockin Festival se totiž přesouvá právě tam. Náš Péťa tam samozřejmě bude taky s váma, no a vy tam už Moc dobře víte, že rozdáváme 10 lístků tomu, kdo pošle nejlepší fotku. Takže jsme zvědaví, kdo z vás uvidí naživo
1: třeba Trautenberg nebo Horký Žeslíže, Alkohol, Koblížky a samozřejmě taky Traktory. Posílejte fotky na e-mail studio@rokoviradio.cz.
0: No a ve čtvrtky na e-mail studio@rokoviradio.cz.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České. Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorovund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice. Právě ta Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi
0: republice. Do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem. Roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quant s 6válcovým TDI motorem a pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Pohonem quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažít. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice. Brat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na aut do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na auto Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těším
1: a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Nejlepší výběr Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Nejlepší více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou CZ.
0: Těšíme se na vás.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene.
0: Těšíme se na vás.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. A Benešově. Více na Bene.cz. Dříve. Více na Bene.cz.
2: Dřív než začne
1: na Bene.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na
1: CZ.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dobrnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Gramp, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června.

0: Buď u toho, Eho až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autého 1. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.vra. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom Brno.com.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to dneska dodělat. Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a... Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kleknul vám kompresor, pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBV. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBV. Kompresory vzduchu. Nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBV. Kompresory vzduchotechnika CZ. Kvalitní a za skvělou cenu na BBV. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen cenu na BBV. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení BBV. Kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduch, pistole, ventily, vach, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na naše spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Přijdem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Přijdem doma třídím
2: na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Přijdem doma třídím venku
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Přijdem doma třídím venku třídím, když venčím svoji
2: CZ.
3: Přijdem doma třídím venku třídím, když venčím svoji fenku. Přijdem v bytě třídím na chatě. Přijdem doma třídím venku třídím, když venčím svoji fenku. Přijdem v bytě třídím na chatě, třídím v lese. Doma třídím venku třídím, když venčím svoji fenku. Přijdem v bytě třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím, když venčím svoji fenku. Přijdem v bytě třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na. Třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou. Třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou. Třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím jim, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Do krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty red, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básnici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básnici.

0: Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma od matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz. Nyní s dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: Teď už ale každopádně...
0: S dopravou zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: Teď už ale každopádně další muzika dáme...
0: Zdarma. Matrace Zahubičku.cz.
1: Teď už ale každopádně další muzika dáme...
0: Zahubičku.cz.
1: Teď už ale každopádně další muzika dáme si Bring Me To Life od Evanescence.
0: Bude... CZ.
1: Teď už ale každopádně další muzika dáme si Bring Me To Life od Evanescence. Teď už ale každopádně další muzika dáme si Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál a to speciálně. Teď už ale každopádně další muzika dáme si Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál a to speciálně pro. Muzika dáme si Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál a to speciálně pro tebe. No, Bring Me To Life od Evanescence, bude taky komunál a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jak sense bude taky komunál a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude komunál a to speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně speciálně pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube. Pro tebe. No a už s tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube. S tebou nebo bez tebe, jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube. Jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr.
1: Jakkoliv to bude, tak každopádně tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do...
1: Tady jsou YouTube.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa.

Právě nám... Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku... Právě nám dohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych se sohrává Ozzy Osbourne See You on the Other Side, pecka z roku 95 na Rock Rádiu. No a já bych se s váma rád pobavil o jedný takový akci, která vás čeká.

0: Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. Na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy seš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Běh barvy smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se necelou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Regističku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tady sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner vám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Paní prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rock Radio.
0: V Náchodě.

od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na rádia.cz. U i FM nebo na rádia.cz. Rok nebo na rádia.cz. Rok rádio a rádia.cz. Rok rádio.cz.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klední. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zprat. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco. Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlo, rozcvičit, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlo, poklusem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gaucem klednici zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi zpracovat něco k pití. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. Dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráčení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny za. Jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z Fordáč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu. Zásadní informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený. Informace z fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. Fotbalového šampionátu. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Branky, body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli body, žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze. Žlutý i červený karty. To všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako pí karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopača, na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. A nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou pro puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dej teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Čák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop. Každý den budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hraje den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Jejichž hřištěm je celý svět. I svět.

0: někdo mohl myslet. Takže zítra vám třeba řeknu, jaký to bylo. Každopádně teď už si dáme Van Halen, budou taky Panoptiko. Nirvana a Smells Like Teen Spirit. Mějte se krásně za chvilku. Už samozřejmě rok na přání s kapitálem. Užijte si to.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte kam... Albert. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Dozo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy.
3: Spát, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palet. Jdeme? Zoo chleby.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia.
3: Zoo chleby.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club.
3: Zoo chleby.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a... Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Mášur, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Mášurum v Praze a obytných vozů Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Mášurum v Praze a Holešově. Frankia. Yukon Club Travel Carado a Pesl. Mášurum v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půj Club Travel Carado a Pesl. Mášurum v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na web. A Pesl. Mášurum v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cesl. Má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na www.prazeaholešově. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz. Obě. Vozy skladem. Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
5: Objevte svět potěšením.
4: Půjčovna servis. Více na www.toptrade.cz.
5: Objevte svět potěšení.
4: Servis. Více na www.toptrade.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti.
4: www.toptrade.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olej.
4: toptrade.cz.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prát. Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prát. Svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prádla kosmetiky až po ní a smyslnosti. Odjemný olejíčků Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprostí. Odjemný olejíčků Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprostí. Olejíčků Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprostí. Prádla kosmetiky až po produkty, které rozprostí vaši fantazii. Růžtiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez osty rozproudí vaši fantazii.

0: Růžový slon vám bez ostychu probudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: www.růžovýslon.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný
0: www.růžovýslon.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká.
0: slon.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď. Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď může. Nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 190 nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199. Internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok můžete mít už od 199 korun měsíčně. Na první rok, ale jen dokonce od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Vodafone.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vás týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: V CCC.

0: Bring Me to Life od Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol Evanescence, tohle byla vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol Numetala, vždycky moje oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol Numetalu, kamarádi, tohleto oblíbená věc. Rok 2003 a vrchol Numetalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba 2003 a vrchol Numetalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně. Vrchol Numetalu, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky, každopádně, kamarádi, tohleto. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky, každopádně, to. Na tohleto období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky, každopádně, teď už. Období já třeba vzpomínám hrozně rád. Doufám, že vy taky, každopádně, teď už. Bych se s vámi rád rozloučil pro dnešek, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží. Já se jdu dneska podívat na operu, tak jsem zvědavý, jaký to rokový odpoledne se nezadržitelně blíží ke svému konci.
1: Jakoby si někdo mohl myslet. Muziky, ale zase ne tak daleko, jako by se, jakoby si...

0: aplikaci a na ccc.cc v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete v aplikaci a na ccc.eu. Potřebujete dětské kolo?
1: Ale
0: a na ccc.eu. Potřebujete dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku
0: ccc.eu. Potřebujete dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: .eu. Potřebujete dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a potřebujete dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a dětské kolo?
1: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy a
1: bojíte se, že bude dítku hned malé.
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová
0: kola a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raz
1: v Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď
1: půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
0: Procent, ale jen do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci spí
0: do konce června.
1: Happysport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Happysport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: Sport.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš,
3: vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee.
3: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafty. No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping. Driftování, vidím já.
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, fly.
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lednem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách, jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet rafting, skok padákem, flyboarding, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších s padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí.
2: Skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
2: vyberte dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelné
2: zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný,
2: který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek
2: venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Nebo si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere.
0: Vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitkské.
2: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma.
2: Bere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
2: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou.
0: Se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na
0: trhu. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitek.
2: Zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ. Dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
5: Rock Radio.
4: Firma na zážitky.
0: CZ.
5: Rock Radio.
4: A žitky.
0: CZ.

0: letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si...
1: Jo, co se děje?
0: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzin festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzin koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzin Firefest, čeká nás od čebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Bejzin Firefest, čeká nás od 24. do 7. pojďme užít. Za rohem je Bejzin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spire. Za rohem je Bejzin Firefest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spire Fest, čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimo do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodě. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodě. Láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou v přírodním řádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean, taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba Delorean a nebo Under. Z českých třeba Delorean a nebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Bejzin Firefest 24 až 50 kapel. Bejzin Firefest 24 až 27. Suka kapel. Bejzin Firefest 24 až 27. Sobotu Bejzin Firefest 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské 24 až 27. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník 7. Sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník Chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší. Čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Koncerty EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou. EEčka, Fiasko, Kohout Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou, Plaší Smrt a Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Revival Tří Sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Nad Dřínově, Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pro Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pro Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce. To je nejenom pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný pravda, ale taky název týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný v týhle akce. Sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Zakázaný ovoce, Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Revival Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Garáž, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová. Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete
0: tam? Šárka Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami?
0: Hlubcová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte. Chystáte se večer někam na

začal výprodej. Stovky modelů. V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve tvým v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získ Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CC% cashback. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci. Neváhejte. Nakupujte v prodejnách CCC v aplikaci a na CCC.

akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem kam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcím. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je radio.cz ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je ve slušných rok akcích. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. A muzika.

0: od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Od rána do večera. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních fest.
0: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do
0: Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady do

Nemusíš být. Nemusíš být má. Nemusíš být mánička, abys byl rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzikníčka, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

jsi sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A všichni svatí. Když budeš sama v poušti stát. A všichni svatí. Sama v poušti stát. A všichni svatí přiletí. Všichni stát. A všichni svatí přiletí. A nebude. A všichni svatí přiletí. A nebude se svatí.

0: Belabel.cz. Potisk, potisk, trička, Belabel.cz. Potisk, trička, Belabel.cz. Iskrička Belabel.cz.
1: Do košíku
0: Belabel.cz.

0: Hausbrand Caffè. Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, sì.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand.
0: Hausbrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle
0: kávu. Per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz. Pijte pít. Hausbrandkáva.cz. Hausbrandkáva.cz.
3: Jen do konce června.
2: Káva.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte.
2: CZ.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horná zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Monkey Business Rychnobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže Monkey Business Rych 800 korun. Horký že slíže Monkey Business Richard Miller Helena Vondráčková, Ben Kri... Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. Vondráčková, Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Ben Kristovao a další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupeň další, zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní. Zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní 13. do 13. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka 5. září. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Vstupenky najdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června. Jdete na Pálavské vinobraní CZ. Nabídka platí jen do konce června.
4: Ratatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
3: Ratata.cz. Nabídka platí jen do konce června. Platí jen do konce června.
4: Ratata, trička, potisk, potisk, trička, byla.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. Kaufrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů opravy, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte
0: si, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusy.
0: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo
0: 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99
0: a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibule třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdko lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 20,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června a lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Svazek za 12,90 až do 23. června. 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Slušnej rok.
0: Jako z Kauflandu.
2: Slušnej rok. Pro Benedu. Slušnej rok. Pro Benešov na Slušnej rok. Pro Benešov na Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8. Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM. Benešov na 95.8 FM. Střešní 5.8 FM.
3: Střešní okna Fenestra
2: FM.
3: Střešní okna Fenestra. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a střešní okna Fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
4: Fenestra. Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna Fenestra a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
4: Fenest
3: 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna Fenestra.
4: Fenestra.
3: Fenestra.cz.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně...
0: Už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch...
0: Na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch... Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma
2: vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše
2: kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše
2: a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Klasik Rock.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází.
1: Jahody.
3: Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. Časopis Klasik Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto
3: podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto.
3: Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun.
3: Právě v trafikách.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou. To. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je. O 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě 100 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. 5000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. To nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. No a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Utrhnout
3: zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit.
3: www.direct-auto.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit.
3: Pomočka auto.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
3: CZ.

0: zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocné. Uzení státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásilo 507 ovocné. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se vzdala zastupitelského mandátu v Bílině. Mrázová čelila kritice kvůli údajným nelegálním stavbám na svém pozemku. Správa železnic spouští nové opatření. U vybraných tratí se začínají objevovat výrazné žluté cedule.
1: Lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Akce, během které mohou lidé beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně.
0: Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
2: Rock Radio, počasí.
0: Ze zpráv je to všechno, pěkný večer.
2: Rock Radio.

0: počasí.
1: Tak my děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak...
0: Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Tak začne.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Tak začneme.
0: Rádio. Doprava.
1: Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam
0: Doprava.
1: Tak začneme Jabloncem nad Nisou a tam probíhá vyšetřování. Konkrétně v ulici Jitřní na místě samozřejmě policajti. Půjdeme se podívat do ulice Rudolická v Mostě, zdravím bratry a sestry na sever. Tam se srazil osobák se skútrem, je tam rozlitá látka na vozovce, projíždějte opatrně, ať vám tam neulítnou cvičky. No a podíváme se ještě do ulice Nejedlého ve Svitavách, tam na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky a u stadionu je nehoda dvou.

0: osobních aut, projíždějte tam opatrně. Natěrete nálepky a u stadionu je nehoda dvou osobních aut, projíždějte tam opatrně. Natěrete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv osobních aut, projíždějte tam opatrně. Natěrete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně dojíždějte tam opatrně. Natěrete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Rock Radio, rock. Rock Radio, rock na vzání.
3: Aho!
2: Rock Radio, rock na vzání.
3: Aho!
2: Rock Radio, rock na vzání.
3: Aho! Burzíci, máme skoro
2: rok na vzání.
3: Ahoj, na burzíci, máme skoro 4 minutky po 18. Ahoj, na burzíci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Je ahoj, na burzíci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. Je tu středa a to znamená jediný, jeho tam třeba.
4: Volejte mi na číslo 725844
5: dobrák od kosti.
4: Volejte mi na číslo 725844.
5: Volejte mi na číslo 725844424, to je ke mně do kapitán.
4: Na číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo číslo 725844424, to je ke mně do kapitánský kajuty. A nebo pište na Messenger a do
5: 584444.

0: Rock Radio. Zprávy. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro
0: Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Kompenzace pro ovocnáře po jarních mrazech má přijít za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstit za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstit za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstit za rok na jaře. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstit alum. Uvedl to rezort zemědělství. Mrazy letos pěstit alum způsobily podle odhadu škody rezort zemědělství. Mrazy letos pěstit alum způsobily podle odhadu škody mezi 1 a 1,5 miliardy korun.
2: Poškození státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nahlásil. Poškození státnímu

424, to je ke mně do kapitánský kajuty, a nebo pište na Messengera a do mailu. 424, to je ke mně do kapitánský kajuty, a nebo pište na Messengera a do mailu. Na úvod dáme ke mně do kapitánský kajuty, a nebo pište na Messengera a do mailu. Na úvod kajuty, a nebo pište na Messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku, a nebo pište na Messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku, pište na Messengera a do mailu. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Want You Bad a bylu. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Want You Bad a během ní koukejte na Skype. Na úvod dáme 3,5 minutovku od Offspring Want You Bad a během ní koukejte 3,5 minutovku od Offspring Want You Bad a během ní koukejte na Skakovat na náš pirátku. Od Offspring Want You Bad a během ní koukejte na Skakovat na náš pirátku. Want You Bad a během ní koukejte na Skakovat na náš pirátský pářník. A proč? A během ní koukejte na Skakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Jo. Koukejte na Skakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu. A Skakovat na náš pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu. Pirátský pářník. A proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu. Proč? No, protože právě vyplouváme. Juhu. Protože právě vyplouváme. Juhu. Právě vyplouváme. Juhu.

deal.

0: Tak. No a co si dáme na úvod naší plavby středeční, tak určitě tady použijeme na úvod naší plavby středeční, tak určitě tý plavby středeční, tak určitě tady použijeme středeční, tak určitě tady použijeme něco z Messengeru. Tak určitě tady použijeme něco z Messengeru. Zahrajeme si něco pěkně česky, protože to stejně máme asi nejradši. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, prosím o písničku pro naše psychicky narušené. Psala tady Peťulka Drličková, ahoj, prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky. Peťulka Drličková, ahoj, prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky. Ahoj, prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Prosím o písničku pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Pro naše psychicky narušené sousedky, které z celého srdce milujeme. Trautenberg jsem línej, které z celého srdce milujeme. Trautenberg jsem línej, bude ideální. No, celého srdce milujeme. Trautenberg jsem línej, bude ideální. No, milujeme. Trautenberg jsem línej, bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Trautenberg jsem línej, bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo a pro něj bude ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo a pro ty je ideální. No, ta písnička se jmenuje Netáhlo a pro ty je... ta písnička se jmenuje Netáhlo a pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska vod. Písnička se jmenuje Netáhlo a pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska vod. A pro ty je přesně pro ty, co už mají dneska vodmakáno, tak už se můžou... Je přesně pro ty, co už mají dneska vodmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně. Pro ty, co už mají dneska vodmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší vodmakáno, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak, no, tak už se můžou vyvalit pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak se dejte třeba pěkně kamkoliv. Pokud zrovna u vás neprší, tak se dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok. Pokud zrovna u vás neprší, tak se dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautna. U vás neprší, tak se dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg. Tak se dejte třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok.
0: Je třeba nějaký dobrý vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok napřání.
0: Vám je oblíbený mok a poslechněte Trautenberg.
1: Rok napřání.
0: Poslechněte Trautenberg.
1: Rok napřání. Rock Radio.
0: Trautenberg.
1: Rok napřání. Rock Radio. Rok napřání. Rock Radio. Rok napřání. Rock Radio.

0: Tak to byly Offspring, Want You Bad, a přátelé. Tak to byly Offspring, Want You Bad, a přátelé. Ano, píseň, která se taky hodí.
1: Co si dáme na úvod naší plavby středeční? A

nešlechtí, ale unavuje! Práce nešlechtí, ale unavuje!

0: svátku všem Milanům a hlavně to Mile mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému Ňuňu. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu svátku všem Milanům a hlavně tomu svému Ňuňu. Jsem ráda, že tě mám, Jana. Svátek až zítra, tak abys to nepopletla. A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden, abys to nepopletla. A samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the... samozřejmě tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme. Tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se. Tvýmu Milanovi Iron Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se. Maiden Under the Number of the Beast zahrajeme, Eliško, neboj se.
1: Rok na
0: Beast zahrajeme, Eliško, neboj se.
1: Rok na psání s
0: Eliško, neboj se.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Boj se.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Kou Vajgizem.

Tak to byly Stratovarius Unbreakable. Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posu... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme... Tak to byly Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu. Stratovarius Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu. Psala mi tady Unbreakable a my se posuneme k pěknému heavy metalu. Psala mi tady a mail. Ahoj, Kamila mi napsala. Chtěla bych nechat zahrát k dnešnímu

0: Kempovat může. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Bezkempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
1: trenirkarna.cz.
0: www.bezkempu.cz.
1: trenirkarna.cz.
0: kempu.cz.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky boxer?
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky
1: boxer?
2: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky boxerky, ponožky a nebo třeba? Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ne ty. Chceš mít trenky boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou? Ty. Chceš mít trenky boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Trenky boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trény
2: to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trény na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
2: Rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: A zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
4: Tak máš.
1: trenirkarna.cz.
4: Tak tohle nevyvětrám.
1: .cz.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
4: Tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.

0: Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na Mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančné terase Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte se Smíchov.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit.
1: La Tropical!
0: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další! Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical Party je už... Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical... Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od... Sečit, přijďte žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. Žít.
1: Jsem!
0: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party... Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party... Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Se Smíchov. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
0: Více na www.latropical.cz.
1: Awara Shar.
2: Když
0: LaTropical.cz.
1: Awara Shar.
2: Když uvidí
0: LCZ.
1: Awara Shar.
2: Když uvidíte
1: Awara Shar.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bezkotelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bezkotelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti kilo za 70. Hledejte. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti kilo za 70. Tento týden u nás vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 40 kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 49,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s absát. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269. Kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Kapsičky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Al 4 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k desátém s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. 269 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý. 9 korun. Albert. Dle srovnání k desátému šestý.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8
4: Dan Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 Vík Landa.
3: Trautenberg.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů. Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohorky.
4: Migové. Jdeme na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Jdeme
4: na Hrady.
3: 8 Hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé
4: na

0: parády.
1: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto.
0: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Lendu.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harley. Pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
1: To po celé republice.
0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Kruci.
0: Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za... Dan Landa.
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš...
1: Harley.
0: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do... Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.sa.
1: Krucipisk.
0: A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.sa. A pozor. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz. Nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní
0: koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři
0: na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna
0: www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativ.cz. Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativ.
2: Tohle není jen festival.
1: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.
1: Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
1: Kooperativa.
2: Tohle není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem
2: není jen festival.
0: To jsou hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem
0: hrady. www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hradice.
0: hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile
0: a CZ.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM. Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a ty extra data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Gratis a opakovaně.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

Vítejte v kempu, vaše místo je 860. Vítejte v kempu, vaše místo je 860. Vítejte v kempu, vaše místo je 867. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku na měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vy potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Kredit. Pro lepší příběhy.
1: Honda přiváží.
0: Pro lepší příběhy.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodiny. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při... Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun. Letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV. Při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nového může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of... Zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Veň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. To v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
2: Chutná jako
1: Honda, the power of dreams.
2: Chutná
1: power of dreams.
2: Chutná jako krásný sen.
1: Dreams.
2: Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omám. Chutná jako krásný sen. Vůni budeš omám. Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na... Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Karní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká, Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farmen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká, Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody. Sladší jahody.

smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák.

0: CZ. Náhradní díly pro bagr,
1: vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry,
1: pěk, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry,
1: pěk, bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné
1: CZ.
0: Náhradní díly pro bagry,
1: pěkně na jednom místě.
0: Pohodlné. Náhradní díly pro bagry,
1: pěkně na jednom místě.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pro bagry,
1: pěkně na jednom místě.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Pěkně na jednom místě.
0: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr
0: na jednom místě.
1: Pohodlné

0: CZ.
1: Potřebuješ
0: rychlé dodání. Vše pro bagr CZ. Vše pro bagr CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Credit
0: CZ.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si střebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat nic splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu?

0: Kanadský romantik Bryan Adams a Run to You, přátelé, taky by nám tady... Kanadský romantik Bryan Adams a Run to You, přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak si... Romantik Bryan Adams a Run to You, přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak si musíme něco... Bryan Adams a Run to You, přátelé, taky by nám tady chyběla nějaká Metallica, tak si musíme něco udělat... Nějaká Metallica, tak si musíme něco udělat... Volal mi Víra Zmlčnová, samozřejmě, který by chtěl pecku Atlas Run.
1: Rock Radio, rok na psání.

0: v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Kdo šetří technologiích? BYD.com. Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za
0: BYD.com. Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za
0: .com. Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v
0: tří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000.
0: Za tři.
1: Za 500 maxi za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned.
1: Nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nákup.
1: Se platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme. 10. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo. Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo. Hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždy nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Věda.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
2: Věda. Řemeslo.
0: Vždycky něco navíc.
2: Věda. Řemeslo.
0: Slavíc.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Leda, řemeslo, Slimovice, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz, Slimovice, Lihovárek.cz, věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
2: být hrdí.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na do... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Do Brna se vrátí mnou. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix Česk. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na 10. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Na autodrombrno.com.
4: Toto vys...
3: .com.
4: Toto vysílání je při... Toto vysílání je přísně tajné. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením. Vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru šestění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně.

0: Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. 1000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Z kosmetika, co má koule. Angry Birds. Z kosmetika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Petika, co má koule. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek žákoule. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek žádný kec. Angry Birds. Lousy vůně. Pot i sporek žádný keci. Funkční věci. Pot i sporek žádný keci. Funkční věci. Anagrae, žádný keci funkční věci. Anagrae, BR10, keci funkční věci. Anagrae, BR10, tečka věci. Anagrae, BR10, tečka CZ. Anagrae, BR10, tečka CZ. Anagrae, BR10, tečka CZ. BRDS.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu. Tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte? Kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše.
3: Víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: 1 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme... Víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit Daňky na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty ko... Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají chleby. Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají... Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam... A taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší, bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, safari? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme?
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
6: Nekupujte dračky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte. Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte. Kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu
7: půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM. V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc.
8: Proto půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM.
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou.
8: Výhradně nová kola špičkových značek VUM.
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%.
8: Špičkových značek VUM.
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
9: Vytáhni Jendu.
7: Co říkáš? Konce června.
8: Happysport.cz.
9: Vytáhni Jendu.
10: Co říkáš? Výtahy jedna.
8: Happysport.cz.
9: Vytáhni Jendu.
10: Co říkáš? Výtahy jedna.
9: Říkám. Vytáhni Jendu.
10: Co říkáš? Výtahy jedna.
9: Říkám. Vytáhni Jendu. Potřebuji.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD.
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Bývo se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Day.
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil z BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery. U prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super hybrid. Po městě na elektřinu na delšnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd po úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od jezín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid.
2: Litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: Bítrů.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD.
3: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super.
3: Za cenu spalováku.
2: BYD. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD. Světový.

0: Vytáhni Jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebuji
1: jedna?
0: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna, ty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy.
1: No, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře.
1: Jendo.
3: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně.
3: Ty, já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně.
6: Ně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i ready má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz Moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
6: Rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozu
6: Peugeot. www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu
6: www.výtahy1.cz
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot.
6: CZ.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testujete to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, slotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký.
7: Je PED2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký.
7: 21.2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký. 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
9: Rock Radio.
8: U Štěrbohorích.

0: Tak to byl bývalý kudrnáč a věčnej romantik Bon Jovi a spečku. Tak to byl bývalý kudrnáč a věčnej romantik Bon Jovi a spečku Indie Zoms a teď si na Rock Radio dáme v našem roku na přání nějaký sestry. Volal mi posluchač Honzík, že se nějak rozslech, že Jitra Fanánek slaví narosky, takže bych chtěl Fanánkovi, všem, co jsou na pivku, taky mě nechat zahrát od Tří sester Ztrátu imunity. A než si jí dáme, tak přátelé, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci vymyslete, v které byste ho chtěli načapat.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Dirt and Buried In. Tak to byl švédský Avatar, The Dirt and Buried In a ještě Buried In a ještě si dáme Piráty Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěl. Dáme Piráty Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Piráty Ailstone na závěr, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Na závěr, aspoň tak to chtěl Radek Pospíšil, který napsal: Zdarec kapitáne, jestli to půjde, tak prosím. Pro všechny, kdo v tom teple sedí na zahrádce s pivkama, Ailstorm a drink a speciální pozdrav. Ple sedí na zahrádce s pivkama, Ailstorm a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu. Pivkama, Ailstorm a drink a speciální pozdrav pro nás do Megahubu. V Kolíně my hold to pivo až po práci, jasně, po práci legraci, a tak to má být.
1: Rok na psání.
0: To pivo až po práci, jasně, po práci legraci, a tak to má být.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
0: Jasně, po práci legraci, a tak to má být.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgy.
0: To má být.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgyzem. Rok na psání s Jirkou Vajgyzem.

Je za necelou minutu 7 večer a vy Je za necelou minutu 7 večer a vy posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu.

0: přátelé, dneska opět situace, která se stala...
1: Rok na vzání.
0: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy...
1: Vzání.
0: Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale... Tak přátelé, dneska opět situace, která se stává málo kdy, ale stává se... Buď jste mi tady navrhovali věci, které... Málo kdy, ale stává se... Buď jste mi tady navrhovali věci, které tu byly nedávno, a nebo... Stává se... Buď jste mi tady navrhovali věci, které tu byly nedávno, a nebo... Které byly naprosto neproveditelné. Byly nedávno, a nebo... Které byly naprosto neproveditelné. Ale pobavili. Dáme si to radši česky, aby jsme věděli, kolik je hodin. Tak už máme skoro 7. Máme před sebou česky, aby jsme věděli, kolik je hodin, tak už máme skoro 7. Máme před sebou druhou půli našeho roku, už máme skoro 7. Máme před sebou druhou půli našeho roku na přání a hned 7. Máme před sebou druhou půli našeho roku na přání a hned na... Máme před sebou druhou půli našeho roku na přání a hned na úvod si dáme Rammstein. Druhou půli našeho roku na přání a hned na úvod si dáme Rammstein a aktuální píseň Auf na přání. A hned na úvod si dáme Rammstein a aktuální písmo Auslanda. A ta bude asi aktuálně čím dál víc. No a potom budeme pokračovat samozřejmě. V písních na vaše přání.

0: přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammstein a jejich Auslanda. No a tak se tady podíváme na něco zajímavého, co mi tady přistálo. David Bohuslav mi psal,
1: Dík, David.
0: Dík, David. No, Davide, hele. Já jsem jí taky málem dal do pucu, já jsem jel ráno na dabing. No a naradlický pán prostě se mu nechtělo stát v koloně, tak normálně to tam šovihnul. Doufám, že všechno stihnul.
1: I na úkor všech ostatních, takový jsou nejlepší.
0: No a co bychom si dali? Hele, já jsem tady nad tím laboroval. A co bychom si dali? Hele, já jsem tady nad tím laboroval. A říkám, tyjo, tak vymyslíme něco od Saxon, nebo bychom to mohli přehodit jako na moto, anebo Born to be Wild, takovýhle věci. A já jsem říkal, hele, když mi tady spoustu z vás píše, že sedí už u pivka zaslouženýho po práci, hele, tak
2: Rock Radio, Rock Napsání.

Diabol, přátelé. Good, Diabol, přátelé, tak tohle byli kamarádi. Good, Diabol, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammsteinech. Good, Diabol, přátelé, tak tohle byli kamarádi Rammsteinech. Auslanda. No a tak se tady...

Hey, you got the blues, you got the blues.

0: úterní bulletin. A je Hopecká Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání. Hopecká Surrender. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio. Slyšíte druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio. Druhou půlku našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď, přátelé? Našeho roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijeme si na zdraví a to společně s Jirkou Vajgizem. Co si dáme teď? Přátelé, připijeme si na zdraví a to společně s Oťasem Hrešem a Silim. Přátelé, připijeme si na zdraví a to společně s Oťasem Hrešem a Silim alkoholem. Aspoň tak společně s Oťasem Hrešem a Silim alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska alkoholem. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova. Aspoň tak by si to přál Joska, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova. Joska, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova, zvláště svůj Káju, který zdraví do Krkonoš, do Trutnova, zvláště svůj Káju, který vzkazuje, že skvělý do Krkonoš, do Trutnova, zvláště svůj Káju, který vzkazuje, že skutečnost je lepší než fotka. Tak to je stará známá věc. Tak si pojďme, je lepší než fotka. Tak to je stará známá věc. Tak si pojďme zahrát než fotka. Tak to je stará známá věc. Tak si pojďme zahrát pro mě známá věc. Tak si pojďme zahrát pro mě i pro Josku a pro vás všechny. Tak si pojďme zahrát pro mě i pro Josku a pro vás. Pro mě i pro Josku a pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví. Pro Josku a pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio.
0: Pro vás všechny ostatní alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio.
0: Všechny ostatní alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio.
0: Rock. Alkohol a na zdraví.
1: Rock Radio. Rock Radio.
0: Na zdraví.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgou. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgou. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

0: netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fí. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Vzduchotechnika CZ. To je fičák.
2: Když uvidíte
1: CZ. To je fičák.
2: Když uvidíte Albert nepo...
1: To je fičák.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou. Den u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 8... Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89... Mel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster u 29 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Svět potěšení a smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. A smyslnosti. Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které... Odjemných olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši... Olejíčků, prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky. Až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na B. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www. Růžový slonce www. Růžový slon.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní na
3: Růžový slon.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku
3: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční 30 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízdním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. Úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of Honda. The power of dreams.
5: Ceny rostou, digitální čísla.
4: Power of Dreams.
5: Ceny rostou, digitální. Ceny rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: Digitální čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: A u portál čísla mizí.
6: Ale zlato, to tu bude vždycky.
5: A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A jistota ve vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U po vašich rukou. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. A U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Zlato, portál jako brána k bezpečí. A U portál CZ. Jako brána k bezpečí. A U portál CZ.
7: Třídím do bezpečí
5: a u portál CZ.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku.
5: A u portál CZ.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svojí fenku.
5: Třídím CZ.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se, čí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradské nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Více na Bene.cz. CZ.
1: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačíš.
2: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Nastlačím,
2: ale moc to nejde.
3: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech e-shop. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů Technika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě
3: na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
3: Kompresory

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na... Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním dím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím venku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. V létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu mě, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Mám tip, úplnou tutovku. Sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodu. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna.
1: Ekokom. Vytáhni jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říká, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty umíš...
1: Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vyjte šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám!
2: Ach. Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám! Vytáhni jendu!
2: No jo, Výtahy jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře.
2: Jedna.
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo.
4: Chlapi, já už jsem nahoře. Výtah je hotový. Já už jsem nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtah
4: nahoře. Výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna.
4: Je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce.
5: Ty seš ale bedna.
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má... Dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické dna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. Šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz
7: Rok.
6: www.výtahy1.cz
7: Rok. Rádio.
6: Výtahy1.cz

tak nás zdraví. Když mu moc nejde jenom o na zdraví, tak nás zdraví. Když mu moc nejde jenom o tak nás zdraví. Když mu moc nejde jenom o zdraví, na tak nás zdraví.

0: Ještě větší legendu a to. Ještě větší legendu a to Led Zeppelin. Aspoň tak si to přál Jirka od Strakonic, který mi volal už před nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut. A chtěl by pro svého kamaráda, Pro svýho kamaráda Romana s nějakou chvilkou, ano, je to už pár minut, a chtěl by pro svýho kamaráda Romana střihavku, který díky deštivému počasí páče zemědělec má stále volno a tak sedí s Jirkou právě. Právě klasika od Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Tak by to mělo být.
1: Rok na přání. Rock Radio. Rock na přání. Rock Radio.

Po legendárním Elisiku. Hey, stupid. Po legendárním Elisi Cooperovi. Hey, stupid. Po legendárním Elisi Cooperovi a pecce. Hey, stupid. Po legendárním Elisi Cooperovi a pecce. Hey, stupid. Si dáme ještě Elisi Cooperovi a pecce. Hey, stupid. Si dáme ještě.

0: okna sukorady. Okna sukorady, sukorady. www okna sukorady. Sukorady. www okna sukorady CZ. Sukorady. www okna sukorady CZ. www okna sukorady CZ. www okna sukorady CZ.
1: Tohle není
0: okna sukorady CZ.
1: Tohle není jen obyčejná
0: grady CZ.
1: Tohle není jen obyčejná grilovat. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je ale Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve to plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90. A rajčatí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou 50 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Stoupáme!
1: Vás apkou za 27,90. Albert.
2: Stoupáme!
1: 27,90. Albert.
2: Stoupáme! Je to ne...
1: Albert.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju! Máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
2: Děkuju, Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem.
2: Leničko.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A
3: zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go
3: Balóny. Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také za
4: balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít
4: Allegri v akci, tak letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný
4: letíme spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Spolu.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí.
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí. Honem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi.
4: 1850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte
4: 50 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
3: Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci
3: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: Desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: Lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ.
3: C.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ. O akci na
5: firma na zážitky.
4: CZ.
6: Pohledal. Atava! Ozvěna se nesla Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem. Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a ozvěna

0: Pěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. Pěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdni opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blínem a on věděl, že nebezpečí. A prázdniny se věděl, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdnin, že nebezpečí. A prázdniny se blíží. Prázdniny si. A prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Víne.
0: Prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
0: Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
0: Druhý díl. Prázdniny se blíží.
1: Víne tu.
0: Druhý díl.
1: Víne tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu.
1: Tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako
1: tu.
0: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velko. Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Pokladného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrné Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na stříbrném jezení je tu. Poklad na stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Oleto. Poklad na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice. Na Stříbrném jezeře ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách poslední.
0: Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních.
0: Ve Westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: Městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdce.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekává.
2: V letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekává.
2: 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více info.
0: S láskou v srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací.
0: V srdci vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.
0: Vás očekávám. Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací. Na www.
0: Váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www. Westerno.
0: Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www. Westernové. Vstupenky a více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. A více informací na www. Westernové pomlčka městečko CZ. Na www. Westernové pomlčka městečko CZ.
3: Vedro jako na Sahaře.
2: www.westernové-městečko.cz
3: Vedro jako na Sahaře.
2: www.westernové-městečko.cz
3: Vedro jako na Sahaře.
2: www.kamestečko.cz
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní.
2: CZ.
3: Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimaty. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře. Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenos klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc v chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 byl a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koup cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
3: 99 korun. Koupíte na Senkor.cz.
4: Senkor.
5: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20.

get up, eh? Bam, bara, get up, eh? Je to post, telefičí. Snad zná telefičí. Snad znám jí poraděj. Jinak jsem

až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 1000, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, už 1000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června, u všech dealerů Nissan. Více, nabídka platí pouze do konce června, u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Pouze do konce června, u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června, u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Dálnice vytesená přímo do pekel, tak spek... Dálnice vytesená přímo do pekel, tak sp... Dálnice vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnu. Vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnu drobky k matce. Vytesená přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnu drobky k přímo do pekel, tak z pekla nás vytáhnu drobky k Marfis. Tohle byly ACDC. Tak z pekla nás vytáhnu drobky k Marfis. Tohle byly ACDC. No a právě tyhle nás vytáhnu drobky k Marfis. Tohle byly ACDC. No a právě tyhle z ty hospodský rváče, tohle byly ACDC, no a právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, no a právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes, právě tyhle z ty hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal nazdar kapitáne, hospodský rváče si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal nazdar kapitáne, si tady přál Kůďa, který mi přes Instač napsal nazdar kapitáne, vařím pro ženu Burdgula. Přál Kůďa, který mi přes Instač napsal nazdar kapitáne, kapitáne, vařím pro ženu Burdgula. To si děláš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě přijdeš dobrýho forka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plusovka na večer. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa. Ať má večeři a samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. A samozřejmě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi, ty mě při středě sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, drobky k Marfis. Sbírám i plusové body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, drobky k Marfis a roasted body, píše tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, drobky k Marfis a roasted tu. Díky tady Kůďa dál. Zahraj mi k tomu, prosím, drobky k Marfis a roasted tu. Díky Kůďas. Hele, zahraj mi k tomu, prosím, drobky k Marfis a roasted tu. Díky Kůďas. Hele, to děláš dobře, prosím, drobky k Marfis a roasted tu. Díky Kuďas. Hele, to děláš dobře, Marfis a roasted tu. Díky Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Roasted tu. Díky Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Ženu. Díky Kuďas. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Ženu. Hele, to děláš dobře, to je dobrý návod. Ženu nakrmit. To je dobrý návod. Ženu nakrmit, pohladit, od ženu nakrmit, pohladit a pak ženu nakrmit, pohladit a pak nakrmit, pohladit a pak je středa jak má. Pohladit a pak je středa jak má. Pohladit a pak je středa jak má bejt.
1: Rock Radio. Rock na psání. Rock na psání. Na psání.

0: právě čas za pár minut, 8 hodin, vždyť to znáte. Je právě čas za pár minut, 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným. Čas za pár minut, 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se za pár minut, 8 hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým hodin, vždyť to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela, to znáte. No a budeme se loučit takovým upřímným přáním od Marcela z Liberce, který mi děkoval za včerejšek, kdy jsem hrál vlastně pro přítele jeho dcery, který se bohužel zabil na motorce. Samozřejmě, hele, to nemáš ani za co děkovat,
1: to je prostě normální, tak to má být, když můžu aspoň ohladím ty hrany. Je to tragická událost, je to samozřejmě strašný, jak jsem říkal dneska. Jsem na to mal taky už, přátelé. No, nicméně, vyváznul jsem z toho, což je důležitý, přátelé. Marcel říkal, že si mám zahrát, co je mi libo, a bylo by to pro mě a pro mýho synka Wolfíka. Hele, tak já jsem pátral, co bych tak jako zahrál závěrem
0: a já jsem se vzala v hlavě melodie a pořád jsem přemýšlel, co to je. A přišel jsem na to normálně klasický Ziggy Stardust od Davida Bowieho z roku 72. Tak klasický Ziggy Stardust od Davida Bowieho z roku 72. Takže David Bowie a Ziggy Stardust, no, prostě tohle píseň se mi dneska honila hlavou, tak si pojďme dát. Takže David Bowie a Ziggy Stardust na úplný závěr našeho pořadu. Rok na přání je středa, takže se s vámi loučím. No a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgy se na vás bude těšit i zítra, tedy ve čtvrtek. Po 18. hodině pro dnešek vám přeji

dvojitě plodný večer, no a do té doby, než se slyšíme příště, pro dnešek vám přeji dvojitě plodný večer, no a do té doby, než se slyšíme příště, sem přeji dvojitě plodný večer, no a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. Dvojitě plodný večer, no a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. A něco. No a do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte. A do té doby, než se slyšíme příště, se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte.

námořníci, budeme se loučit. Milí námořníci, budeme se loučit, je právě čas za pár minut 8. Námořníci, budeme se loučit, je právě...

0: Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozice týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám svazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplačka Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
0: Se vyplatí.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace se jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku. Vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
1: 99 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Tohle není jen obyčejná
1: korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzen Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12 a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková sí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková ne tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Za 27,90. Albert. Sát. Albert. Albert.

0: Hausbrand. Hausbrand Café, per favore. Sì. Hausbrand Café, per favore. Sì. Hausbrand Café, per favore. Sì, signora. Hausbrand Café, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle.
0: Hausbrand Café, per favore. Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zas...
0: Sì, signora.
1: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Kara. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60%. Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě na stylových kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na kouscích, které oživí váš šatník? Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Živí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na... Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý auto, jdeme na hory. Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na... Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až vše užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Profi voda, s tou se nemusí...
2: Zalando.
3: Profi...

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte práci, která dává...
0: Profivoda.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a vás smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě

Dvakrát. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Pro pamětníky.

0: souvisí. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Partnerem je věnujeme právě vám. Partnerem festivalu právě vám. Partnerem festivalu je Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Výčnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Vigluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Jen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Motokeci
0: nevajgluj.cz.
1: Motokeci.
2: Ačkoliv je v našich končinách běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás běžné mít za hrdinu někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Někoho, kdo leje jak nezavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou zavřený a slovo alkoholik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlapolik je u nás spíš pochvala než pejorativum. Dnešní motokeci budou ochlapíkovi, který je 825 dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké dní střízlivý. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Lud. Tomuhle výsledku ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva. Ovšem předcházelo 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč. 33 let těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč. Vyžral se těžké závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč. Vyžral se vším všudy, až si je prostě závislosti, kterou si Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí. Ludva Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí. Klatovský, o kterém je řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš řeč, vyžral se vším všudy, až si prostě jednoho dne jeho okolí řeklo dost a kámoš Jokovic naproti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compoti alkoholní. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedněch. Ludva se nejdříve jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jednoho dne rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Co rozhodlí pěšky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťasky do Santiago de Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě Compostela v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak v jedněch botech jednom tričku a jedněch kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká a jedně kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, kraťase. Což vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, vpravdě není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší není úplně mnoho, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě, ale jak Ludva říká v knize, kterou o své cestě napsal, nejtěžší věc na cestě není to, co na knize, kterou o své cestě napsal. Nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v své cestě napsal. Nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Tápsal, nejtěžší věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Král. Věc na cestě není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a bláze. Není to, co neseš, ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a bláze. Ale to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit to, co máš v batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit batohu života. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvův příběh po. Ta kniha se jmenuje Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit.

0: proč je Ludvík příběh pořadu Královny a blázen. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta. A teď už bych taky mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve mohl prozradit, proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebe. Proč je Ludvík příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď příběh pořadu o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je o motorkách cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský cesta do Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na Kompostely. Byla teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Teprve začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden začátkem sebepoznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Poznávání. Teď je Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Ludva Klatovský na cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Cestě podstatně delší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Nedelší. Splnil si jeden ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? Ze svých snů. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k indickému ostrovu. Koupil si 150 Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit a Vespu a vyrazil s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit s ní. Kam? No, původní plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale no, původní plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web, plán bylo dojet k indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web, indickému oceánu, pak to otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web, Ludva Klatovský otočit a jet zpátky. Ale když se podíváte na web, ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský. Ale když se podíváte na web, ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se na web ludvaklatovský.com nebo na Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnil Facebook Ludva Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo i cesta Klatovský, zjistíte, že se opět naplnilo známé heslo i cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje, že se opět naplnilo známé heslo i cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a naplnilo známé heslo i cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně i cesta může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho může být cíl. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho. Ludva každý den doplňuje své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně své zážitky a postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. A postřehy aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost. Aktuálně v Rusku a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio
0: a jeho psaní rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Motokeci
0: rozhodně stojí za vaši pozornost.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Radio Motokeci. Motokeci.

Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Kin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderát. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Alkeho. Městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Koblížci. Rock Rádia. Koblížci. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Koblížci. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. Alkehol. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Horký že slíže. Trautenberg. A Traktor. 19. června v Pardubicích. Lístky máme. Do června v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální v Pardubicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální.

Taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokový. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si plně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou
0: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je
1: zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chceme ho postavit.
0: Dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chceme ho postavit.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
2: Zážitky.
0: CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Vybrat dobrý materiál. CZ.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Vybrat dobrý materiál.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat.
3: Postavit vlastníma rukama.
0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Vlastníma rukama.
0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov. Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix z
0: materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, buduj fix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Kontejnery Sea Gull.
3: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Kontejnery Sea Gull, dobrý den.
3: Rozumem, budujte srdcem.
4: Kontejnery Sea
3: Gull. Budujte srdcem.
4: Kontejnery Sea Gull, dobrý den.
3: Zdravím.
4: Kontejnery Sea Gull, dobrý den.
5: Zdravím, tady
4: Kontejnery Sea Gull, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo.
4: Kontejnery Sea Gull, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
4: Sedmkní, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte jo víkendu.
4: Sedmkní v týdnu.
5: Děláte?
4: Jednoduše, jsme Sea Gull.
6: www.seagull.cz.
4: Jednoduše, jsme Sea Gull.
6: www.seagull.cz.
4: Jsme Sea Gull.
6: www.seagull.cz.
1: Honda přiváží
6: www.siegl.cz.
1: Honda přiváží žhavou. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 váží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc k ní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přes 40 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem s konkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz vsaďte na hodnoty, které vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich

0: Ty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
0: Hau.cz.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva. CZ. Si zasloužíte pít. Hausbrand Káva. CZ. Pít. Hausbrand Káva. CZ. Hausbrand Káva. CZ.
4: Bam.
3: Káva. CZ.
4: Bam. Baraha.
3: CZ.
4: Bam. Baraha. Děravej. Bam. Baraha. Děravej. Bam. Baraha. Děravej. Baraha děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem raděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Spotřební daň tvoří 14. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihodaň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 10% státního rozpočtu. Lihovárek.cz počtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
0: Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci.
0: Pro bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci.
0: Bohatší Česko.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce poho.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce.
1: Vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce pohoda.
1: No, vidíš to?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Vidím, ptáci zpívají, slunce pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co? Ptáci zpívají, slunce pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků. Skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších. Dákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásný.

0: www.oknasukorady.cz CZ.
1: Vše pro bagr.

0: Náhradní díly
1: pro bagr, vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry,
1: vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry, pěkně na
1: jednom CZ.
0: Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro
0: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro

desátý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetřítý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šet za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emoce. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou nocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou. Bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku rokovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. S Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině už. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině už. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Každý večer po...

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na... Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný... Pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný... Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný... Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. Na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí duchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 a zvýšený krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 krevní tlak. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Pátku úderem 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 8 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

vstáváme brzo a... Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben. Rock Radio. Garáží a zkušeben.

DABu i FM. V DABu i FM nebo na rádia teď. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. V DABu i FM nebo na rádia.cz. Nebo na rádia.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Všude tady je Z. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Jo. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 100. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM. Všude rok doma. V Praze na 103.7 FM. V Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.4, v Kutné Hoře na 92.5, Benešově na 95.8, Hoře na 92.5, Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 102.5, Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 100, Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5, 5.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na Slavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Pro východní Čechy. Rock Radio.

Jeden za 18. Jeden za 18, druhej bez. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzika. Druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzika 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních. Kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Chtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Novinek. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a ne. Všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a ne. Se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rok hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na rok poledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Do 18 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

Radio. Rock Radio.

hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na volovinu. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A pro... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesou... My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o... Máme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock. Prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandský... Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má samice? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má... V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první... Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Leguána. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam... A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba... Soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na... Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na... mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších vol. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, chcete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně.

0: produkty, které rozproudí vaši fantazii. Prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez o produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Radost na www.růžovýslon.cz.
1: Rock Radio.
2: Bela Bel CZ.

brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál. Let náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Kontejnery
2: s rozumem, budujte srdcem.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Budujte srdcem.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistaví.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte.
3: Dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte o víkendu. Tady čtu, že kontejnery přistavíte o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to kontejnery přistavíte o víkendu?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte? Víte o víkendu?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel. Třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
4: Děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty.

Slušnej rok z Slušnej rok z garáží. Slušnej rok z garáží a Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Rock Radio. V dabu i FM nebo na radio. V dabu i FM nebo na rádi. V dabu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. radia.cz.

Stream není nic pro vás. Nalaď pro vás. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains. Náš slušnej stream alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Stream alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk Chains po White Stripes. Punk Grunge Alternativa P Stripes. Punk Grunge Alternativa. Punk Grunge Alternativa. Pěkně na jednom místě a no. Punk Grunge Alternativa. Pěkně na jednom místě a non. Punk Grunge Alternativa. Pěkně na jednom místě a non. Grunge Alternativa. Pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativa. Pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream a pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ na jednom místě a nonstop. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ a nonstop. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rokový rádio CZ. Alternativ rock na rokový rádio CZ. Rock na rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ. CZ.

mixtures bridge.

Říkáte si... Říkáte si jen mrtvá... Říkáte si jen mrtvá ryba pl... Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruce. Říkáte si jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás.

vyznávate... Vyznávate jedine klasiku a... Vyznáváte jedině klasiku a že na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, je 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý. Let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Mu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Stream Legends of Rock a budete na svých. Legends of Rock a budete na svých. Od Ace a budete na svých. Od Ace budete na svých. Od AC/DC po ZZ... Od AC/DC po ZZ Top. Klasik. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legend. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream. AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rád. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rád. Legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. Stream Legends of Rock na rockový rádio CZ. CZ.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Odjemný olej razí. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslonce. Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. www.růžovýslon.cz. Růžovýslon.cz.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.

FM nebo na radia.m nebo na radia.cz. Radia.cz.

vstáváme brzo a vstáváme brzo a vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou.

s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. Slušnej rok s garáží a zkušeben. V dabu i s garáží a zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia zkušeben. V dabu i FM nebo na rádia.

hlavu a poví. Zvedla mou hlavu a povídá. Zvedla mou hlavu a povídá mi na kolenou. Zvedla mou hlavu a povídá mi na kolenou. Zvedla mou hlavu a povídá mi na kolenou. A povídá mi na kolenou. Jim dá mi na kolenou.

0: Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda český na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Jeho éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je sně. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. S Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio je slušná muzika. Rock Radio. Názes. A muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Ta. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No.
0: Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No. A má...
0: Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
0: Pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. A máme poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza. Poptáka.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Radio.
2: Ty máš poptáka.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Radio. Konec.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každý. Rock Rádio. Rocková noc. Každý. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 Rock Rádio.

uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Uniformně lokaje. Za kočárem uniformně lokaje.

Jasně ten les a srážej holi kráse. Jasně ten les svět je náš. Srážej holi kráse. Jasně ten les svět je náš. Holi kráse. Jasně ten les svět je náš.

Fárovou. Každý všední den a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného. Den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku. Ti se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, postele, i kdybyste nechtěli. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock muzika. Rock. Rock rádio. Názes. Opravdu. Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi? Tak se ti mi nějak... To jsem já, Louka. Zuzi? Tak se ti mi nějak udělalo smutno. Já, Louka. Zuzi? Tak se ti mi nějak udělalo smutno. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe.
2: Jo tak, on je doma.
1: Aha. No jo, na tebe.
2: Jo tak, on je doma.
1: Aha, tak. No, na tebe.
2: Jo tak, on je doma.
1: Aha, tak pa, pa, pa.
2: Jo tak, on je doma.
1: Aha, tak pa, pa, pa.
2: Jo tak, on je doma.
1: Aha, tak pa, pa, pa.
2: Doma.
1: Aha, tak pa, pa, pa.
2: Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock,
2: pa, pa.
0: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu. Rokový. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokový rozjezd s Honzou Dandou a Anabel.

0: mainstream a všechno mezi tím. To je náš stream mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy. To je náš stream Hard and Heavy na Rokový rádio CZ. Rock Radio Hard and Heavy na Rokový rádio CZ. Rock Radio Heavy na Rokový rádio CZ. Rock Radio nářez a Rokový rádio CZ. Rock Radio nářez opravdu vás rádio CZ. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví.
1: Konec konců.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc. Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud?
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud...
1: Její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se ne...
1: V případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, soud. Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém.
2: Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě.
2: Dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě.
2: Tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě.
1: Ale ne, to není třeba.
2: To není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre.
3: Já na ní žalobu v každém případě.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre,
3: není žalobu v každém případě.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu.
3: V případě.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu. Ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme. Třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký problém. Každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký problém. Žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký proces. Žalobu podáme kolektivně. A bude to jeden velký proces. Kolektivně. A bude to jeden velký proces.
2: Jaký?
1: A bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: A bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňu.
1: Velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňu. Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňu, oni říkají, že...
1: Máňu?
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňu, oni říkají, že...
1: Máňu?
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňu, oni říkají, že...
1: Máňu? Máňa je... Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne. Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne. Říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte. Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se. No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se. To kde pak jste? Neschovávejte se. To kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná.
1: Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka. Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně...
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to...
4: Paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné. Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na...
1: Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné. Doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit. Lidi si to rozmysleli a...

0: Nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to k kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo, jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalů v končí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalů v krvi, nalaďte si tor, tak je to dechovka. Máte málo metalů v krvi, nalaďte si dechovka. Máte málo metalů v krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard. Máte málo metalů v krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy. Málo metalů v krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy. A budete krvi, nalaďte si náš slušnej stream hard and heavy. A budete na svej slušnej stream hard and heavy. A budete na svejch. Hard and heavy. A budete na svejch. And heavy. A budete na svejch. A budete na svejch. Od Antrax. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Vitacit a všechno mezi tím.

Je 10 hodin ráno. Rádio. Je 10 hodin ráno. Za je 10 hodin ráno. Je 10 hodin ráno. Zalepený oči, ano. Zalepený oči, nemůžu stát.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáku. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a ve Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rok z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. VHSek.

0: usnou lesy hluboké a kolem ticho jest? Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest? Je tu, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest? Je tři hluboké a kolem ticho jest? Je tu roková noc a Jirka jest? Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta. Je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta. Roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z Česk. A Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých skupin spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben slušný rokový muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková muziky z českých luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc luhů a hájů. Českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 garáží. Roková noc od 10 večer až do rána. Na Rock Rádiu. Večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu... Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody? Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio.
1: Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Když usnu. Když usnu. Když usnou lesy hluboké. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest.

What can go wrong? What can go wrong?